0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
0: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila jsem, že práva už máte za sebou a teď jdete tou biologií a biochemii, je to tak?
1: Ano, navázal jsem studiem neurobiologie v rámci programu fyziologie, takže jsou to samé biologické obory.
0: A co ta práva? Jak se tam vloudila?
1: No, na práva jsem šel postřední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
0: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
1: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
0: Nějak zvlášť.
1: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
0: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
1: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to půjdu studovat taky.
0: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
1: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
0: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
1: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě. Samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla, a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Co mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhak bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuto vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo nevždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my lajci bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co. Mm-hmm. Zatímco observační studie, co studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto tu studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy. To znamená, že se jim něco zvýšilo, něco sníží, žilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Se mnou stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmí.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech,

0: Vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No, ono to občas jde a občas to nejde. Ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní iontové kanály a tak pro mě ty dráhy. No a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale Je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve, je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: No bloh a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
1: Ano,
0: nebo toho výzkumu?
1: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější jako podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
0: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
1: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi. Řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžení součást.
0: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
1: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce. Spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
1: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces, tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou, což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví, a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, jak vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
0: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
1: Přesně tak.
0: Když to zase zjednoduším.
1: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný, jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
0: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
1: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
0: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
1: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla, a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
0: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
1: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale To bylo testované na nějaké populaci, ta populace měla třeba lék, teda ta populace měla krmí tak třeba 160 a u nich jim to snížilo krmí tak o 30%. No a stejně byly, říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie a my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, takový řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Procházky.
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jestli, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhle tom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně. Že to je, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: dne.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
0: Hit týdne.
1: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on Your Cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
0: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.rozhlas.cz.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štuc-Bartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace? Všechna důležitá témata probereme s Lindou už za pár minut.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
1: A ještě trochu víc.
0: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
1: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
0: Aby se ubránila,
1: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám Mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
0: Jaké kurzy jste navštívili?
1: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší utéct, a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky. A ve kterých jsme teda nebyli moc dobré. Protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt. Takže ani tu průpravu z rodiny neměla. A fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a program Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní správy, sociální pracovnice, anebo v soukromé sféře veškerý pracovníci na reklamacích, nebo třeba na call centrech, tam je taky hodně násilí, byť toho slovního, tak musí být nějaká jiná metodika, jak se bránit, nejen ta fyzická, která vlastně by se měla trénovat. No a skrz Izrael jsem se právě dostala k metodice Empowerment Self-Defense, kterou teda já do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože překládá to jako posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana úplně nedává smysl. Takže díky dceři jsem vlastně udělala takový další úkrok stranou v kariéře.
0: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
1: Odjížděla právě s těmi lekcemi Krav Magy a Juda a vlastně jsem mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence. A co si na těch kurzech uvědomila, je síla hlasu, což je komunikace, což je vlastně pro nás, pro ženy, velmi silná zbraň. Protože díky tomu sborovému zpěvu dcera je opravdu velmi hlasově nadaná. Takže v mnoha případech vlastně k tomu boji, který se trénuje, ani dojít nemusí. Velmi často stačí vymezení se, slovní, popřípadně útěk. A útěk znova nemusí být vždycky jenom fyzický. Ty situace jde deeskalovat. Pojďme si říct, že nějaký nepříjemný telefonát můžu ukončit. Nepříjemné jednání můžu posunout, můžu přizvat kolegyni, kolegu, nadřízeného, že vlastně ty bitvy si tak trošku vybíráme sami.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
3: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste agresivita v spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
2: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím, jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
3: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru, že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažily nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s tím jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
2: A reagují na tu aktuální situaci, co se děje, kam se ty hranice posouvají.
3: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A když zmíníme další téma, což je agresor, tak často to není člověk, který na nás někde vyskočí zpoza rohu, ale často to může být člověk, který je nám blízký, ať už v pracovním prostředí, anebo třeba doma. Jak ho zase rozpoznat? Jak rozpoznat už ty jemné nuance, které napoví tomu, že se to může postupem času zhoršovat?
2: Tak děkuju za tuto osvětu, protože my, ženy a dívky, se stále bojíme toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90% od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co, já tě dovezu do práce i z práce, počkám na tebe, jo?
1: A psychopatické jednání, přesně, manipulativní
2: kontrolující
1: jednání.
2: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek. Protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
1: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
2: No, pokud je narcistická, manipulativní, ne, nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
3: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mně, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mě to udělal taky. Mě to udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspalá, možná ten úkol jsem neodevzela na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery, jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud. Že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
2: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresory, ale čistě přemýšlím o tom, jestli je to i o nějakém sebevědomí. To znamená, když jsem dostatečně sebevědomá, tak v uvozovkách ten agresor si na mě netroufne. Funguje to takhle, že člověk může pracovat i na nějaké té svojí sebeúctě a právě tom sebevědomí?
3: Já vždycky říkám i sebehodnotě. A sebevědomí je i vědomí sebe sama, své hodnoty. Oni to poznají z naší řeči těla. Oni to poznají z našich pohledů. A určitě, když si tak vybavíte, tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzka, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem, to totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav magu do tělocvičny. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: jsme nakousli ty základní pilíře sebeobrany, tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku, jich tedy pět.
1: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
0: Takže je křičet a křičet?
1: Je křičet a křičet.
0: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
1: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadně na úřadech. Proč jsi si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou o zbroji. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem
0: vezmete
1: je to přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej. A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
0: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
1: Tak bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů, zejména ano i mobil. A já říkám ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jiným nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
0: A poslední pilíř sdílej.
1: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe, naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama, to jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak jako, že si to trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne.
2: Radio Praha 107,1.

0: ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
1: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je tak jasné, že když já zasáhnu, je to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chválihodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat, a to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu, a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Jo? Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
0: Pardon, a co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
1: Je to velmi
0: to
1: časté.
0: To se také může stát.
1: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl, a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct po té, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě, nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
0: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny, plánuje propustit až 53 zaměstnanců. Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. V Thajsku nově platí zákon, který umožňuje amnestii za některé politicky motivované trestné činy. Během dne bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno, teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola potřebuje šetřit, studenti a pedagogové, nicméně vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že se změny neobjevily bez předchozí komunikace a mají ušetřit desítky milionů korun ročně.
2: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně jich 13 kateder.
0: O reorganizaci začne akademický senát fakulty rozhodovat v září. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku, předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
3: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
0: Fotografie dívky najdete i na serveru irozhlas.cz. V Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidé odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy, a to až za posledních 20 let. Nebude to ale platit pro paragraf 112 na ochranu krále a jeho rodiny. Právě ten přitom často kritizují lidskoprávní organizace a mnohokrát dopadl i na cizince.
4: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a pouličních nepokojích v letech 2005 až 2025. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává beze změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i 2 české posádky. Rozjíždky čekají i Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Během dne bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Jakub Vodička. Vítám tě, hezké ráno.
6: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít vesměs dobré zprávy. Praha dobře průjezdná bez výraznějších problémů. Drobnější komplikace čekejte jenom na Pražském okruhu, a to mezi sjezdy na Vestec a na Jesenici, kde se postupně aktuálně předělává dopravní omezení a v obou směrech je provoz stažen pouze do jednoho jízdního pruhu. Zatím se ale výraznější kolony netvoří.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: A startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 24. srpna. Svátek mají Bartoloměj a Natanael, tak všechno nejlepší chlapy. Natasha Bedingfield a Unwritten. Nebo Dua Lipa a Physical, věci, které nás čekají v hudebním playlistu, a příjemné vstávání s Rádiem Praha přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Tak to byla Dua Lipa a Physical na Rádiu Praha ve čtvrt na sedm. Připomínám, že do dnešního poledne rozhodujete o tom, co budeme večer v devět hrát ve vinilu. Bude to ABBA, deska Super Trooper nebo Fleetwood Mac a deska Tango in the Night. Koukneme, kolik je tam hlasů. 650 má ABBA, 29 Fleetwood Mac, vypadá to docela jasně, ale hlasuje se až do dnešního poledne.
1: V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se

0: Pondělí s datem 24. srpna bude v Praze většinou jasné nebo skoro jasné, večer polojasné. Maximální dnešní teploty 22 až 24 stupňů Celsia. Teď jsme na 10 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
1: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu opatrně mezi sjezdy na Jesenice a Vestec. Silničáři zde předělávají dopravní omezení v obou směrech. Je provoz sveden pouze do jednoho pruhu. Směrem na letiště už čekejte kolonu, která se vytvořila. Zatím vám zabere asi 10 minut. Pomalej pojedete také už na Štěrboholské spojce, kde už je nesouvislá kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Zatím zdržení do 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
3: Hit týdne.
0: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on your cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
3: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Je 6:30 a to znamená, že si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré ráno. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami, změny ale kritizují studenti i pedagogové, kteří se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem. Nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Ve druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v přípravném rozpočtu, přesnou částku ale zatím neoznámil. Během dne bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď zase Kuba Vodička, dopravní informace.
3: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu stále pozor mezi sjezdy na Jesenici a Vestec. Silničáři zde předělávají dopravní omezení. Zatím se stále v obou směrech projíždí pouze jedním pruhem. Směrem na letiště už čekejte poměrně dlouhou kolonu, především kamionu. Ta začíná už kousek za sjezdem z D1. Pro kamiony je to až na 20 minut osobním autem, ale projedete celý úsek v levém pruhu rychleji. Přímo v Praze pak stále čekejte kolonu na Štěrboholské spojce. Popojíždí se od D11 k Průmyslové. Je to už zhruba na 15 minut a pomalu pojedete také v Liberecké směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na Bulovkou se zdržíte asi 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Two Colors a Mad World. A taky Calvin Harris a Jay-Z Satisfy. Mimochodem, oba ty songy můžete podpořit v hitu týdne na Praha rozhlasce.

0: To byli Pet Shop Boys a It's a Sin na Rádiu Praha ve 6:45. Jimmy Peltier z kanadského Quebecu dorazil do Prahy na závodním handbajku. Vozíčkář na něm objíždí svět s motem cokoliv je možné a chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají udělat velké věci. Tady je jeho příběh.
1: Příjezd Jima Peltiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Hezký den. On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Peltiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
3: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
2: On part le matin, on fait 5 km par jour.
1: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
3: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Peltier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbikera Jimmyho Peltiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Peltiera tedy určitě. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Dneska bude během dne většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme pořád na 10 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru.
4: Hezké ráno. Omezení stále komplikuje provoz na Pražském okruhu, a to mezi sjezdem na Jesenice a Vestec. Silničáři zde omezení předělávají a v obou směrech se stále jezdí pouze jedním pruhem. Komplikuje to provoz hlavně směrem na letiště. Kolony hlavně kamionů jsou už od sjezdu z D1 pro kamiony zdržení až půl hodiny. Osobním autem v levém pruhu projedete rychleji. Kolonu čekejte už také v celé Uhříněvsi směrem do centra. Kolona začíná už na úrovni hřbitova, pomalu se jede na Nové náměstí, je to zatím zhruba na čtvrt hodiny. Kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, se zdržíte 15 minut a provoz vázne výrazně už také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se kousek za Kbelskou, pomalu se pak jede až před tunel Blanka, je to aktuálně až na 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: V radotínském biotopu bude od října v provozu nová sauna. Nová úpravna vody v Mělnice bude zásobovat odběratele ve středních Čechách. Na jihu Keni od června ochrnulo a uhynulo nejméně 19 slonů. Ochránci přírody zatím neví proč. Během dne bude většinou jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájemci o zimní saunování se můžou těšit na novou saunu v biotopu Radotín. V provozu bude od října a vejde se do ní až 8 lidí. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS za saunu zaplatila 800 tisíc korun.
2: O saunování v biotopu Radotín je čím dál tím větší zájem a za poslední sezónu využilo saunu přibližně 4000 návštěvníků a proto se její kapacita od letošní zimní sezóny opět rozšíří. Nová sauna by měla umožnit saunování přibližně dalším 1800 návštěvníkům ročně.
0: Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
3: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů. My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
0: Novou úpravnu vody chtějí vodohospodáři na soutoku Labe a Vltavy v Mělníku začít stavět do 5 let. V jižní Keni uhynulo od června nejmín 19 slonů na záhadné onemocnění. Jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Kenská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu uhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají. Podle kenské služby pro ochranu přírody dosavadní výsledky nenaznačují, že by šlo o infekci nebo přenosnou nemoc. Ujistila proto turisty, že oblast můžou dál navštěvovat. Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině Dampeco vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Při premiérovém startu jí pomohla především čistá střelba. V závodě mužů triumfoval domácí Štrelo. Vítězslav Hornik dojel 7. Během dne bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice a to s Jakubem Vodičkou.
5: Hezké ráno. Čerstvou nehodu máme na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na půltém kilometru, kousek před Pražským okruhem, se srazila dvě auta v levém jízdním pruhu. Zatím čekejte zhruba kilometrovou kolonu s držení do 10 minut, ale ten provoz tam postupně sílí. Na Pražském okruhu opatrně mezi sjezdy na Jesenici a Vestéce. Silničáři zde postupně předělávají dopravní omezení ve směru na letiště. Průjezdný pouze jeden jízdní pruh. To omezení by mělo za chvilku skončit. Bude otevřen i druhý pruh. Zatím ale čekejte kolonu kamionů od D1. Pro kamiony to asi na 20 minut. Osobní auta projedou výrazně rychleji. Přímo v Praze pak kolona stále v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín se jede pomalu k tunelu Blanka, je to asi na 20 minut. A kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce. Mezi Černým mostem a Průmyslovou pojedete 15 až 20 minut.
4: Díky moc a hezké ráno přeju.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 24. srpna. Máme 5,5 minuty po 7. Pěkné ráno. Za chvilku Sabrina Carpentera Tears. A bude taky Nico Santos a Ray of Light.

0: Kučera a Do You See ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Bitva, která rozhodla na dlouhá léta o podobě Blízkého východu, se odehrála před 510 lety u syrského města Marjdabik nedaleko Aleppa. Vládce Osmanské říše sultán Selim I. v ní porazil v roce 1516 mamlucká vojska. Do područí Osmanské říše se tak na 4 století dostala velká část Blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Tou úplně první obětí byla o dva dny dříve 59-letá Ida Siegmann. Chtěla zeď přeskočit ze třetího patra svého domu. Pád nepřežila. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Podal již 14 žádostí o propuštění naposledy loni. Všechny byly zamítnuty a tak stále pobývá ve věznici Attica u Buffalo. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
5: Dragie sátěčstvíky, přijímají to řešení.
4: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude většinou jasné nebo skoro jasné, večer polojasné, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, chvíli potrvá, než se tam dostaneme, teď jsme na 10 stupních. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
6: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále řeší nehoda na půltém kilometru. Před sjezdem na Pražský okruh v levém pruhu se srazila dvě auta. Zdržíte se aktuálně zhruba ze čtvrtého kilometru D5 až 15 minut. Silný provoz stále na okruhu a Štěrbolské spojce mezi D11 a Průmyslovou naberete zpoždění asi 20 minut. Zdržíte se i v Liberecké a v Holešovičkách. Kolony od sjezdu na Hloubětín před tunel Blankáš na 25 minut. A na Pražském okruhu mezi sjezdy na Jesenici a Vestec už se v omezení projíždí dvěma pruhy. Kamiony ale stále v koloně po pojíždí od D1 a zdrží se více než 15 minut. Osobním autem se ale zdržíte už jen nárazově.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Pink a Trustfall. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Návrhy rezortu dnes projedná vláda. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO jde o první soubor opatření a další jeho rezort chystá. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Informoval o tom dnes v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. Coco Gauffová získala podruhé v kariéře titul na tenisovém turnaji v Cincinnati. V americkém finále porazila Jessicu Pegulaovou 6-2, 6-4. A tenistka Nikola Bartuňková zahájila v prvním kole v Monterey generálku na US Open výhrou 6-4, 6-3 nad Antonií Ružičovou z Chorvatska. Dnes má být během dne většinou jasno a teploty až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problém je stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kousek před Pražským okruhem, zhruba na půltém kilometru, se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná už kousek za sjezdem na Rudnou, skoro na pátém kilometru. Čekejte zdržení 15 až 20 minut. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy od D1 na Brněnské. Od sjezdu na Jižní Město z druhého kilometru se jede pomalu do Spořilovské až dolů k jižní spojce, kde je dopravní omezení. Celé je to asi na 4 hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Písnici přes oba tunely, následně až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete asi 25 minut. Pomalu se jede také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to na 20 minut. A výrazněji se zdržíte stále i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu do Kbelské před tunel Blanka je to na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tohle je The Black Eyed Peas a Shut Up je ve 7:45 na Rádiu Praha. Češi svou prací žijí, zároveň je ale často stresuje a vyčerpává. Ukazují to dva nedávné průzkumy, podle kterých samotná dovolená dlouhodobé přetížení nevyřeší a nespokojenost může vést až k vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, stále jsme na 10 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
6: Příjemné ráno. Problém je stále na příjezdu do Prahy po D5. Kousek před Pražským okruhem, asi na 0,5 kilometru, se srazila dvě osobní auta a projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona už narostla ke sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Čekejte zdržení kolem 20 minut. Omezení brzdí provoz v Chodovské ulici směrem do centra. Za podjezdem jižní spojky se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona už se vytvořila v celé Spořilovské, začíná na úrovni Chodova. Zdržíte se asi hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vestec přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek pojedete aktuálně kolem 30 minut. Pomalu se jede také na druhém konci Prahy na okruhu a následně Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Čekejte zdržení 25 minut a výrazněji se zdržíte také v Liberecké a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na prosek k tunelu Blanka je to v tuto chvíli asi na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
9: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
10: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Linkin Park a The Emptiness Machine v 8 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy do studia, s nimi dorazila Denisa Žižková. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: září zpřístupní pražský magistrát kanalizační podzemí pod staroměstskou radnicí. Na prohlídku bude nutná rezervace. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Francouzský prezident Macron bude jednat o situaci na Blízkém východě s korunním princem Saúdské Arábie. Během dne dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lidé budou moci opět navštívit kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí v Praze. Otevřený bude o víkendu 19. a 20. září. Prohlídka potrvá 20 minut a je zdarma. Zájemci se ale musí předem objednat, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
2: Podmínkou je registrace, která startuje na stránkách pvk.cz v pondělí 31. srpna v 9 hodin ráno. PVK nabídnou zájemcům komentované prohlídky takzvaného cizinského vstupu. Lidé tam udí původní kanalizační systém v začátku 20. století.
0: Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
0: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman bude v Paříži jednat o energetice i válce na Blízkém východě. V Elizejském paláci ho večer přijme prezident Emmanuel Macron. Včera se bin Salman ve Francii zúčastnil finále světového poháru v hraní videoher.
4: Závěrečného ceremoniálu v Paříži se saúdsko-arabský korunní princ zúčastnil s Emmanuelem Macronem. Světový pohár v e-sportu, při kterém mezi sebou lidé soutěží v hraní videoher, se letos konal poprvé v Paříži a poprvé mimo Saúdskou Arábii. Muhammad bin Salman do Paříže přicestoval v době pokračující války na Blízkém východě. Kromě konfliktu budou bin Salman a Macron jednat taky o obchodu. Zatímco z Perského zálivu míří do Francie zejména ropa, Saúdská Arábie v příštích letech nakoupí desítek letadel Airbus. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Olomoučtí fotbalisté slaví třetí výhru v nejvyšší soutěži v řadě. V pátém kole šance ligy porazili Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. Ve druhém nedělním utkání Zbrojovka Brno vyhrála v Teplicích 2-0. Během dne bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
6: Hezké ráno. Začnu kousek za Prahou na dálnici D11. Směrem z Prahy na Hradec komplikuje provoz za sjezdem na Sadskou. Na 27,5 kilometru odstavená dodávka v omezení. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona z 24. kilometru až na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se stále jede velmi pomalu. Od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova celý úsek je až na půl hodiny. Přímo v Praze se pak brzdí kvůli omezení v Chodovské ulici. Směrem do centra za podjezdem jižní spojky průjezdný pouze jeden pruh. Kolona kvůli tomu se v celé Spořilovské a z ulice 5. května od Chodova se zdržíte kolem 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov vjedete do kolony za sjezdem na Pankráce. Pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské, je to asi na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, je to na 20 až 25 minut a zdržení čekají i v Liberecké a Volešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Prosek k Blance pojedete asi 20 minut.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Šest minut po osmé posloucháte Rádio Praha v pondělí 24. srpna. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Olivia Dean a Man I Need.
7: Už nehledám to,
5: a taky poetika a blízko.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na 9 na rádiu Praha Spillera Groove Jet If This Ain't Love. No a otázka v tuhle chvíli zní, koho si pustíme dneska večer ve vinilu? Bude to ABBA, deska Super Trooper nebo Fleetwood Mac a Tango in the Night? Momentálně je tam 680 hlasů, jeden je neplatný, 29 mají Fleetwood Mac a 56 hlasů sebrala ABBA. Nicméně hlasuje se až do dnešního poledne a ještě se to může změnit. Máme pondělí 24. srpna, v Praze bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru, zdravím tě, povidej.
1: Hezké ráno. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stále komplikuje provoz za sjezdem na Sadskou na 27,5 kilometru. Nepojízdná dodávka v omezení, projíždí se jedním pruhem. Kolona z 24. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova celý úsek až na půl hodiny. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojice, kde je stále kolona od nájezdu z D11 až k Průmyslové, zde je to na 20 až 25 minut. Zdržíte se stále také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra mezi sjezdem na Prosek a tunelem Blanka, je to na 15 až 20 minut. Pomalu se jede také na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona začíná kousek za sjezdem na Pankráce. Pomalu pojedete až za Barandovský most do Dobřížské před tunelem Rázovka. Je to asi na čtvrt hodiny. A omezení brzdí stále provoz i v Chodovské ulici směrem do centra za podjezdem jižní spojky, kde se jezdí jen jedním pruhem. Kolona začíná už na začátku Spořilovské na úrovni Chodova. Je to asi na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
3: Hit týdne.
0: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on your cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
3: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

0: Leny a Hello v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Dělníci opravují část Ortenova náměstí v pražských Holešovicích, rozšíří park a postaví nový chodník a vodní prvky. Práce budou stát zhruba 16,5 milionu korun, hotové by měly být do konce roku. Zabezpečené parkování se v České republice stává čím dál hodnotnější komoditou. Průměrná nabídková cena garáží v České republice podle největšího realitního portálu S-Reality dosáhla v prvním pololetí roku 2026 hodnoty 37 159 korun za metr čtvereční. To představuje meziroční nárůst o 12%. Ještě výraznější skok zaznamenala garážová stání, jejichž cena meziročně vzrostla o 13% na průměrných 50 467 korun. Čína evakuovala desítky tisíc lidí kvůli tajfunu Nara, který o víkendu zasáhl provincii Guangxi na jihozápadě země a způsobil rozsáhlé povodně. Meteorologové varovali, že přívalové deště budou pokračovat i v následujících dnech, napsala dnes agentura Reuters. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Problémy stále čekejte na D11 za Prahou směrem na Hradec Králové. Za sjezdem na Sadskou na 27,5 kilometru se stále v omezení projíždí pouze jedním pruhem kolem nepojízdné dodávky. Kolona z 24. kilometru je asi na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se jede velmi pomalu od sjezdu na Jesenici. Nesouvislá kolona pokračuje přes oba tunely až k nájezdu u Slivence. Celý úsek vám stále zabere minimálně půl hodiny. V Praze se pak jede velmi pomalu také na okruhu a Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, stále zdržení kolem 20 minut. Pomalu se jede stále i na příjezdu od D8, tedy v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na prosek k Blance je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu kousek za sjezdem na Pankrát. Pomalu se jede až do Dobřížské za Barandovský most, je to asi na čtvrt hodiny. A provoz vás zná aktuálně také na příjezdu k letišti směrem z Prahy. Kvůli dopravnímu omezení od Evropské pojedete až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Dua Lipa, Be The One ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty na Albertově startuje výstava bonsai. Na místě uvidíte stovky autorských květin. To jsou takové, které jsou kultivovány pěstitelem ze semen, řízků a sazenic. Nejedná se tedy o asijské importy nebo o bonsaje získané z přírody. Jedinečnost těchto bonsai spočívá v trpělivosti, originalitě a nápaditosti jejich autorů. Na tuhle výstavu si zajděte do zahrad Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A pokračují shakespearovské slavnosti. V pondělí můžete vidět třeba představení Marná lásky snaha. Jedná se nejen o strhující vyprávění o lásce, pravdě nebo lži, ale taky o jedinečnou hru se slovy, s jejich smyslem a dvojjakostí. Představení Marná lásky snaha začíná v pondělí na Pražském hradě ve 20 hodin a 30 minut. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Kulturou. Prahu taky zajímá, jak dnes bude, tak čekáme většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia. Teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, postupně severovýchodní vítr. Jakuba Vodičku zdravím do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
2: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále čekejte poměrně dlouhou kolonu. Brzdí se už u sjezdu na Jesenici, nesouvislá kolona pak jede přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek stále zhruba na půl hodiny. V koloně pojedete také na druhém konci Prahy na okruhu a následně celé Štěrboholské spojce. Zde se auta zastavují kousek za nájezdem SD11, pomalu se jede k Průmyslové, je to na 20 minut. Zdržíte se stále i na příjezdu od D8, konkrétně v Liberecké a v ulici v Holešovičkách. Směrem do centra od sjezdu na prosek k tunelu Blanka. Je to na 15 až 20 minut. Pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov. Kolona začíná za sjezdem na Pankrác a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské před tunelem Rázovka. Zde je to zhruba na 4 hodiny a omezení komplikuje provoz stále v Chodovské ulici směrem do centra kousek za podjezdem jižní spojky. Projíždí se zde pouze jedním pruhem. Kolona už je nejen v celé Spořilovské, ale brzdí se už na Brněnské na úrovni Chodova. Zdržení 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube. Hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

Rádio Praha. 7,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Děti v Praze 7 z rodin v nepříznivé finanční situaci budou moci získat příspěvek na kroužky. V Příbrami tento týden omezí řidiče oprava Hajlovy ulice. Na Novém Zélandu se bude projednávat zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Dnes má být většinou jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rodiče ve složité sociální situaci v Praze budou moci opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun, dětem z mateřských škol 750, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Rodiče se mohou hlásit průběžně od 1. do 30. září prostřednictvím online formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha7.cz.
0: Hajlova ulice v centru Příbrami bude ode dneška do pátku zavřená. Dělníci překopou silnici a položí kabely nízkého napětí. Řidiči musí využít objízdnou trasu, která vede ulicemi generála Richarda Tesaříka u nemocnice a Rígrova.
3: Uzavírka se týká taky autobusové dopravy. Například linky 392, 393 a 395 neobsluhují zastávku Jiráskovy sady. Změny se týkají taky třeba zastávek náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Plzeňská. Z Příbrami Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Laxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí. Hokejisti Brna vyhráli i třetí zápas před startem nové extraligové sezony. Švýcarský Cuk v sestavě s Čechy s Kleničkou, Kovářem a Kubalíkem porazili v italském Neumarktu 3-2 a ovládli přípravný turnaj Dolomiten Cup. Naopak se nedařilo Litvínovu, Severočeši podlehli italskému Pustertalu 1-3. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne v polovině září. Dnes má být během dne většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách se podíváme na to, co se děje na silnicích. Ten pohled nám zprostředkuje Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu stále čekejte velmi silný provoz ve směru na letiště. Nesouvislá kolona začíná u sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek vám zabere stále až půl hodinu. V koloně pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce. Auta brzdí kousek za nájezdem od D11 a pomalu se pak jede až před sjezd do Průmyslové. Celé to na 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy od D8, konkrétně v Liberecké a v ulici v Holešovičkách. Auta se zastavují v tuto chvíli kousek za sjezdem na Hloubětín. Pomalu se pak jede až před tunel Blanka, je to na 15 až 20 minut. A omezení vás zdrží také v Chodovské ulici směrem do centra. Za podjezdem jižní spojky průjezdný pouze jeden pruh. Kolona v celé Spořilovské už od Chodova, zdržení kolem 15 minut.
4: Díky moc a hezké ráno.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádiem Praha, Honzou Chlaněm, hezké ráno, máme 4,5 minuty po deváté a za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Maroon 5, Don't Wanna Know. A nebo Sigala, jak jsou mi Island Kidron, Riptide.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: Sigala, jak sú mi, aj Lenky Drona, Riptide, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný deň, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Bitva, která rozhodla na dlouhá léta o podobě Blízkého východu, se odehrála před 510 lety u syrského města Marjdabik nedaleko Aleppa. Vládce Osmanské říše sultán Selim I. v ní porazil v roce 1516 mamlucká vojska. Do područí Osmanské říše se tak na 4 století dostala velká část Blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Tou úplně první obětí byla o dva dny dříve 59-letá Ida Siegmann. Chtěla zeď přeskočit ze třetího patra svého domu. Pád nepřežila. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Podal již 14 žádostí o propuštění naposledy loni. Všechny byly zamítnuty a tak stále pobývá ve věznici Attica u Buffalo. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
5: Dragie sátečstvíky, prijímajú to rešenie.
4: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová Raštn má 35. narozeniny a já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: To pondělí bude během dne většinou jasné nebo skoro jasné, večer polojasné. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý proměnlivý postupně severovýchodní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru.
6: Hezké ráno, provoz nám pomalu slábne, ale na pár místech stále máme kolony. Pomalu se jede třeba na Pražském okruhu směrem k letišti, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici až k nájezdu od Barandova. Podle potřeby se také uzavírají oba tunely. Celý úsek vám zabere nějakých 25 až 30 minut. Pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce před sjezdem do Průmyslové. Auta se zastavují za nájezdem zde 11, zdržení stále 15 až 20 minut. V Liberecké směrem do centra se kolona postupně zkracuje, zastavíte se za sjezdem na Prosek. V nesouvislé koloně pojedete až do Nové Povltavské před tunel Blanka, je to aktuálně asi na 4 hodiny. A provoz stále vázne ještě na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení od Evropské, je to aktuálně asi na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: To byla Cheryl Cole, Fight for this love. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha v pondělí 24. srpna. Dáme si zprávy s Denisou.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Podle penzijních společností hrozí, že nepokryjí svoje náklady. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřní.

0: vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy Unie. Několikadenní deště přinesly do severního Vietnamu tajfun Nara, který zůstává nad Nankinským zálivem. Úřady zatím informovaly o jedné oběti. Kvůli vodě se muselo evakuovat víc než 4300 domácností. Informovala o tom agentura Reuters. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Během dne bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. V tuto chvíli se zdržíte především na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona je stále od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barrandova. Celý úsek aktuálně pojedete kolem 20 minut. Silný provoz stále také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Kolona se zkrátila, začíná u sjezdu na Běchovice, je to na 10 až 15 minut. Pomalu stále ještě pojedete v Liberecké směrem do centra, kde se auta zastavují kousek za sjezdem na Prosek. Pomalu se pak jede přes ulici v Holešovičkách až k tunelu Blanka, je to až na čtvrt hodiny. A provoz stále vázne také na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické ulici. Od Evropské je to aktuálně až na čtvrt hodiny.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl desáté na rádiu Praha, tedy Swims a jeho Break Up in Reverse. A taky Sam Smith a I Am Not The Only One. Za chvilku.

0: Sam Smith, I'm not the only one, ve 9:45 na Rádiu Praha. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se zajímala o pražský metronom. Na místě v minulosti stál jeden z nejmonumentálnějších pomníků komunistického Československa. Moniko, hezké ráno, připomeň historii toho místa.
1: Dobré ráno, dneska tu máme obrovské kivadlo, nádherný výhled na Prahu, no a hlavní místo, kde se lidé scházejí, a to nejen na skateboardu. Ale od roku 1955 tady 7 let stál obří Stalinův pomník. Byl opravdu gigantický, samotné sousoší měřilo přes 15 metrů na výšku, 22 metrů na délku a vážilo zhruba 15 000 tun. Stalin stál v čele, za ním byly zástupy představitelů československého a sovětského lidu a pomník byl přezdíván Fronta na maso. Postupně po Stalinově smrti začal být pomník politicky nepohodlný, no a v roce 1962 byl potom odstřelen. Zajímavé je, že na jeho místě pak nevznikla další socha nějakého politika. V roce 1991 sem byl instalován metronom, respektive taková kinetická plastika, nazvaná stroj času od Vratislava Karla Nováka. Metronom měl svým umístěním na podstavci bývalého Stalinova pomníku symbolizovat neúprosné plynutí času a varovnou připomínku minulosti.
0: Tak to se povedlo. Když se řekne Stalin dnes, většina lidí si vybaví právě ten metronom, jenže pod ním už několik let funguje také kulturní centrum.
1: Ano, z prostoru, který byl kdysi symbolem totalitní moci, se stal prostor pro současnou kulturu. Kulturní centrum Stalin funguje od roku 2015 a za tu dobu se tu vystřídaly stovky akcí od DJských setů přes koncerty, filmy, operu až po vystoupení symfonického orchestru Českého rozhlasu. Je zaměřené hlavně na lokální a mladou kulturu a funguje jako takové venkovní místo pro setkávání přímo v centru Prahy. A mimochodem právě jeho budoucnost byla letos poměrně dramatická, protože v květnu Praha rozhodla, že centrum vyřadí z tržního řádu, což by v praxi znamenalo konec jeho stálého provozu. Ale po několika měsících se situace otočila a teď nedávno 10. srpna pražští radní centrum do tržního řádu znovu vrátili. Takže dobrá zpráva, kulturní centrum pod kivadlem může pokračovat.
0: Říká naše letající redaktorka Monika Doležalová. Díky, měj se.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dneska bude v Praze většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně severovýchodní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
3: Příjemné ráno, opatrně na příjezdu do Prahy po D5, přímo ve sjezdu na Pražský okruh v odbočovacím pruhu. Stojí kamion s osobním autem po nehodě, na místě je světelná šipka, ten odbočovací pruh je výrazně zkrácen, zpomaluje se, ale kolonu zde neočekávejte, výraznější kolona se netvoří. Naopak kolona nesouvislá stále popojíždí na Pražském okruhu ve směru na letiště, a to od sjezdu na Jesenici až k nájezdu od Barrandova přes oba tunely. Celý úsek pojedete až 20 minut. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce, a to před sjezdem do Průmyslové. Aktuálně se brzdí kousek před sjezdem na Běchovice, je to asi na 4 hodiny. A provoz stále vázne také na příjezdu k letišti ve směru z Prahy na D7 kvůli dopravnímu omezení od odbočky na Horoměřice se zdržíte kolem 10 minut.
0: Jakube, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezké pondělí i celý týden. Ahoj.
3: Hezký den, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je pondělí 24. srpna, Rádio Praha teď vysílá aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Díky přestavbě budovy navýší základní škola u Santošky v Praze 5 od září kapacitu o 60 žáků. Ministerstvo ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů, k dispozici budou jen ty s 3měsíční splatností. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině. Během dne bude dnes většinou jasno, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Základní škola u Santošky na Pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném třetím patře budovy. Budou tam kromě 6 učeben i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
1: Lidé se ode dneška můžou přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala můžou lidé žádosti posílat elektronicky a také přes pobočky ČSOB.
4: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
1: Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. V první vlně se lidé nakoupili dluhopisy celkem za 74 miliard korun. Do 3měsíčních, které bude ministerstvo vydávat i teď, investovali Češi přes 27,5 miliardy korun. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu necelých 148 miliard korun poputuje na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 desetiny bilionu korun. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy. Překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrů.
5: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: Dnes bude během dne většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích a sleduje kolega Jakub Vodička. Hezké dopoledne.
6: Příjemné dopoledne. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po D5 ve sjezdu na Pražský okruh blokuje převážnou část odbočovacího pruhu. Nehoda kamionu s osobním autem. Místo je označeno světelnou šipkou. Zpomaluje se, ale výraznější kolona se netvoří. Přímo v Praze pak stále pojedete pomalu na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Je to zhruba na čtvrt hodiny. A provoz vázne ještě na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické ulici. Od Evropské naberete zpoždění asi 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, necelých 5 minut po 10. hodině, začátek posledního srpnového týdne trávíte s vysíláním Rádia Praha a my za to děkujeme. Stanice metra Flora bude otevřena o 3 měsíce později proti původnímu plánu, tedy až na konci února, to je téma, ke kterému detaily nabídneme kolem 10:45. No a co se týče muziky, po 10. hodině zazní The Rolling Stones. k Lady Gaga. Nebo skupina Coldplay. Tak hezký poslech. Radio.

0: Armando Diao dozněli minutu po čtvrt na 11 v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Stanice metra Flora zůstane zavřená déle, než se původně plánovalo. Cestujícím se měla na trase A znovu otevřít na začátku prosince. Dopravní podnik ale nově počítá až s koncem února příštího roku. Důvodem jsou práce, se kterými původní projekt nepočítal. Odborná expertíza ukázala, že je potřeba ve větší části stropní desky nástupiště vyměnit železobetonové a ocelové nosníky a doplnit chybějící protipožární vrstvy. Dopravní podnik říká, že výsledky posudku nemůže ignorovat, i když to znamená prodloužení výluky zhruba o 3 měsíce. Rekonstrukce Flory začala letos v únoru a stanice od té doby slouží jen k průjezdu vlaků. Opravují se obklady, technologie i eskalátory. Po znovu otevření navíc budou ještě pokračovat práce na novém výtahu z Vinohradské ulice. Která další stanice metra A se má kvůli výměně eskalátorů uzavřít hned na začátku příštího roku? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 opatrně u sjezdu na Pražský okruh. Odbočovací pruh, a tam blokuje kamion s osobním autem po nehodě. Místo je označeno světelnou šipkou. Zpomaluje se, ale kolona se netvoří. V Praze se jede pomalu na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Od sjezdu na Běchovice je to na 10 až 15 minut. Provoz vázne na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické ulici. Brzdí se už na Pražském okruhu před Evropskou a je to asi na čtvrt hodiny. A pomalu se jede na Pražském okruhu směrem na letiště také mezi Lohkovským tunelem a Ořechem. Je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Zpěvačka Adele nás v dopolední Praze dovedla ke krátkým zprávám. V 10.30 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové, kteří se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Návrhy rezortu dnes projedná vláda. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO jde o první soubor opatření a další jeho rezort chystá. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu, přesnou částku ale zatím neoznámil. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Ve druhé vlně prodeje

0: Můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Během dne bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D5 u sjezdu na Pražský okruh. V odbočovacím pruhu se stále řeší nehoda kamionu s osobním autem. Vše je označeno světelnou šipkou. Odbočovací pruh je výrazně zkrácen, ale výraznější kolona se netvoří. Nový problém je na Pražském okruhu směrem na letiště. Bouralo se hned na začátku Cholupického tunelu. Srazila se zde dvě osobní auta v pravém jízdním pruhu. Na místě už je policie, která aktuálně dokumentuje nehodu a na nezbytně nutnou dobu Pražský okruh na začátku tunelu uzavřela. Kolona také rychle narůstá, začíná zatím u sjezdu na Vestes, tak určitě dojíždět opatrně, doufejme, že to za chvilinku pustí. V Praze se jede pomalu pak ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na 10 až 15 minut a provoz vázne ještě na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení. Brzdí se už na okruhu kousek před Evropskou, čekejte zdržení až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: A 4 minuty po půl 11. pokračuje dopolední Praha. V ní vám do konce hodiny nabídneme spoustu muziky, třeba Nickelback nebo Lady Gaga. A taky se spojíme s kolegou Petrem Kastnerem. Nepozornost nebo přecházení na červenou. To jsou nejčastější příčiny střetů chodců s tramvajemi v Praze. Meziročně jich přibylo. Statistiky dodáme za okamžik.

0: O znění pondělního dopoledne se vám ve 10:45 a stará vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Střetů chodců s tramvajemi v Praze meziročně přibylo. Dopravní podnik hlavního města eviduje za první pololetí letošního roku 43 takových případů. To je opět více než ve stejném období loni. Další podrobnosti k tématu má redaktor Petr Kastner. Petře, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Za první půl rok zemřel při srážce s tramvají v Praze jeden člověk. Za celý minulý rok to byly dvě osoby. 82% sražených lidí pak skončilo buď s lehkým zraněním nebo bez zranění. Ze statistik z minulých let vyplývá, že nejvíc sražených chodců eviduje dopravní podnik na přechodech. Dlouhodobě je mezi sraženými víc mužů než žen. Letos přibylo taky nehod chodců s autobusy. Od ledna do června to bylo 16 případů, to je o 7 víc než za stejné období loni.
0: Které lokality v Praze jsou nejrizikovější?
1: Mezi problematická místa v metropoli patří například úsek mezi IP Pavlova a zastávkou Štěpánská, kde loni tramvaj srazila 6 chodců. Další rizikové úseky v Praze jsou mezi Invalidovnou a Florencí a mezi zastávkou Kavalírka a Andělem. Situaci se dopravní podnik, policie a BESIP snaží zlepšit kampaní s názvem Neskákej mi pod kola. Lidé tak v Praze můžou například potkat tramvaj, kde je napsané skore pomyslného souboje mezi tramvajemi a lidmi, kteří srážku nepřežili. Na některých místech je také na asfaltu nakreslená figurína sraženého člověka, která má varovat chodce před tramvajemi.
0: Petře, jaké chyby chodci v Praze dělají nejčastěji?
1: Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se u chodců opakují pořád stejné chyby.
2: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
1: Lidi tak vyzývá, aby se před vstupem na tramvajovou trať rozhlédli. Upozorňuje taky, že brzdná dráha tramvaje je násobně delší než osobního auta.
0: Střetů chodců s tramvajemi v Praze meziročně přibylo. V dopolední Praze jsme o tom mluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Petře, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a jaká je momentálně situace na pražských silnicích? Na pražském okruhu směrem na letiště se na začátku Cholupického tunelu už podařilo dát havarovaná auta na stranu, projíždí se bez omezení a kolona od sjezdu na Vestec se postupně rozjíždí, zdržení do asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 opatrně u sjezdu na pražský okruh, odbočovací pruh stojí po nehodě, stále kamion a osobní auto. Místo je označeno světelnou šipkou, kolona se netvoří a provoz vázne na příjezdu k letiště směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické ulici. Od Evropské čekejte zdržení 10 až 15 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 10 hodin 59 minut posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha a teď nabízíme zprávy. Připravila je Denisa Žešková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Nehod chodců s tramvají a autobusem v Praze přibývá. Dopravní podnik řešil od začátku roku desítky případů. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Vrtulníky Venom a Viper české armády jsou v Polsku znovu v provozu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů, to je opět víc než ve stejném období v loni. Nehod chodců s autobusem je meziročně o 7 více, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se. Dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
1: Policisté pátrají po 12-leté Claudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení života. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy, nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
1: Informace o dívce volejte na linku 158 a fotografii pohřešované najdete také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venom a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje WTA v mexickém Monterrey. 38. hráčka planety porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Růžičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3. V Praze dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer polojasno, teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Jakubem Vodičkou. Hezké dopoledne, Kubo.
5: Příjemné dopoledne. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5 u sjezdu na Pražský okruh. Na začátku odbočovacího pruhu stále po nehodě stojí kamiony, osobní auto. Na místě už je také odtahová služba, to vypadá na kameře. Vše je označeno světelnou šipkou. Chvílemi se zpomaluje, ale souvislá kolona se netvoří. Přímo v Praze máme aktuálně problém v letenském tunelu. Ten je v obou směrech uzavřený až do odvolání a to kvůli výpadku řídícího systému. Objíždí se buď to přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně se dá objet také přes Holešovice a Veletržní. V obou případech očekejte na objízdné trase silnější provoz a pomalu pojedete stále na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické. Od odbočky na Horoměřice je to aktuálně zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, 3 a 3/4 minuty po 11. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi. Teprve 21-letá běžkyně Lourdes Gloria Manuel překonala český rekord na 300 metrů. V evropských tabulkách je na 8. místě. Podrobnosti nabídneme už za pár minut. No a v playlistu připravení třeba Ella Langley, Ale Farben nebo Post Malone. Toho vám hrajeme právě teď. Hezký poslech vám od mikrofonu Rádia Praha. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: pondělí dopoledne, posloucháte Rádio Praha a teď k jednomu víkendovému sportovnímu úspěchu. Lourdes Gloria Manuel má další výrazný zápas do české atletiky. Na mítenku Diamantové ligy v polském Chorzově vyhrála nemistrovský závod na 300 metrů a zároveň překonala český rekord. Dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o více než půl sekundy a v evropských historických tabulkách se tím posunula na 8. místo. Pro 21-letou českou běžkyně je to navíc povedená odpověď po nedávném mistrovství Evropy, kde na čtvrtce skončila těsně pod stupni vítězů. Sama po závodě říkala, že se s trenérem snažila nezaseknout na jednom nepovedeném výsledku a soustředit se na to, co se dá dál zlepšovat. V Polsku jí podle jejich slov sedlo i teplejší počasí a kratší trať, na které mohla více využít svou rychlost. Píšeme o tom taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. My se teď nicméně podíváme na pražské silnice. V obou směrech je uzavřený Letenský tunel a to kvůli výpadku řídícího systému. Uzavírka bude trvat až do odvolání. Objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 stále opatrně u sjezdu na Pražský okruh. Odbočovací pruh stojí po nehodě a kamionu s osobním autem. Místo je označeno světelnou šipkou, zpomaluje se, kolona se ale netvoří a provoz vázne na příjezdu k letišti směrem z Prahy kvůli dopravnímu omezení v Aviatické ulici. Od odbočky na Hodoměřice je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. In this na 9. místě startují Two Colors, Mad World.
3: Hit týdne.
2: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na 5. místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na 3. místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on your cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
3: Hit týdne.
2: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na Praha rozhlas.cz.

0: Posloucháte Rádio Praha, za pár vteřin bude 11.30, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji vám krásné dopoledne. Ceny ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let dostali tanečnice Nana Nakagavová, herec Zdeněk Piškula, tenorista Daniel Matoušek a tanečník a akrobat Matyáš Ramba. U příležitosti zahájení 144. sezóny při tradičním setkání se zaměstnanci dnes ceny v historické budově první české scény předal ředitel Národního divadla Jan Burian. Do síně byl uveden světově uznávaný tenorista Štefan Margita. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Trať podemlela voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi projíždí po jedné koleji. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne, řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. České basketbalistky prohráli v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji a do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
3: Příjemné dopoledne. V Praze je problém stále v Letenském tunelu. Ten je v obou směrech uzavřen kvůli výpadku řídícího systému. Ta uzavírka tunelu bude trvat do odvolání, než se podaří problémy odstranit. Objíždí se buď to přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovou ulici, případně možné také volit objízdnou trasu přes Holešovice a Veletržní. V obou případech ty objízdné trasy jsou celkem dobře průjezdné. Bouralo se na jižní spojce směrem na Štěrboholy. U nájezdu od Spořilova se srazila 2 auta v levém jízdním pruhu, kolona je jen kratší, zdržíte se několik minut a provoz výrazně vázne aktuálně na příjezdu k letišti směrem z Prahy, a to aktuálně nejen z důvodu omezení dlouhodobého, ale také kvůli odstanovenému autu, které stojí přímo ve sjezdu na letiště. Od Evropské čekejte zdržení až 20 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha, 2,5 minuty po 11:30, to je aktuální čas, 24. srpen, to je dnešní datum, no a žákům základních a středních škol za několik dní skončí letní prázdniny. Učitelé se ale na začátek školního roku připravují už teď víc, řekneme za pár minut. Teď další muzika, třeba Andrea Bocelli a David Guetta, nebo skupina Sunrise Avenue, hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Minutu po 11:45 nám na Rádiu Praha dozněl Shawn Mendes. Dobrý den. Konec letních prázdnin se blíží. Žáci základních a středních škol se za několik dní vrátí zpět do lavic. Učitelé ale přišli do práce už dnes. Celý týden se budou připravovat právě na začátek nového školního roku. A připravuje se i na základní škole Hovorčovická v Pražských Kobylisích, kde je teď náš reportér Richard Webs. Richarde, zdravím tě, dobré dopoledne.
1: Hezký den, sem na základní školu Hovorčovická začali učitelé z prvního stupně přicházet před 9:00 ráno a v 9:00 pak měli poradu s vedením školy. Já jsem se některých učitelů ptal třeba na to, jestli se na žáky těší, řekli mi, že ano a dodali také, že si o prázdninách odpočinuli. Pro některé žáky, ale naopak podle nich může být návrat do školy složitější a chvíli jim trvá, než si zase zvyknou na pravidelný režim. Právě teď mají poradu také učitelé druhého stupně. Ta začala v 11:00. Rozdíl v přípravě na školní rok mezi oběma stupni je například v tom, že učitelé na druhém stupni učebny tolik nezdobí, ale dávají tam spíše praktické vybavení.
0: Žáci základní školy Hovorčovická nicméně budou mít prázdniny delší. Proč?
1: Žáci se sem do školních lavic vrátí v pondělí 7. září. Volno tedy budou mít delší o 4 dny. Je to kvůli tomu, že dělníci budovu školy opravují. Například přestavují terasy na učebny, vyměnili elektroinstalaci nebo osadili protipožární okna. Jde o plánované opravy, které mají skončit v lednu. Druhý týden v září by ale učebny i chodby měly být upravené tak, aby v nich žáci mohli být. Podle zástupkyně ředitele Jany Patákové mají žáci z delších prázdnin radost.
0: Dokážu si představit, že bych jim měl taky, co by žák základní školy. Letní prázdniny nicméně nejsou jediné, které žáci mají. Kdy budou ty další?
1: Nejbližší prázdniny budou ty podzimní 29. a 30. října. Potom budou mít žáci základních a středních škol volno v období kolem Vánoc a Silvestra, přesněji od 23. prosince do 3. ledna. A třeba pololetní prázdniny letos budou v pátek 29. ledna. I na jaře budou školy na několik dní zavřené, jarní prázdniny jsou ale rozdělené podle okresu a každý to má jinak. Netýká se to jen základních a středních škol, ale také základních uměleckých škol. A dodám ještě, že přesný rozpis prázdnin na celý školní rok je na webu Ministerstva školství.
0: O přípravách na začátek nového školního roku jsme mluvili s Richardem Websem, ten se nám přihlásil ze základní školy Hovorčovická v Pražských Kobylisích. Díky, Richarde, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a my se ještě vydáme na pražské silnice. V obou směrech je stále uzavřený Letenský tunel, a to kvůli výpadku řídícího systému. Uzavírka by měla trvat podle prvních odhadů zhruba do 14. hodiny. Objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. Obě objízdné trasy jsou aktuálně dobře průjezdné. Provoz vázne na příjezdu k letišti směrem z Prahy, a to aktuálně kvůli odstavnému autu přímo ve sjezdu na letiště od Evropské, tak čekejte zdržení kolem 20 minut a pomalu pojedete na magistrále směrem z Holešovic do centra, od Florence k muzeu, je to na asi 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pondělí 24. srpna. Praha teď vysílá další zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne.
0: Bylo 12 hodin.
2: Díky přestavbě budovy navýší základní škola u Santošky v Praze 5 od září kapacitu o 60 žáků. Česko bude podle ministra Macinky pokračovat s protiruskými sankcemi. Zaměří se také na zahraniční spolupráci v bezpečnostním sektoru. Představitelé Evropy slíbili Ukrajině na výročí nezávislosti víc raket do systémů protivzdušné obrany. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Základní škola u Santošky na Pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném třetím patře budovy. Budou tam kromě 6 učeben i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
2: Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické. Zaměřovat se má na rozvoj obchodu nebo vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
5: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
6: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
5: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
7: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také 2 balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i 2 české posádky. Rozjížďky čekají Pavlínu Flamínkovou a Anu Šandrůčkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Dnes má být v Praze většinou jasno a teploty maximálně 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S kolegou Jakubem Vodičkou se vydáme také na pražské silnice. Hezké poledne, Kubo.
8: Hezké poledne. Začnu ve Kbelské ulici směrem na D8, kde se bouralo, a to kousek za sjezdem na prosek. U čerpací stanice se srazilo nákladní auto s osobním, průjezdný zůstal pouze jeden pruh. Kolona začíná už před Novopatskou u křížení s Kolbenovou ulicí. Čekejte zdržení kolem 20 minut. V obou směrech je stále uzavřený Letenský tunel kvůli výpadku řídícího systému. Zavírka by měla trvat minimálně do 14 hodin. Než se to vše podaří, daří opravit. Objíždí se buď to přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovou ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. Obě objízdné trasy jsou aktuálně poměrně dobře průjezdné. A provoz výrazně vázne na příjezdu k letišti směrem z Prahy. Aktuálně je kolona už kousek před Evropskou a k odbočce na letiště pojedete kolem 20 minut. Na vině je nehoda, která by měla být přímo ve sjezdu k letišti. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré pondělní poledne vám přejeme, děkujeme, že ho trávíte ve společnosti Rádia Praha, kde se po 12. hodině vydáme třeba na Balkán. V rumunském Banátu totiž proběhl už 15. ročník českého festivalu. Detaily povíme za okamžik, no a hrát vám budeme třeba skupinu Walk the Moon, kapelu Činasky, nebo teď zpěvačku Holly Humberstone. Tak doufám, že se vám trefíme do vkusu. Klidný poslech a případně dobrou chuť k obědu vám přeje Vojtěch Přívětivý. Ladíte 107,1 FM.

0: Na Radiu Praha dozněla Sophie Ellis Baxter, dáma, která před pár týdny, stejně jako třeba Robbie Williams, vystoupila na slovenském festivalu Love Stream. Teď ale budeme mluvit o trochu vzdálenější akci, která ovšem i přesto byla plná českých návštěvníků. V rumunském Banátu včera skončil další ročník českého festivalu Banát. Česká vesnice Ejbentálna se na několik dní znovu proměnila v místo, kde se potkávali návštěvníci z Česka, taky místní krajané i účinkující. Festival se konal už po 15. a i letos stavil hlavně na atmosféře, kterou se drží navzdory tomu, že už dávno nejde o malou akci. Hudba zněla ze dvorů, zahrad i luk, lidé spali ve vesnických domech anebo pod širým nebem a přes den se potkávali na jediné cestě, která i Bentálem prochází. Zpěvačka Lucie Redlová, která patří k festivalovým stálicím, to popsala jako víkend české alternativy. I podle organizátorů je právě propojení návštěvníků, muzikantů a místních krajanů důvod, proč se lidé na festival pořád vracejí. No a vy se na něj můžete vydat nebo vrátit taky díky reportáži, kterou najdete na webu irozhlas.cz. Teď se ale vraťme zpět do Česka a do Prahy, konkrétně na silnice. Ta aktuální situace je následující. Ve Kbelské směrem na D8 se zase jezdem na prosek srazilo nákladní auto s osobním, projíždí se pouze jedním pruhem a v koloně od Novopatské se zdržíte až 20 minut. Plní se kvůli tomu i Novopatská před Kbelskou. Letenský tunel je stále uzavřený kvůli výpadku řídícího systému, objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. Ty objízdné trasy jsou aktuálně dobře průjezdné a provoz vázne na příjezdu k letiště směrem z Prahy, a to aktuálně kvůli nehodě přímo ve sjezdu na letiště. Brzdí se už na okruhu před Evropskou a je to na více než 20 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Scrollujete? Jen si

0: Posloucháte Rádio Praha, bude 12.30, teď vysíláme krátké zprávy. Připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Provoz vlaku mezi Prahou a Berounem dnes zkomplikovala porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Některé vlaky mohou nabírat až půlhodinové zpoždění. A provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem, kde vydatný dešť minulý týden v pátek podemlel trať, má být plně obnoven ve středu večer. Vlaky tam do té doby budou jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Radnice Prahy 1 nechá za zhruba 16 milionů 900 tisíc korun bez DPH zrestaurovat Kranerovu kašnu na Starém městě. Vyplývá to z informací uvedených ve Věstníku veřejných zakázek. Městská část chce na práce na novogotické památce věnované rakouskému císaři Františku I. podle dřívějších informací získat dotaci od Ministerstva kultury. Podnikatelské mise, které doprovází politiky na zahraničních cestách, musí být lépe připravené a zaměřené na konkrétní hospodářství. Sektory. Řekl to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na výroční poradě českých velvyslanců. Jednání podnikatelů v zahraničí musí podle něj přinášet konkrétní výsledky. Ocenil přitom nasazení diplomatů v ekonomické diplomacii. Technici na poli u podštátu na Přerovsku uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Kovové části budou recyklovány. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren. Okolnosti pádu větrné elektrárny prověřuje policie. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od nájezdu z Evropské. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na letiště, zpoždění téměř 20 minut. Ve Kvelské směrem na dálnici D8 se za sjezdem na prosek srazilo nákladní auto s osobním. Projíždí se pouze jedním pruhem a v koloně od Novopatské se zdržíte 20 minut a navíc tam řeší ještě jednu nehodu. Plní se kvůli tomu i Novopatská před Kvelskou. Ale Letenský tunel je stále uzavřený kvůli výpadku řídícího systému. Objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovou ulicí, případně přes Holešovice a Veletržní. Obě objízdné trasy jsou aktuálně dobře průjezdné. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2 3/4 minuty po půl jedné trávíte začátek posledního srpnového týdne s Rádiem Praha. Děkujeme za to. Solární panel, světlo a kamera. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má za úkol sledovat noční

noční motýly. Jak přesně zařízení, které pracuje hlavně v noci a člověka k tomu nepotřebuje, funguje? Do Milovic ve Středočeském kraji se ve vysílání vydáme už za okamžik. Teď se vydáváme vstříc další muzice. Před námi třeba Madonna a Kylie Minogue nebo James Arthur. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
4: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
4: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
5: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Na D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od nájezdu z Evropské. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na letiště, zpuždění téměř 20 minut. Vegbilské směrem na D8 se za sjezdem na Prosek řeší hned dvě nehody za sebou. V koloně od Novopatské se zdržíte až 20 minut, navíc tam řeší ještě jednu nehodu, zaplnila se kvůli tomu i celá Novopatská a zůstává zavřený Letenský tunel kvůli výpadku řídícího systému, a to obousměrně, objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. Tržní výraznější kolony se tam netvoří. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Divadlo Miraj s námi na Rádiu Praha. Je 13 hodin a ze 13. dorazila do studia Rádia Praha i Denisa Žižková. A samozřejmě dorazila s aktuálními zprávami. Vítej, Deniso.
1: Děkuji, Oldo, ty taky. Hezké odpoledne. Září zpřístupní pražský magistrát kanalizační podzemí pod staroměstskou radnicí. Na prohlídku bude nutná rezervace. Omezení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Během dne bude dnes skoro jasno nebo polojasno, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé budou moci opět navštívit kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí v Praze. Otevřený bude o víkendu 19. a 20. září. Prohlídka potrvá 20 minut a je zdarma. Zájemci se ale musí předem objednat, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
3: Podmínkou je registrace, která startuje na stránkách pvk.cz v pondělí 31. srpna v 9 hodin ráno. PVK nabídnou zájemcům komentované prohlídky takzvaného cizenského vstupu. Lidé tam udí původní kanalizační systém v začátku 20. století.
1: Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždějí jen po jedné koleji. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
4: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastazie Neradové několik faktorů.
5: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
1: Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Během dne bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi také na silnicích, abychom zjistili, kde se zdržíte třeba až 20 minut a možná i déle. Ano či ne? Jarda Koller ví a řekne nám.
6: Hezké odpoledne na D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od nájezdu z Evropské. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na letiště, zpoždění téměř 20 minut. Ve Kbelské směrem na D8 se za sjezdem na Prosek řeší hned dvě nehody za sebou. V koloně od Novopatské se zdržíte až 20 minut. A navíc tam řeší ještě jednu nehodu, zaplnila se kvůli tomu i celá Novopatská. Letenský tunel je uzavřený kvůli výpadku řídícího systému. Objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovou ulicí, případně přes Holešovice a Veletržní. Výraznější kolony se tam netvoří. A v Krči na křižovatce Zálesí Štúrová se srazila motorka a osobní auto. Na místě jsou hasiči, policie a průjezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13 hodin, 3 minuty, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Je tady pondělí, je tu poslední prázdninový týden, který si určitě užijeme. Mají být letní teploty, jako třeba právě dnes. No a s kým si je budeme bezprostředně užívat? Určitě přijdou Felix Jen a Omar Rubek. taky Snow Patrol. Nebo Benson Bowl. Další skvělé hvězdy, ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Jassy s Snow Patrol s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a protože je pondělí a je 13 hodin a 15 minut, už je rozhodnuto o vinilu. A celý týden se to táhlo jako zlatá nitě. Je to tak, žádné překvapení. Dnes večer bude od 21 hodin 7. album legendy jménem ABBA Super Trooper. Zahrajeme vám ho dokonce s původní suprafonem vydané desky. Trošku zapraská, ale určitě vás bude bavit. Obzvlášť světové hity jako The Winner Takes It All, Happy New Year nebo Lay All Your Love On Me. No a v dalším hlasování na sebe narazí dvě letošní desky. 34-letého Dermota Kennedyho, The Weight of the Woods ze 3. dubna, no a 23-leté Olivie Rodrigo, You Seem Pretty Set For A Girl So In Love. Díky předem za všechny vaše hlasy, no a sledujte náš Facebook. My sledujeme také aktuální dopravu, abychom si řekli, že na D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od nájezdu z Evropské. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na letiště. Zpoždění je téměř 20 minut. Ve Kbelské na dálnici D8 se za sjezdem na prosek řeší hned dvě nehody za sebou. V koloně od Novopatské se zdržíte 20 minut. Zaplnila se kvůli tomu i celá Novopatská. Letenský tunel byl uzavřený kvůli výpadku řídícího systému. Už se znovu projíždí bez omezení. V Krči na křižovatce Zálesí Štůrova se srazila motorka a osobní auto. Na místě jsou hasiči, policie, projezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů. Nejdelší je od nemocnice už z Vídeňské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Norští a Hana si přivedli teď ke 13. hodině a 30. minutě na Rádiu Praha a tedy ke zprávám s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy 7 budou moci opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun a dětem z mateřských škol 750. V čele úřadu pro zahraniční styky a informace vystřídá od 1. října Vladimíra Posoldu diplomat Miroslav Toman. Novinářům to pojednání vlády řekl Lubomír Metnar. Dodal, že Posolda mu minulý týden předal rezignační dopis a vláda souhlasila s jeho návrhem na nové obsazení funkce. Slovensko v první polovině října otevře nový úsek dálnice D1 u Ružomberoku na severu země. Oznámil to dnes tamní správce dálnice NDS. Tato silnice, která například českým motoristům patrně značně zrychlí jízdu do Vysokých Tater, měla být původně podle původních plánů hotova už v roce 2017. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve finském Espoo a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří poté na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, k večeru polojasno a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller je připravený také s aktuální dopravou. Jardo?
3: Hezké odpoledne. Ve Kbelské směrem na D8 za sjezdem na prosek je po nehodě průjezdný pouze jeden pruh. Kolona z Hloubětína je na 15 minut, plná kamionů je kvůli tomu i Novopatská. V Krči na křižovatce Zálesí Štúrova se srazila motorka a osobní auto. Průjezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů, nejdelší směrem od nemocnice už z Vídeňské. A v průmyslové směrem do Hloubětína se u Fashion Areny srazily dvě nákladní a jedno osobní auto, blokují nejprve pravý, následně levý pruh. Je tam krátká kolona. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?

0: Snídani?
1: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
0: Oběd?
1: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
1: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
1: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
1: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
4: Pěkné odpoledne, dobrý den, 13 hodin 34 minuty s vámi Rádio Praha a také Nathan Evans a nebo DNA a Susan Vega. No a také se vrátíme o 20 let zpátky. Tehdy astronomové v Praze se usnesli, že Pluto nepatří mezi planety a poprvé v historii určili, co to vlastně planeta je. Tak si to osvěžíme za 10 minut.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha, 13 hodin 46 minut. Vesmírné těleso Pluto na den přesně 20 let nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Zároveň tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety.
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo, a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Vekbelské směrem na D8 za sjezdem na Prosek je po nehodě průjezdný pouze jeden pruh, kolona z Hloubětína je na 15 minut plná kamionů, je kvůli tomu i Novopatská. V Krči na křižovatce Zálesí Štúrova se srazila motorka a osobní auto, průjezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů. Nejdelší směrem od nemocnice už z Vídeňské. V průmyslové směrem do Hloubětína se u Fashion Areny srazily dvě nákladní a jedno osobní auto. Blokují nejprve pravý, následně levý pruh, je tam kolona na necelých 10 minut. V Dobříšské před tunelem Rázovka se srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona je tam ale hlavně kvůli regulaci provozu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha i teď ve 14 hodin a s námi také Mirek Kasan, který přišel přečíst zprávy, které vytvořil. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Hezké odpoledne všem. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Schválila to vláda, která ho chce zatraktivnit pro mladé. Nehod chodců s tramvajemi a autobusy v Praze přibývá. Dopravní podnik řešil od začátku roku desítky případů. V radotínském biotopu bude od října v provozu nová sauna. A bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Večer místy až oblačno. Zítra bude tepleji, ale čekejte víc oblačnosti.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
3: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve, aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
1: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů. To je opět víc než ve stejném období v loni. Srážek chodců s autobusem je meziročně o 7 víc. O příčinách hovoří mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
1: Zájemci o zimní saunování se můžou těšit na novou saunu v biotopu Radotín. V provozu bude od října a vejde se do ní až 8 lidí. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS radnice za saunu zaplatila 800 tisíc korun.
5: O saunování v biotopu Radotín je čím dál tím větší zájem a za poslední sezónu využilo saunu přibližně 4000 návštěvníků a proto se její kapacita od letošní zimní sezóny opět rozšíří. Nová sauna by měla umožnit saunování přibližně dalším 1800 návštěvníkům ročně.
1: V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Sloni trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých tlustokožců vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají. Tenisté Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála krajanku Jessicu Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoua. V rozhodující sadě dokonce nadělil soupeři Kanára. Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 26 stupňů. Dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na pohled na silnice a ten nám zprostředkuje Jarda Koller. Jardo?
6: Dobré odpoledne. Na východní části Pražského okruhu pojedete pomalu od dálnice D11 do Novopatské. Je to po dřívější nehodě ve Kbelské. Situace se pomalu zlepšuje. Osobními auty se zdržíte už jen krátce. V Dobříšské se popojíždí před tunelem Mrázovka. Kolona začíná za Zlíchovským tunelem. Zpoždění 10 minut. Je to už jen kvůli regulaci provozu. Nehodu před Mrázovkou už dořešili. A v Krči na křižovatce Zálesí Štúrova odklízejí následky nehody. Průjezd křižovatkou je stále značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů. Nejdelší směrem od nemocnice už z Vídeňské. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 14. hodině a s vámi District. People.

0: nebo Taylor Swift. Hudba vyloženě skvělá, no a půjdeme se podívat třeba i na Petřínskou rozhlednu a čekají nás další informace. Zůstaňte s námi.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: The Sound of Silence Disturbs s námi na rádiu Praha je 14 hodin a 16 minut. Čas stále přeje výletům, protože jsou tady prázdniny a ještě do konce tohoto týdne určitě budou. Někteří je budou mít ještě i začátkem příštího týdne. No a co se týče těch výletů, proč nezajít k dnešnímu nebo spíše k letošnímu oslavenci 135 let od slavnostního otevření Petřínské rozhledny. Patří k dlouhodobě k nejnavštěvovanějším pražským památkám. No a není bez zajímavosti, že tahle pražská věž vznikla prý v rekordním čase. Na našich stránkách se můžete dočíst i kolik bylo spotřebováno tun železa a kolik schodů je potřeba překonat, abyste se dostali až nahoru. Takže praha.rozhlas.cz další tip.
1: Roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
0: Jsme na silnicích, konkrétně v Krči na křižovatce Zálesí Štúrova, tam odklízejí následky nehody. Průjezd křižovatkou je značně omezený a tvoří se kolony ze všech směrů. Nejdelší směrem od nemocnice už z Vídeňské popojíždí se od Labutě. V Dobřížské se popojíždí před tunelem Rázovka, je to kvůli regulaci provozu, zpomalíte za Zlíchovským tunelem. V Hartigově z centra postojíte před ohradou do 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice. Mějte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
4: Hit týdne.
3: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on your cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
4: Hit týdne.
3: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Hit týdne.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme 14.30 a nějakou tu drobnou minutku a máme tady také zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Proti jejich vítězství ve výběrovém řízení nikdo nepodal námitky, lze tak podepsat smlouvu. Policii se podařilo vypátrat pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne, poté co odešla z nemocnice v Teplicích. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policisté předali do péče zdravotníků. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz, měl totiž zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel větrné elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvedla to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia, čímž o setinu stupně padl rekord z března 2024, napsala to dnes agentura DPA. V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi. Nejlepší z nich Jakub Menčík je na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici. Vít Kopřiva drží 69. příčku. V Praze bude odpoledne polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno s nejvyššími teplotami mezi

0: 23 a 23 stupni Celsia. Zítra se o 3 stupně oteplí, dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A pojďme teď za aktuální dopravou. Jarda Koller nás provede pražskými silnicemi.
3: Hezké odpoledne. Ve Vídeňské směrem z Krče se popojíždí za nemocnicí, je to kvůli stavebním pracím u porodnice. Jezdí se tam kyvadlově na semafor, zdržení 10 minut. V Krči na křižovatce Zálesí Štůrova po nehodě už nic nepřekáží a kolony se rozjíždějí. A ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz, pomalu pojedete z Hloubětí na zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Pěkné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 35 minut a také 24. srpen. Jaký byl v historii, jaký je dnes, vidíme za oknem a můžeme si ho udělat, jaký chceme. No ale jaký byl, to nám řekne Petr Jungmann už za 10 minut.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Bitva, která rozhodla na dlouhá léta o podobě Blízkého východu, se odehrála před 510 lety u syrského města Marjdabik nedaleko Aleppa. Vládce Osmanské říše sultán Selim I. v ní porazil v roce 1516 mamlucká vojska. Do područí Osmanské říše se tak na 4 století dostala velká část Blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Tou úplně první obětí byla o dva dny dříve 59-letá Ida Siegmann. Chtěla zeď přeskočit ze třetího patra svého domu. Pád nepřežila. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Podal již 14 žádostí o propuštění naposledy loni. Všechny byly zamítnuty a tak stále pobývá ve věznici Attica u Buffalo. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
4: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
3: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumertová-Raštn má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Na pražském okruhu směrem zde jedničky na letišti je silný provoz kolem Lhokova. Popojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem. Naberete zpoždění do 10 minut. Ve vídeňské Skrče se popojíždí za nemocnicí. Je to kvůli stavebním pracím u porodnice. Jezdí se Kyvadlově a zdržení 10 minut. V Ekbelské na D8 je silný provoz. Pomalu se jede z Hloubětína. Zdrží vás to taky 10 minut. Štěrboholská spojka směrem na Lanový most mezi Běchovicemi a Průmyslovou opět 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dermot Kennedy nás přivedl ke zprávám v 15 hodin, no a ty přinesl naopak do studia Mirek Kasan, který je přítomen a připraven. Vítej.
1: Díky, dobré odpoledne. České dráhy vyhrály bez námitek železniční zakázku za 165 miliard korun. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Shodla se na tom tripartita. Hasičům v americkém státě Nevada se nedaří dostat pod kontrolu požár na hranicích s Kalifornií. A bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Večer místy až oblačno. Zítra na něm naměříme až 26 stupňů, ale oblačnosti bude víc.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály největší železniční zakázku v Česku a nikdo proti výsledku tendru nepodal námitky. Potvrdil to organizátor pražské integrované dopravy ROPID. Zakázka za zhruba 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let. Pokračuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
3: Jelikož jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
1: Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy 7 budou moci opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun, dětem z mateřských škol 750 korun. Uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
4: Rodiče se mohou hlásit průběžně od 1. do 30. září prostřednictvím online formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha7.cz.
1: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení.
5: S ohněm bojuje skoro tisícovka hasičů. Guvernér aktivoval národní gardu, která jim poslala na pomoc 60 příslušníků a dvě posádky hasicích vrtulníků. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Velitel policie ve městě Reno Cory Solferino vyzval občany, aby brali výzvy k evakuaci vážně a umožnili policistům, hasičům a dalším záchranným složkám na místě účinně zasahovat. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 jsou hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo jej způsobil, ale neuvedli. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin nebude kandidovat na postup šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Slovinský funkcionář UEFA to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu Švýcar Gianni Infantino bude mít v březnových volbách prezidenta FIFA z jiného silného protikandidáta. Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až 26 stupňů. Dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer začne oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po 15. hodině, možná právě nasedáte do svého auta, Jarda Koller vám řekne, kde se zdržíte.
6: Dneska odpoledne na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jde pomalej od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Ve směru na D8 ve Kbelské je silný provoz v celé délce, tam čekejte 10 minut navíc. V Bělohorské z centra postojíte nejprve před Vypichem od Břevnovského kláštera, následně před Bílou horou. A ve Vídeňské směrem do Michle se u sjezdu na jižní spojku srazil autobus a osobní auto. Je tam kratší kolona. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a vůbec krásný letní den, který si ještě můžeme užít. 24. srpen je tady nejen pro Bartoloměje, který slaví svůj dneska svátek, takže všechno nejlepší. No a vy, kteří máte také důvod k dobré náladě nebo k oslavám, tak ta nálada bude možná ještě lepší. Přijdou Kings of Leon.

0: You Somebody, Kings of Leon, s vámi je Rádio Praha i dnes, kdy je 24. srpna. No a také je pondělí a to znamená, že vzhledem k tomu, že je 15 hodin a 16 minut, je rozhodnuto o dnešním vinilu. A překvapení se tedy nekonalo. Dneska večer bude od 21. hodiny 7. album legendy jménem ABBA Super Trooper. Zahrajeme vám ho s původní suprafonem vydané desky. Trošku tedy zapraská, ale určitě vás bude bavit. Obzvlášť světové hity jako The Winner Takes It All, Happy New Year nebo Lay All Your Love On Me. No a v dalším hlasování už od zítřka na sebe narazí dvě letošní desky. Ta první je 34-letého Dermota Kennedyho The Weight of the Woods ze 3. dubna. No a 23-leté Olivie Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Díky za všechny vaše hlasy a sledujte náš Facebook. Je tady také Jarda Koller a aktuální doprava.
1: Hezké odpoledne na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce, čekejte 10 až 15 minut navíc. V Bělohorské z centra postojíte nejprve před Vypichem od Břevnovského kláštera, následně před Bílou horou. Ve Vídeňské směrem do Michle se u sjezdu na jižní spojku srazil autobus a osobní auto, je tam kratší kolona. A v Hartigově z centra se stojí před ohradou zhruba 10 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tedy svým se s námi na rádiu. Praha je 15.31, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Ode dneška je možné objednávat tříměsíční státní dluhopisy ze druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klasek 1. září po skoro 20 letech skončí ve funkci. Důvodem je jeho kandidatura do Senátu v podzimních volbách za hnutí Naše Česko. Oznámil to dnes v e-mailu zaměstnancům. Jméno svého nástupce Jan Klas neoznámil. Podle ČTK by jim měl být ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě při požáru zřítila. Společnost Krým, která objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 tisíc tun suti. Řecko přesouvá svůj protivzdušný systém Patriot na Krétu. Chce líp ochránit klíčovou námořní základnu Suda před možnými útoky z Íránu, píše to server ERT News. Armáda oficiálně informaci nepotvrdila. Na základně Suda v minulosti kotvily americké vojenské lodě, které byly posléze nasazeny na Blízkém východě. Vítězky celkového hodnocení světového poháru. Veslačky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká dnes odpoledne v Amsterdamu rozjížďka, ze které dvě nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. V Praze bude odpoledne polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno, naměříme nejvýš 23 stupňů Celsia. Zítra se o 3 stupně oteplí, dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my s Jardou Kolorem míříme také na silnice, abychom vyzvěděli, jak je to se zbožděním.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz kolem Lhkova, po pojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem naberete zpoždění do 10 minut. V ulici k Barandovu se před okruhem tvoří kolona, naberete zpoždění 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce, čekejte 10 až 15 minut navíc. V Bělohorské z centra postojíte nejprve před Vypichem od Břevnovského kláštera, následně před Bílou horou a před Ohradou. Jsou fronty ze všech směrů na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků.

0: Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, 15 hodin 35 minut, takový aktuální čas, kde se v Praze legálně a beztrestně a také naplno vyblbnout, tak to je například u pražského metronomu. Proč právě tam, to nám řekne naše létající redaktorka Monika už za pár okamžiků.

0: In the air tonight, Phil Collins s námi na rádiu Praha, je 15 hodin a 640 minut. Pojďme teď na metronom na Letnou. To je místo, které zná nejen každý Pražan. No a historii nám připomene létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se řekne Letná Stalin, tak si myslím, že si Pražané vybaví jako první asi metronom, kivadlo, krásný výhled. Pak bych řekla, že určitě ten známý skate spot, Žulu, a doufám, že v posledních letech i naše kulturní centrum.
2: Představila mi místo Natálie Mohoritová z kulturního centra Stalin. Na místě v roce 1955 stála 15-metrová socha Stalina.
1: Vystavil ji teda komunistický režim. Sochaři byli vlastně nuceni se zúčastnit soutěže. Tu soutěž vyhrál sochař Otakar Švec, který vymyslel takový návrh, kde byl v popředí sám Stalin a po levé straně byly čtyři postavy, které měly znázorňovat československý lid, a po druhé straně byly čtyři postavy, které měly zase znázorňovat sovětský lid. A pevně doufal, že ta komise ten návrh nevybere, protože on nesouznil s režimem, byl proti Stalinovi, ale bohužel ten návrh vybrali.
3: Dovnitř vlastně do toho se dá jít, tady jsou vlastně po stranách takové jako dveře. Mm-hmm.
1: Ten pomník tím, že byl opravdu monumentálně obrovský a ta stavba nebyla to jenom ta samotná socha, ale i velký podstavec žulový, jak můžete nyní na Letné vidět. Patří k tomu i terasy a schody, které jsou vlastně ve svahu. Tak s tím byl propojený i to podzemí, které je k tomu vystaveno, aby právě ta obrovská tíha té sochy byla udržena. A v současné době se do podzemí jít nedá a je to právě kvůli špatné statice.
2: O 7 let později byl pomník ale zdemolován. Od roku 1991 zde stojí pražské kivadlo. Jde o umělecké dílo od Rastislava Nováka. Nazýváno je Stroj času.
1: Má připomínat plynutí času, měl by odkazovat na to, že už by se nikdy neměly dít věci, co se děly, co jsou spojeny se Stalinem nebo s komunistickým režimem. To kivadlo vlastní soukromá firma. Před pár lety ho přemalovali na zelenou, protože ta firma má korporátní barvu jako zelenou. A jedna gedelová umělecká skupina s tím nesouhlasila a v noci vylezla na ten pomník a to kivadlo nabarvila zpátky na červeno, protože měli pocit, že to je umělecký dílo a aby se nemělo měnit.
3: Jak je možné, že vlastně se tohle místo stalo jako symbol prostě pro mladou generaci?
1: Já si myslím, že to místo samo o sobě je tak strašně unikátní a má fakt specifický genius loci. Má to opravdu specifickou atmosféru, takže já si myslím, že to přitahuje lidi tak nějak přirozeně.
2: Kulturní centrum funguje letos v omezeném režimu.
1: Máme otevřeno jenom čtvrtek, pátek, sobota, a takže jenom pouze při kulturních akcích, koncerty, různé vystoupení elektronické hudby, divadla, workshopy. Akci děláme jenom, když je hezký počasí, když prší, tak bohužel se akce ruší, ale nad tím, že je ta sezona dlouhá, je od května do září, tak se toho dá stihnout opravdu hodně.
2: Pokud tedy chcete vidět západ slunce nad Prahou a ještě s hudebním doprovodem, vyrazte na Letnou k metronomu. Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: A půjdeme i jinam než pod metronom. Jarda Koller nám řekne, kde to v pražské dopravě lázne.
4: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz kolem Lhkova. Po pojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem naberete zpoždění kolem 10 minut. V ulici k Barandovu se před okruhem tvoří kolona zpoždění 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce. Čekejte 10 až 15 minut navíc. V Bělohorské z centra postojíte nejprve před Vypichem od Břevnovského kláštera, následně před Bílou horou. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na 10 minut a v Radlické směrem na Smíchov se jede pomalu od tramvajového obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Plánuje propustit přes 50 zaměstnanců. Díky přestavbě budovy navýší základní škola u Santošky v Praze 5 od září kapacitu o 60 žáků. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce znovu prodloužit jeho vykázání z domu kvůli násilí. A bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů, večer místy až oblačno. Zítra bude tepleji, ale víc oblačnosti.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola tvrdí, že potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové nicméně vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých odborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí Filozofické fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že se změny neobjevily bez předchozí komunikace a mají ušetřit desítky milionů korun ročně.
2: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně již 13 kateder.
0: O reorganizaci začne akademický senát fakulty rozhodovat v září. Základní škola u Santošky na pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude moci o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném 3. patře budovy. Kromě 6 učeben tam budou i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
0: Manželka poslance hnutí SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie v červenci Foldynu vykázala poté, co údajně napadl svou ženu. Kriminalisté mu ji tehdy zakázali kontaktovat a zabavili mu 3 legálně držené střelné zbraně, mezi nimi například pušku AK-47. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušková. Maďarská armáda přišla o jednu ze svých stíhaček Gripen. Letoun z dosud neznámých příčin havaroval poblíž města Šolnok na východě země. Pilot se před pádem katapultoval a záchranáři ho ve stabilizovaném stavu převezli vrtulníkem do nemocnice na pozorování. Podle premiéra Petera Maďara při nehodě nebyl nikdo další zraněn a letoun nepoškodil infrastrukturu. Ministr obrany Romulus Rusin Sendy uvedl, že pilot se snažil stíhačku nasměrovat na vojenské území. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku nově na 6. příčce. To je historicky její nejlepší umístění. Wimbledonská šampionka se dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou. V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává běloruska Arina Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých hráček. Ve 4 hře si dal pozici jedničky drží Kateřina Siniaková. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 26 stupňů. Dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme se podívat také na silnice, kde to vázne, ví Jarda Koller.
5: Dneska odpoledne na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz kolem Lhkova. Popojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem, je to na 10 až 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona, zpoždění 10 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se jede pomalu od sjezdu na Dolní Počernice. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce, je to na necelou čtvrt hodinu. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Patočkově z Kajetánky nebo v Nové Poltavské před Blankou. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na 10 minut a v Radlické směrem na Smíchov se jede pomalu od tramvajového obratiště k Dobříšské. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 16. hodině, venku panuje báječné letní počasí, které si ještě užíváme. A užívat s námi budou Alex Vore. Taky November Second. I do, I... I Lola Young.

0: What it feels like, November 2nd, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB Plus je 16 hodin a 14 minut. Kdy ještě člověk má alkohol pod kontrolou a kdy už ne, tak o tom své ví Bohumil Klepl. Proč léčení nazývá Maledivy, i to se můžete dočíst a nebo zjistit z rozhovoru, který proběhl v neděli v pořadu Až na dřeň. No a jak je to s dlouhověkostí? Pohyb a cvičení jsou prý stěžejním klíčem. To říká biolog František Knobloch, se kterým rozhovor najdete také na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Pokud vám něco uniklo, tak si to máte možnost pustit zpětně. A teď je také čas na Jardu Kollera a pražskou dopravu.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Silný provoz kolem Lochkova popojíždí se mezi 15. a 17. kilometrem, je to na 10 až 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolo na zpoždění 10 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Bychovice k Průmyslové. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce, je to na necelou čtvrt hodinu. Regulují provoz na městském okruhu v obou směrech, stojí se v Patočkově z Kajetánky nebo v Nové Povltavské před Blankou. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na 10 minut a ve Vídeňské směrem do Michle se jede krokem od Tomajerovy nemocnice k jižní spojce. Tam je to na více než 10 minut kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 16.30 a máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Vláda dnes odsouhlasila balíček, který má přinést podnikatelům administrativní úlevy. Po jednání kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček. Podnikatelský balíček mimo jiné zjednoduší jednotné měsíční hlášení nebo nástup zaměstnanců do práce. Dohromady 11 opatření má začít platit do konce září příštího roku. Policii se podařilo vypátrat pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne poté, co odešla z nemocnice v Teplicích. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policisté předali do péče zdravotníků. Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Pokračuje tak v eskalaci obchodního konfliktu mezi oběma zeměmi. Světová moře jsou nejteplejší v historii měření, která sahá do roku 1979. Uvedla to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia, čímž o setinu stupně padl rekord z března 2024, napsala to agentura DPA. Ve Spojených státech vydražili vzácnou fotbalovou relikvii. Kupec zaplatí v přepočtu asi 68 milionů korun za míč, kterým dal Diego Maradona slavný gól boží rukou ve čtvrtfinále světového šampionátu 1986 mezi Argentinou a Anglií. Výsledek dražby oznámili představitelé aukční síně Heritage Auctions. V Praze bude po zbytek odpoledne polojasno až skoro jasno, večer místy až oblačno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zítra dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Naměříme až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co se děje na silnicích, teď sleduje Jarda Koller a poví nám to.
3: Hezké odpoledne, na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Pomalu pojedete od dálnice D5, delší je fronta směrem na letiště, popoždí se od Lhokova 15 minut, chvílemi regulují provoz v Lhokovském tunelu, na Radotínském mostě se teď rozjíždí kolona. V Bubenečském tunelu, v tunelu Blanka, ve směru na Troju se srazila dvě auta, za výjezdem na Letnou blokují levý pruh a tvoří se tam kolona. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona, zpoždění 10 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Zahradní město za Lanový most. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz v celé délce, je to na necelou čtvrt hodinu. Ve Vídeňské směrem do Michle se jede krokem od nemocnice k jižní spojce, tam je to na více než 10 minut kvůli dopravnímu omezení. A v Bělohorské z centra se před Bílou horou srazila dvě auta, tam je krátká kolona. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den v 16:35 s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a s námi i Cranberries nebo Eva Farná. A otevřeme i pražské tipy Jirky Štefla už za chvilku.

0: co má se stát. U nás na rádiu Praha teď v 16 hodin 45 minut určitě otevřeme pražské typy. No a s nimi přichází Jirka Štefl.
1: Máte rádi pořad na stojáka? A co takhle ho spojit s relaxační atmosférou Žlutých lázní a výhledem na Vltavu? Příběhy, ve kterých se možná poznáte i vy a pořádně se u nich zasmějete, vám naservírují Iva Pazderková, Karel Hinek nebo Kateřina Hašková. Večerní show na stojáka můžete zažít ve Žlutých lázních, a to v úterý od 20 hodin. A nebo prožijte letní večer v malebných zahradách Trojského zámku, a to na akci Riviera. Tu pořádá Galerie hlavního města Prahy a Radio Wave. Připravili si tam pro vás jedinečný večer propojený s výstavou Labyrint. Ta zkoumá lidské rozhodování a nejistotu. Těšit se můžete na skvělé koncerty současné hudby, taneční performance i diskuzi. Začátek akce Riviera pod širým nebem je v úterý v 17 hodin a 30 minut. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A Jarda Kolere připojí ještě aktuální dopravu.
2: Dneska odpoledne na pražském okruhu je obousměrně silný provoz se před Ořechem. Pomalu pojedete od dálnice D5, delší je fronta směrem na letiště, popoždí se od Lochkava. 15 minut chmílemi regulují provoz se v lochkovském tunelu. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona, zpoždění 10 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Bychovice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Zahradní město za Lanový most. Ve Kbelské směrem na D8 je silný provoz, v celé délce je to na necelou čtvrt hodinu. Ve Vídeňské směrem do Michle se jede krokem od nemocnice k jižní spojce, tam je to na více než 10 minut kvůli dopravnímu omezení. A pokračuje regulace provozu v tunelech. V Blance směrem na Troju auta po nehodě už nepřekážejí a odjela mimo tunel. Dobříšská je plná před Mrázovkou. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Lady Gaga na Rádiu Praha, máme tady 17. hodinu, takže jsou připravené další dnešní zprávy a s nimi ve studiu Mirek Kasan. Mirku, příjemné odpoledne.
1: A protože máme 17. hodinu, je tu Petr Zajíček. Petře, ahoj. Nehod chodců s tramvajemi a autobusy v Praze přibývá. Dopravní podnik řešil od začátku roku desítky případů. České dráhy vyhrály železniční zakázku za 165 miliard korun. Tender nikdo nespochybnil. Francouzská vláda od příštího týdne zakázala mobily na středních školách. A zítra bude oblačno až zataženo, ojediněle během dne postupně na většině území města s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů, to je opět víc než ve stejném období v loni. Srážek chodců s autobusem je meziročně o 7 více. O příčinách hovoří mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
1: Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály největší železniční zakázku v Česku a nikdo proti výsledku tendru nepodal námitky. Potvrdil to organizátor pražské integrované dopravy ROPID. Zakázka za zhruba 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let. Pokračuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
4: Jelikož jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
1: Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto místem projíždějí pomalej a jen po jedné koleji. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
6: Mluvčí vlády Maud Brežonová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Tereza Hrochová nebude startovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil trenér Terezy Hrochové Vladimír Bartůněk. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Ochladí se na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo. Ojediněle během dne postupně na většině území města déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Pomalu pojedete od dálnice D5. Delší je fronta směrem na letiště, popoždí se od Lochkova 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona, zpoždění 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Zahradní město za Lanový most. Na jižní spojce fronta je i před Barandovským mostem na necelých 10 minut. V Ekbelské směrem na D8 se jede různě pomalu z Hloubětí na k nájezdu na Cínoveckou a pokračuje regulace provozu v tunelech. Navíc se v Blance před výjezdem na Troju zastavilo auto kvůli defektu, blokuje pravý pruh a tvoří se kolona. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Už nehledám to místo, kde všechno...
0: A to je hudební nabídka po 17. hodině. Bude tady Poetika.
9: Tak si zpívám do kola.
0: Gracie Abrams. A nebo Dua Lipa. A Petr Zejček vám přeje příjemný den.

0: Tak tolik Maroon 5 na rádiu Praha. Teď už připomínka toho, co uslyšíte dnes pořadu Vinyl po 21. hodině. Tak hlasovali jste o tom samozřejmě jako vždy na Facebooku Rádia Praha do dnešní 12. hodiny a ani víkend nezměnil nic na tom, že poměrně velký náskok měli fanoušci a faninky skupiny ABBA. Takže nakonec nebudou Fleetwood Mac a skvělé Tango in the Night, jejich 14. album z roku 87 a dáme si neméně skvělé a hitové album ABBY z roku 1980 Super Trooper. Takže se můžete těšit na takové věci jako The Winner Takes It All, Andante Andante, Lay All Your Love On Me a další skvělé pecky od této švédské legendy. Takže Super Trooper, švédská ABBA dnes po 21. hodině v pořadu Vinyl. A teď doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, pomalu pojedete od dálnice D5, delší je fronta směrem na letiště, popoží se od Lochova 15 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona od Kauflandu. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede v koloně od sjezdu na Zahradní město za Lanový most. Na jižní spojce fronta i před Barandovským mostem zatím na necelých 10 minut. Vegbelské směrem na D8 se jede různě pomalu z Hloubětína k nájezdu na Cínoveckou a pokračuje regulace provozu v tunelech. Navíc se v tunelu Blanka před výjezdem na Troju zastavilo auto kvůli defektu, blokuje pravý pruh a prodlužují se tak kvůli tomu fronty v Patočkově nebo Dobříčské před vjezdy do tunelů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Two Colors, Mad World.
4: Hit týdne.
3: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na 5. místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on Your Cake. A na první místo se z 5. příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
4: Hit týdne.
3: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Hit týdne.

0: Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Mezi nádražím Podbaba a Vítězným náměstím v obou směrech nejezdí tramvaje. Důvodem je překážka, kterou na kolejích tvoří porouchaný autobus. Tramvaje číslo 8 a 18 jezdí odklonem. Cestující mají mezi Vítězným náměstím a Podbabou používat souběžné autobusové linky. Od dneška je možné objednávat tříměsíční státní dluhopisy ze druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silné

0: Blízkém východě. V čele světového žebříčku tenistů ATP zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou čtyři Češi. Nejlepší z nich Jakub Menšík je na 18. místě těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici. Vít Kopřiva drží 69. příčku. V Praze zítra čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé během dne postupně na většině území metropole déště nebo přeháníky. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 22 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz. Před Hořechem pomalu pojedete od dálnice D5 směrem na letiště. Od Lochovského tunelu fronty jsou na čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona od Kauflandu. Pokračuje regulace provozu v tunelech. Navíc v tunelu Blanka před výjezdem na Troju stálo auto kvůli defektu. Už je pryč. Rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Na Štědboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte za Spořilovem k Průmyslové, naberete spoždění 10 minut. A ve Kbelské směrem na D8 se jede v nesouvislé koloně v celé délce více než 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Vodárny Kladno, Mělník připravují ve Středočeském kraji nový zdroj vody. Ty současné nebudou stačit. Posloužit by mohla voda z Vltavy. Více už za chvíli.

0: Vodárny Kladno Mělník plánují nově čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky, kus od Vraňansko-Hořínského plavebního kanálu, postaví novou úpravnu. Vody je totiž stále méně.
1: Přišel jsem na špičku pozemku, tady vpravo teče řeka Labe, vlevo se do ní vlévá řeka Vltava.
2: Na soutoku Labe a Vltavy bude přímý odběr vody ze řeky Vltava.
1: Ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
2: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů.
1: Společnost bude vykupovat pozemky, projekt chce mít příští rok a stavební povolení do 5 let. Investice přesáhne 1 miliardu korun. Živnůstek říká, že už teď je pro jejich zákazníky vody málo.
2: My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí. A díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
1: Vodohospodáři chtěli vodu získávat i za pomocí vrtů na březích řeky Labe. Plán ale ztroskotal na pozemcích, které nechtějí majitelé prodat. Dále chtěli podle ředitele Živnůstka využít vodu z Berounky. Tento zdroj společně s dalšími nakonec kvůli majetkovým nebo technickým problémům nevyšel.
2: Zkoušeli jsme propojení údolní nádrže Klíčava s Berounkou. Prověřovali jsme důlní vody v Kladně, prověřovali jsme Košátecký poutok, prověřovali jsme Všetaty.
1: Vodohospodáři se tak zatím musí spolehnout na současné zdroje vody a pravidelně je ošetřovat. V Mělnické Vrutici na Mělnicku a v jejím okolí jich je 52, letos jich 6 dosloužilo a je potřeba vyvrtat nové. Jeden takový popisuje vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice ve společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek.
3: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Od vodáren odebírá vodu 300 tisíc Středočechů, jde o 15 milionů krychlových metrů vody ročně. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: A pojďme zpátky do Prahy, jak to vypadá v dopravě, to už nám řekne Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem, pomalu pojedete od dálnice D5 směrem na letiště za Lochovským tunelem, fronty jsou na 1/4 hodiny. V ulici K Barrandovu je před okruhem kolona od Kauflandu. Pokračuje regulace provozu v tunelech, postojíte v Patočkově z Kajetánky nebo v Nové Povltavské před Blankou. Před ohradou se stojí ze všech směrů zhruba 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Ve Vilzonově z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most a v Bělohorské centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediální partner je Rádio Praha.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: 99 Red Balloons, tak to byla Nena na Rádiu Praha. Máme tady 18. hodinu a také ve studiu Mirek Kasan. Další zprávy jsou připravené. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Schválila to vláda, která ho chce zatraktivnit pro mladé. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Rodiny v nepříznivé finanční situaci z Prahy 7 budou moci získat příspěvek na kroužky pro své děti. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů, ojedinělé během dne postupně na většině území města s deštěm nebo přehánkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
3: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve, aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
1: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Minimální mzda v Česku by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2 tisíce korun a rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odboru svazu Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
1: Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy 7 budou moci opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun, dětem z mateřských škol 750 korun. Uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
5: Rodiče se mohou hlásit průběžně od 1. do 30. září prostřednictvím online formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha7.cz.
1: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Dnes to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci obchodního konfliktu s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě v přepočtu víc než 410 miliard korun. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetné opatření ve stejném objemu. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek, informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě pozitivního testu. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Postupně se ochladí na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo. Ojediněle během dne postupně na většině území města déště nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích po 18. hodině, řekne Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na Pražském okruhu je v obou směrech silnější provoz. Před Ořechem fronty jsou už jen na zhruba 10 minut. Od dálnice D5 a také směrem na letiště kolem sjezdu na Barrandov. V ulici k Barrandovu se nadále popojíždí před okruhem zhruba 10 minut. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na 15 minut. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most a v Bělohorské z centra je tradiční kolona před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu uslyšíte podrobnosti o světovém turné handicapovaného kanadského cyklisty, který momentálně dorazil i do Prahy. Nepozornost nebo přecházení na červenou, to jsou nejčastější příčiny střetů chodců s tramvajemi. Dodáme k tomu statistiky. A už za chvíli se vypravíme do základní školy Hovorčovická do Kobylis, abychom zjistili, jak se právě tady připravují na nový školní rok. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký pondělní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
10: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Pražský advent.
1: Prázdniny za několik dní skončí, žáci základních a středních škol se v září opět vrátí do lavic. Učitelé jsou ale v práci už teď. Před začátkem nového školního roku musí třeba uklidit třídy nebo připravit učebnice. Dělají to i na základní škole Hovorčovická v pražských Koblisích.
2: V budově základní školy Hovorčovická zatím nejsou žádní studenti, ti mají stále prázdniny. Jsou tu ale učitelé a v jedné z kanceláří tady mají poradu, kde se připravují na začátek nového školního roku. Na prvním stupni tady učí třeba Daniela Švancarová.
3: Je potřeba především připravit třídu, aby byla čistá, uklizená, hezká a aby tam to prostředí bylo pěkné. Pak samozřejmě je potřeba připravit sešity a učebnice pro děti, rozmístit, kde děti budou sedět například.
2: Učitelkou druhého stupně je Anna Marie Malínková. Je v tom nějaký rozdíl v té přípravě?
4: Taky připravujeme třídu, asi už ji tolik nezdobíme, spíš jakoby se snažíme ji připravit hodně funkčně, protože ty děti se nám střídají v těch třídách, takže každá třída je spíš jako zaměřená na něco jiného. Ta příprava probíhá hodně podobně.
2: My teď stojíme na chodbě, kde se stále ještě dokončují opravy školy. Vidíme tady nějaké hadice na zemi a dráty, co všechno tedy přes ty prázdniny tady dělníci dělali. Tam se zástupkyně ředitele Jany Pácalové.
5: Naše škola prochází rekonstrukcí. Na místě terasy jsou zbudovány dvě učebny a potom, co tady vidíte, tak se tady dělala kompletně nová elektroinstalace. Vyměňovaly se okna, dávaly se protipožární okna, stavilo se únikové schodiště.
2: Žáci budou mít prodloužené prázdniny kvůli těm opravám, o jak dlouho, kdy se vrátí?
5: Místo 1. září nám děti přijdou až v pondělí 7. Vědí o tom samozřejmě už, věděli o tom už dávno před prázdninami, protože ta rekonstrukce byla plánovaná.
2: O prodloužení prázdnin muselo vedení požádat ministerstvo školství. Z pražských Kobylis, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to ve 6:45 vypadá v dopravě, řekne Jarda Koller.
6: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště je silnější provoz před Ořechem. Pomaleji se jede kolem sjezdu na Barandov. V ulici k Barandovu se nadále popojíždí před okruhem necelých 10 minut. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na 10 až 15 minut. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od Florence na Hlávkův most. A Jiráskův most je plný směrem z centra, brzdí se už v Reslově. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Střetů chodců s tramvajemi v Praze meziročně přibylo. Dopravní podnik hlavního města eviduje za první pololetí letošního roku 43 takových případů. To je opět víc než ve stejném období loni. Další podrobnosti k tématu má redaktor Petr Kastner. Hezký den.
2: Hezký den. Za první půl rok zemřel při srážce s tramvají v Praze jeden člověk. Za celý minulý rok to byly dvě osoby. 82% sražených lidí pak skončilo buď s lehkým zraněním nebo bez zranění. Ze statistik z minulých let vyplývá, že nejvíc sražených chodců eviduje dopravní podnik na přechodech. Dlouhodobě je mezi sraženými víc mužů než žen. Letos přibylo taky nehod chodců s autobusy. Od ledna do června to bylo 16 případů, to je o 7 víc než za stejné období loni.
1: Které lokality v Praze jsou nejrizikovější?
2: Mezi problematická místa v metropoli patří například úsek mezi IP Pavlova a zastávkou Štěpánská, kde loni tramvaj srazila 6 chodců. Další rizikové úseky v Praze jsou mezi Invalidovnou a Florencí a mezi zastávkou Kavalírka a Andělem. Situaci se dopravní podnik, policie a BESIP snaží zlepšit kampaní s názvem Neskákej mi pod kola. Lidé tak v Praze můžou například potkat tramvaj, kde je napsané skóre pomyslného souboje mezi tramvajemi a lidmi, kteří srážku nepřežili. Na některých místech je také na asfaltu nakreslená figurína sraženého člověka, která má varovat chodce před tramvajemi.
1: Jaké chyby tedy chodci v Praze nejčastěji dělají?
2: Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se u chodců opakují pořád stejné chyby.
3: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
2: Lidi tak vyzývá, aby se před vstupem na tramvajovou trať rozhlédli. Upozorňuje taky, že brzdná dráha tramvaje je násobně delší než osobního auta.
1: Střetů chodců s tramvajemi v Praze meziročně přibylo. Tak to byl redaktor Petr Kastner. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte pondělní pražský update a teď už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Praha rozdělí žadatelům 5 milionů a 300 tisíc korun na podporu vzdělávacích akcí a veletrhů zaměřených na rozvoj a propagaci inovativních technologií. Na dnešní schůzce k zahájení 4. ročníku dotačního programu to uvedli zástupci hlavního města a jeho organizace Pražský inovační institut. Zájemci mohou žádosti podávat ode dneška do 7. září. Radnice Prahy 1 nechá za zhruba 17 milionů korun bez DPH zrestaurovat Kranerovu kašnu na Smetanově nábřeží. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Městská část chce na práce na novogotické památce věnované rakouskému císaři Františku I. podle dřívějších informací získat dotaci od Ministerstva kultury. Veřejnost bude moci znovu navštívit kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí v Praze. Takzvaný cizinecký vstup bude otevřený o víkendu 19. a 20. září a

0: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák. 55-letý bývalý hráč prvoligových Teplic a dalších týmů v nižších soutěžích nahradil Jindřicha Tichaje, který byl odvolán před týdnem. Žižkovský klub to uvedl na webu. Táborsko dovedl Radek Kronďák v minulé sezóně do baráže o postup do první ligy. V Praze zítra čekejte oblačnou až zataženou oblohu, ojedinělé během dne postupně na většině území města déště nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to teď vypadá v pražské dopravě, řekne Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem na letiště silnější provoz před Ořechem, pomaleji se jede kolem sjezdu na Barrandov. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na zhruba 10 minut. Ve Vilzonově z centra se jede krokem od Florence na Hlávku v most. Na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Máme 24. srpna a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Bitva, která rozhodla na dlouhá léta o podobě Blízkého východu, se odehrála před 510 lety u syrského města Marj Dabiq nedaleko Aleppa. Vládce Osmanské říše sultán Selim I. v ní porazil v roce 1516 mamlucká vojska. Do područí Osmanské říše se tak na 4 století dostala velká část Blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Tou úplně první obětí byla o dva dny dříve 59-letá Ida Siegmann. Chtěla zeď přeskočit ze třetího patra svého domu. Pád nepřežila. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Podal již 14 žádostí o propuštění naposledy loni. Všechny byly zamítnuty a tak stále pobývá ve věznici Attica u Buffalo. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
4: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
3: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová Raštn má 35. narozeniny a já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update.
1: Jmenuje se Jimmy Pelletier, pochází z kanadské provincie Quebec a do Česka přijel na speciálním kole. V Praze byl cíl jedné z etap jeho cesty po světě. V úterý potom bude pokračovat dál. Přijel v leže, protože je vozíčkář, má závodní handbike, se kterým vyrazil na světové turné. Jeho motem je, cokoliv je možné. Chce ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dělat velké věci. Tady je jeho příběh.
2: Příjezd Jima Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
3: Dobré ráno.
2: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
4: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
2: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
4: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
2: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty. Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbajkera Jimmyho Pelletiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A po 15 minutách se opět podíváme na dopravu s Jardou Kolarem.
5: Hezký večer, na jižní spojce směrem na Černý most je kratší kolona na Lanovém mostě. Před ohradou jsou fronty ze všech směrů na zhruba 10 minut. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a jinak už je v Praze klidno. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: A pojďme se ještě podívat na počasí, jaké bude aktuálně v Praze a okolí v nejbližších hodinách. Tak v noci ještě polojasno a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra, tedy v úterý, už bude zataženo a postupně se dá očekávat déšť nebo přehánky a zítřejší nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Bruce Springsteen, přezdívaný Boss a jeho skvělý hit z 90. Streets of Philadelphia. Teď už je tady náš zprávařský boss Mirek Kasán a jsou tady další zprávy. Mirku, vítej ve studiu, hezký podvečer nebo večer.
1: Díky Petře, hezký podvečer nebo večer každému, jak je libo. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Kvůli úsporám plánuje propustit přes 50 zaměstnanců. Podle ministra Šebestiána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. Na jihu Keni od června ochrnulo a uhynulo nejméně 19 slonů. Ochránci přírody zatím nevědí proč. A zítra bude oblačno až zataženo, ojediněle během dne postupně na většině území Prahy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola tvrdí, že potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové nicméně vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí filozofické fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že se změny neobjevily bez předchozí komunikace a mají ušetřit desítky milionů korun ročně.
3: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně jich 13 kateder.
1: O reorganizaci začne akademický senát fakulty rozhodovat v září. Základní škola u Santošky na pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude moci o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném 3. patře budovy. Kromě 6 učeben tam budou i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
1: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. V Česku jsou podle něj řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
5: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Sloni trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých tlustokořců vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají. Češky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily ze 2. místa v rozjížďce do středečního semifinále. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil, který s ohledem na vyšší počet přihlášených posádek postoupil do zítřejšího čtvrtfinále. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Ochladí se na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo. Ojediněle během dne postupně na většině území města déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Jarda Koller.
6: Hezký večer, na jižní spojce směrem na Černý most se srazila 3 auta s Zelenovým mostem. Už jsou v odstavném pruhu, kolem se projíždí pomaleji. V Plzeňské směrem na Anděli krátká kolona před omezením na Klamovce, na Nuselském mostě do centra je fronta z poloviny mostu a ve Gbelské směrem do Hloubětína krátce postojíte před křižovatkou s Poděbradskou. Šťastnou cestu a dobrý večer.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Duke Dumont. Dáme si Monkey Business. A budou tady berlínský DJ Ale Farben a snímky do. A Petr Zajíček ze studia Rádia Praha přeje hezký pondělní večer.

0: Tak to byl Robert Palmer na Rádiu Praha. Vesmírné těleso Pluto na den přesně 20 let nepatří mezi planety. Rozhodla o tom Mezinárodní astronomická unie na svém setkání v Praze. Zároveň ale tehdy odborníci vytvořili nové pojmenování trpasličí planety. Kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety?
2: Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo. A zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy.
3: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška kteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije vědou. Praha žije vědou.
6: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Two Colors, Mad World.
5: Hit týdne.
6: A ta druhá novinka je přímo v top 5. Na páté místo ze dvojky klesají Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. Čtvrtá příčka je beze změny. Je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo ze šestky poskočili Another a 54 Ultra, Talk to You. Stříbro bere ta druhá novinka, kterou jste poslali do hry. Adonis, Sherry on Your Cake. A na první místo se z páté příčky vyšvihla Ella Langley, Choosing Texas.
5: Hit týdne.
6: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
5: Hit týdne.
7: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
5: Hit týdne.

All Summer Long a Kid Rock na Rádiu Praha. Teď připomenutí, jaké bude počasí. V noci ještě polojasno a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra v úterý už ale zataženo a postupně se dá očekávat déšť nebo přehánky. A zítřejší denní nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.

0: Teď jsou tady metropolitní tepy a s nimi Jirka Štefl.
1: Máte rádi pořad Na stojáka? A co takhle ho spojit s relaxační atmosférou Žlutých lázní a výhledem na Vltavu? Příběhy, ve kterých se možná poznáte i vy a pořádně se u nich zasmějete, vám naservírují Iva Pazderková, Karel Hinek nebo Kateřina Hašková. Večerní show Na stojáka můžete zažít ve Žlutých lázních, a to v úterý od 20 hodin. A nebo prožijte letní večer v malebných zahradách Trojského zámku, a to na akci Riviera. Tu pořádá Galerie hlavního města Prahy a Radio Wave. Připravili si tam pro vás jedinečný večer propojený s výstavou Labyrint. Ta zkoumá lidské rozhodování a nejistotu. Těšit se můžete na skvělé koncerty současné hudby, taneční performance i diskuzi. Začátek akce Riviera pod širým nebem je v úterý v 17 hodin a 30 minut. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Tak to byly australští Inexis a Michael Hutchence na Rádio Praha. 20. hodina je tady, další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. České dráhy vyhrály železniční zakázku na příměstskou dopravu za 165 miliard korun. Tender nikdo nespochybnil. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce znovu prodloužit jeho vykázání z domu kvůli násilí. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému trestu. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. Ojediněle během dne postupně na většině území města s deštěm nebo přeháněním.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 dál provozovat České dráhy. Vyhráli největší železniční zakázku v Česku a nikdo proti výsledku tendru nepodal námitky. Potvrdil to organizátor pražské integrované dopravy ROPID. Zakázka za zhruba 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let. Pokračuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
3: Jelikož jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
1: Zájemci o zimní saunování se můžou těšit na novou saunu v biotopu Radotín. V provozu bude od října a vejde se do ní až 8 lidí. Podle místostarosty Prahy 16 Miroslava Knotka z ODS radnice za saunu zaplatila 800 tisíc korun.
4: O saunování v biotopu Radotín je čím dál tím větší zájem a za poslední sezónu využilo saunu přibližně 4000 návštěvníků a proto se její kapacita od letošní zimní sezóny opět rozšíří. Nová sauna by měla umožnit saunování přibližně dalším 1800 návštěvníkům ročně.
1: Manželka poslance hnutí SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie v červenci Foldynu vykázala poté, co údajně napadl svou ženu. Kriminalisté mu ji tehdy zakázali kontaktovat a zabavili mu 3 legálně držené střelné zbraně, mezi nimi například pušku AK-47. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušova.
5: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
1: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Poslanec Foldyna Českému rozhlasu řekl, že je mu to líto a víc to nechtěl komentovat. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stýrání manželky a nejméně 2 jejich dětí. Maďarská armáda přišla o jednu ze svých stíhaček Gripen. Letoun z dosud neznámých příčin havaroval poblíž města Szolnok na východě země. Pilot se před pádem katapultoval a záchranáři ho ve stabilizovaném stavu převezli vrtulníkem do nemocnice na pozorování. Podle premiéra Pétera Maďara při nehodě nebyl nikdo další zraněn a letoun nepoškodil infrastrukturu. Ministr obrany Romulus Rusin Sendy uvedl, že pilot se snažil stíhačku nasměrovat na vojenské území. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti trestu, který může zásadně ovlivnit zbytek její kariéry. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se kvůli 4letému zákazu činnosti odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Trest dostala v červnu za to, že loni v prosinci při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Hájila se tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastižení. Závislý tribunál argumenty Vondroušové zohlednil. Podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý distanc. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Ochladí se na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až zataženo. Ojediněle během dne postupně na většině území Prahy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A po 20. hodině ještě krátce z dopravy, tak v Praze už je celkem klidný provoz bez větších komplikací. Podíváme se ale na D10 na Mladoboleslavskou dálnici. Tam je problém hned za Mladou Boleslaví směrem do Prahy. Je to před sjezdem na Bezděčín, 41. kilometr D10. Je tam zásah u nehody kamionu, který na návěsu převážel nová osobní auta a některá z těch nových aut prý nějak popadala nebo spadla na vozovku. Takže s opatrností se projíždí pouze levým pruhem. Zpomaluje se za odbočku na Jičín, to je 44. kilometr, kolona je zhruba momentálně na 10 minut, tak velký pozor, D10 z Mladé Boleslavy do Prahy.
2: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině, tak budou tady společně Karol G a Bruno Mars. Jonas Blue a Dakota. A třeba Ray Dalton. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný pondělní večer.

0: Češi žijí svoji prací, ale zároveň je pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání. A dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci potom může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

čím peniec mou, tak se mi

Tak to byly britští Muse na Rádio Praha. No a teď už připomenutí, co budeme hrát po 21. hodině, takže za půl hodiny po zprávách po 9. večerní. Tady bude náš pravidelný pondělní speciál, hudební speciál samozřejmě vinyl, tedy jediný hudební speciál týdne, o kterém hlasujete vy naše posluchači na Facebooku Rádia Praha. To jste činili do dnešní 12. hodiny, jak je u nás pravidlem. A na výběr byly alba ABBA Super Troopers z roku 1980 a Fleetwood Mac Tango in the Night z roku 1987. A vybrali jste ABBU, švédskou ABBU, dalo se to očekávat, samozřejmě legenda všech legend a album z roku 1980 Super Trooper, kde jsou takové věci jako The Winner Takes It All, vítěz bere vše, Andante Andante nebo Lay All Your Love On Me, věc, kterou v 90. na začátku velice, velice skvělým způsobem jako cover verzi spopularizovali i Rager a myslím si, že i právě několik věcí aby v podobě tedy cover verzí Erasure zaznamenali potom díky nim, zaznamenala ABBA ten návrat v 90. ten velký svůj comeback velkým albem velkých hitů a pak samozřejmě už následovaly muzikály, filmy, Mamma Mia a tak dále, takže Erasure mají určitě velkou zásluhu na tom, že ABBA úplně nezapadla a že se zase v 90. letech zvedl zájem o tuto legendu, takže vy jste si ji takhle prohlasovali, budeme tedy jedno z jejich stěženích alb Super Trooper hrát tady u nás na Rádiu Praha v pořadu Vinyl už po 21. hodině. Ještě takové připomenutí nebo upozornění možná od našeho hudebního dramaturga Petra Jungmana, který nasazuje samozřejmě také věci do vinylu, takže to opravdu je ten původní vinyl suprafonu. Tady ty alba, aby na rozdíl od jiných kapel, ABBA byla možná, tu jsme měli rádi i oficiálně, protože byla asi ze Švédska, nebyla ze Spojených států, tak vycházeli u suprafonu v licenci. Woolevu, Super Trooper, Visitors, to byla takový trolístek alb, který tady tenkrát vyšly v 80. letech, takže právě tento původní vinyl suprafonu trošku prýpraská, ale zase to bude autentické. Takže si užijte švédskou ABBU v pořadu Vinyl už za půl hodiny.

0: tolik Holly Humberstone na Rádiu Praha. V Praze přitahuje pozornost metronom na Letné. Mladí lidé se tady scházejí a užívají si západy slunce za doprovodu hudby. Historii tohoto místa nám připomene naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se řekne Letná Stalin, tak si myslím, že si Pražané vybaví jako první asi metronom, divadlo, krásný výhled. Pak bych řekla, že určitě ten známý skate spot, Žulu. A doufám, že v posledních letech i naše kulturní centrum.
2: Představila mi místo Natálie Mohoritová z kulturního centra Stalin. Na místě v roce 1955 stála 15-metrová socha Stalina.
1: Vystavili ji teda komunistický režim. Sochaři byli vlastně nuceni se zúčastnit soutěže. Tu soutěž vyhrál sochař Otakar Švec, který vymyslel takový návrh, kde byl v popředí sám Stalin a po levé straně byly čtyři postavy, které měly znázorňovat československý lid a po druhé straně byly čtyři postavy, které měly zase znázorňovat sovětský lid. A pevně doufal, že ta komise ten návrh nevybere, protože on nesouznil s režimem, byl proti Stalinovi, ale bohužel ten návrh vybrali.
3: Dovnitř vlastně do toho se dá jít, tady jsou vlastně po stranách takové jako dveře. Mm-hmm.
1: Ten pomník tím, že byl opravdu monumentálně obrovský a ta stavba nebyla to jenom ta samotná socha, ale i velký podstavec žulový, jak můžete nyní na Letné vidět. Patří k tomu i terasy a schody, které jsou vlastně ve svahu. Tak s tím byl propojený i to podzemí, které je k tomu vystaveno, aby právě ta obrovská tíha té sochy byla udržena. A v současné době se do podzemí jít nedá a je to právě kvůli špatné statice.
2: O 7 let později byl pomník ale zdemolován. Od roku 1991 zde stojí Pražské kivadlo. Jde o umělecké dílo od Rastislava Nováka. Nazýváno je Stroj času.
1: Má připomínat plynutí času, měl by odkazovat na to, že už by se nikdy neměly dít věci, co se děly, co jsou spojeny se Stalinem nebo s komunistickým režimem. To kivadlo vlastní soukromá firma. Před pár lety ho přejmenovali na Zelenou, protože ta firma má korporátní barvu jako zelenou. A jedna gerilová umělecká skupina s tím nesouhlasila a v noci vylezla na ten pomník a to kivadlo nabarvila zpátky na červeno, protože měli pocit, že to je umělecký dílo a by se nemělo měnit.
3: Jak je možné, že vlastně se tohle místo stalo jako symbol prostě pro mladou generaci?
1: Já si myslím, že to místo samo o sobě je tak strašně unikátní a má fakt specifický genius loci. Má to opravdu specifickou atmosféru, takže já si myslím, že to přitahuje lidi tak nějak přirozeně.
2: Kulturní centrum funguje letos v omezeném režimu.
1: Máme otevřeno jenom čtvrtek, pátek, sobota, a takže jenom pouze při kulturních akcích. Koncerty, různé vystoupení elektronické hudby, divadla, workshopy. Akce děláme jenom, když je hezký počasí, když prší, tak bohužel se akce ruší, ale nad tím, že je ta sezona dlouhá, je od května do září, tak se toho dá stihnout opravdu hodně.
2: Pokud tedy chcete vidět západ slunce nad Prahou a ještě s hudebním doprovodem, vyrazte na Letnou k metronomu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rodiny z Prahy 7 v nepříznivé finanční situaci budou moci získat příspěvek na kroužky pro své děti. Základní škola u Santošky v Praze 5 navýší od září díky přestavbě budovy kapacitu o 60 žáků. Na Mělnicku se objevila invazní sršeň asijská. Lidé mají podle odborníků pátrat po hnízdě. A zítra bude oblačno až zataženo, ojediněle během dne postupně na většině území města s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy 7 budou moci opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun, dětem z mateřských škol 750 korun. Uvedl to mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
2: Rodiče se mohou hlásit průběžně od 1. do 30. září prostřednictvím online formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha7.cz.
0: Základní škola u Santošky na pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude moci o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném třetím patře budovy. Kromě 6 učeben tam budou i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
3: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
0: Na Mělnicku se objevila sršeň asijská. V červenci a v srpnu ji viděli lidé v Liběchově mezi Mělníkem a Štětím. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny zatím nevědí, jestli šlo o osamoceného jedince nebo jestli má tento invazivní hmyz někde hnízdo. Sršeň asijská likviduje včelstva a další hmyz. Od domácí sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a charakteristickými žlutě zbarvenými konci končetin. Pokud byste invazní sršeň viděli, pokuste se ji vyfotografovat a přesně zaznamenejte místo pozorování. To pak nahlašte odborníkům, například přes web najdi.je nebo aplikaci Nahlaš sršeň. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že od ledna příštího roku zvýší cla na kanadská auta, nákladní vozy, autodíly a ocel na 50%. Kanada podle Trumpova vyjádření Spojené státy roky okrádala. Jde o další eskalaci obchodní války, která vypukla po pátečním krachu jednání mezi oběma stranami. Kanadský premiér Mark Carney mezitím oznámil investice do námořních tras, které mají zemi pomoci méně spoléhat na americký trh.
4: We could not accept what the US had offered, nor could we give what they asked.
5: Kanadský premiér Mark Carney řekl, že Kanada nemohla přijmout, co Spojené státy nabízely, ani nemohla dát, co požadovali. Premiér zároveň připomněl, že Kanada má už teď volný obchod s trhem 1,5 miliardy lidí a chce ho díky dohodám se sdružením ASEAN a Indií zdvojnásobit. Dnešní oznámení investic do námořních tras má podle něj ukázat, že se země dokáže spoléhat i na jiné partnery, než jsou Spojené státy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin nebude kandidovat na post šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Slovinský funkcionář UEFA to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu Švýcar Gianni Infantino bude mít v březnových volbách prezidenta FIFA jiného silného protikandidáta. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Ochladí se na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle během dne postupně na většině území města déště nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Vypnil.
6: Vítejte u předposledního srpnového vinilu. Dva měsíce prázdnin utekly tryskovým tempem a za týden už se školáci budou chystat. Ať je ten poslední týden prázdnin tím nejkrásnějším. Tady je Petr Jungmann a vítězný vinyl podle vašeho hlasování. Dali jsme vám dvě skvělé desky. Vybrali jste album a jejich sedmou desku Super Trooper. Ač vyšla na začátku listopadu 1980, stala se ve Velké Británii nejprodávanějším albem celého roku, i když na to měla necelé dva měsíce. Údajně mělo album milion předobjednávek. Tolik tedy znamenala ABBA, ale tehdy to mezi členy velmi skřípalo. Björn Ulvaeus a Anita Falskog byli tehdy už rozvedeni. Bennyho Andersona s Fridou to čekalo na přes rok. ABBA byla za předchozí desku Vůlevů navíc kritizována, že jejich muzika je až příliš taneční, a tak oba pánové, Benny a Björn, odjeli od svých partnerských trablů na Barbados a tam napsali mnohem popovější album. V hitu The Winner Takes It All rozebrali rozvod Björna a Anety, v songu Piper se nechali inspirovat románem Stephena Kinga, zaspomínali na mladá léta, projeli vyšší společnost a tak dále. A připravili desku, které se prodalo přes 8 milionů kusů. My si dneska zahrajeme album Super Trooper z vinylu, který tehdy vyšel v našem suprafonu. Ostatně ABBA byla jedinou tehdejší kapelou, jejíž všechny desky pokaždé vyšly i u nás. A tak jsou tady dnes Anita, Benny, Björn a Frida, legendární ABBA, na obalu obklopená dvěma cirkusovými soubory a album Super Trooper. Užijte si to a díky za všechny hlasy.

Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: je 22 hodin. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. Poslední prázdninový týden přinese do Česka postupné oteplení, v pátek se nakrátko vrátí tropy. Představitelé Evropy slíbili Ukrajině na výročí nezávislosti víc raket do systému protivzdušné obrany. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 22 stupňů. Ojediněle během dne postupně na většině území města zaprší.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Ze 38 pracovišť má být 33. Škola se podle vedení potřebuje stabilizovat a šetřit.
2: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat. Pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
3: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
2: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
4: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Poslední prázdninový týden přinese do Česka postupné oteplení. V pátek se dokonce nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě má být až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde studená fronta, která přinese ochlazení a déšť na celém území. Místy se vyskytnou i bouřky. V týdenní předpovědi o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Podle dlouhodobého výhledu by pak nadcházející 4 týdny měly být teplotně průměrné nebo mírně nadprůměrné. Evropská komise schválila v přepočtu bezmála 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedla v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
5: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také dva balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede Radek Kronďák. Ve funkci nahradil Jindřicha Tichaje, kterého vedení klubu odvolalo před týdnem. Pražané o tom informovali na svém webu. V uplynulé sezóně byl Radek Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o postup do první šance ligy s Baníkem Ostrava, ale oznámil, že u týmu končí. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno s nejnižšími teplotami mezi 14 a 11 stupni Celsia. Postupně bude přibývat oblačnosti a ojediněle může i zapršet. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ojediněle během dne postupně na většině území města déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 22 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
6: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaňa. Tentokrát se mění i samotný vrchol pořadí. Máme dvě novinky, několik výrazných posunů a po třech týdnech také nového vítěze. Tak jdeme na to.
1: Hit týdne. S Honzou Chlaňou.
7: Hit týdne.
8: Nasazená novinka.
6: Madonna a Kylie Minogue se konečně potkali i na společné studiové nahrávce. Love Sensation navazuje na skladbu z Madonina alba Confessions 2 a obě popové ikony poprvé společně představili na World Pride v Amsterdamu. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.

0: týdne. Nasazená novinka.
1: Alex Warren vydal nový single Rescuer a tentokrát je inspirace úplně konkrétní. Píseň totiž věnoval své manželce Coover, o které říká, že ho zachránila v jednom z nejtěžších období jeho života. Rescuer zároveň předchází jeho novému albu Wild Child. Alex Warren, Rescuer.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Temper City jsou izraelské alternativní trio a Self Aware je jejich debutový single. Skladba vyšla sice už v únoru, ale postupně se z ní stal výrazný virální hit, který se dostal i do britského singlového chartu. Temper City, Self Aware.

Bibi Rexha a David Guetta spolu znovu spojili síly. Sad Girls je taneční song o zlomeném srdci, ale místo odchodu domů se v něm smutek vytancuje až do poslední skladby večera. Bibi Rexha a David Guetta, Sad Girls.

A na závěr novinkové části domácí novinka. Martina Pártlová vydala Slzy ženy, tentokrát bez obvyklé nadsázky. Spíš jako emotivní píseň o lidskosti, empatii a soucitu, které podle ní někdy mohou být silnější než nenávist nebo ego. Martina Pártlová, Slzy ženy.

0: Hit.cz. Hit týdne.
1: Opět se podíváme do britského singlového žebříčku a vrátíme se k songu, který už pomalu odmítá odejít. Sam Fender a Olivia Dean mají s Rain Me In v aktuálním průběžném žebříčku už 62. týden v britském Top 100. No a pořád jsou na prvním místě. Ještě před pár týdny jsme sledovali, jak vyrovnávají a potom překonávají historické rekordy. Teď už spíš sledujeme, kam až tenhle neuvěřitelný příběh může dojít. Nasazené skladby jsme si představili, do Británie jsme nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste je poskládali svými hlasy. Desáté místo a pořádný pád z bronzové příčky. Damiano David, The First Time.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit číslo 6.
3: Šestka znamená posun o jednu příčku nahoru. Martin Garrix a U2 Fireflies.

0: hit týdne.
1: S Honzou Chlaněm.
2: Honzou Chlaněm.
3: Dvě novinky v pořadí znamenají dva odchody. A ten první je opravdu výrazný. Z prvního místa po třech týdnech vypadly i Žel, i Mel Angel a Ultra.

Dnech odcházejí Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. Jsme na druhém místě a tady je nejvýše postavená novinka tohoto kola. Adonis vydal Cherry on Your Cake koncem července a sám ji popisuje jako svůj zatím nejpozitivnější song. Třešnička na dortu tady funguje jako symbol toho, co člověk přináší do vztahu navíc. Něco, co chce sdílet s někým, kdo už stojí pevně na vlastních nohách. Adonis, Cherry on Your Cake.

Druhá příčka Adonis, Sherry on your cake. A vítěz 34. kola hitu týdne? Minule byla pátá, teď je první. Ella Langley a Choosin Texas tak po pěti týdnech v pořadí poprvé vystoupali až na samotný vrchol hitu týdne. Ella Langley, Choosin Texas.

0: A to je pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štuc-Bartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace? Všechna důležitá témata probereme s Lindou už za pár minut.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
1: A ještě trochu víc.
0: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
1: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
0: Aby se ubránila,
1: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a v Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám Mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
0: Jaké kurzy jste navštívili?
1: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší utéct, a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky. A ve kterých jsme teda nebyli moc dobré, protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt, takže ani tu průpravu z rodiny neměla a fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a programu Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní správy, sociální pracovnice, anebo v soukromé sféře veškerý pracovníci na reklamacích, nebo třeba na call centrech, tam je taky hodně násilí, byť toho slovního, tak musí být nějaká jiná metodika, jak se bránit, nejen ta fyzická, která vlastně by se měla trénovat. No a skrz Izrael jsem se právě dostala k metodice Empowerment Self-Defense, kterou teda já do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože překládá to jako posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana úplně nedává smysl. Takže díky dceři jsem vlastně udělala takový další úkrok stranou v kariéře.
0: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
1: Tak odjížděla právě s těmi lekcemi Krav Magy a Juda. A vlastně jsem mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence, prevence, prevence. A co si na těch kurzech uvědomila, je síla hlasu, což je komunikace, což je vlastně pro nás, pro ženy, velmi silná zbraň. Protože díky tomu sborovému zpěvu dcera je opravdu velmi hlasově nadaná. Takže v mnoha případech vlastně k tomu boji, který se trénuje, ani dojít nemusí. Velmi často stačí vymezení se, slovní, popřípadně útěk. A útěk znova nemusí být vždycky jenom fyzický. Ty situace jde deeskalovat. Pojďme si říct, že nějaký nepříjemný telefonát můžu ukončit. Nepříjemné jednání můžu posunout, můžu přizvat kolegyni, kolegu, nadřízeného, že vlastně ty bitvy si tak trošku vybíráme sami.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádiu Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
3: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. Mm. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste agresivita v spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
2: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím. Jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
3: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru, že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažili nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s kým jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
2: A reagují na tu aktuální situaci, co tak se děje, kam se ty hranice posouvají.
3: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Linda Štucbartová, bavíme se o sebeobraně a když zmíníme další téma, což je agresor, tak často to není člověk, který na nás někde vyskočí zpoza rohu, ale často to může být člověk, který je nám blízký, ať už v pracovním prostředí, anebo třeba doma. Jak ho zase rozpoznat? Jak rozpoznat už ty jemné nuance, které napoví tomu, že se to může postupem času zhoršovat?
1: Tak děkuji za tuto osvětu, protože my, ženy a dívky, se stále bojíme toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90% od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co, já tě dovezu do práce i z práce, počkám na tebe, jo?
0: A psychopatické jednání,
1: přesně,
0: manipulativní
1: kontrolující
0: jednání.
1: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek. Protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
0: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
1: No, pokud je narcistická, manipulativní nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
3: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mě, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mě to udělal taky. Mě to udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspala, možná ten úkol jsem neodevzdala na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery, jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud. Že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
2: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresora.

0: tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Hmm. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzka, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem, to totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav magu do tělocvičny. Mm. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: ty základní pilíře sebeobrany, tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku, jich tedy pět.
1: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím

0: Víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
1: Takže je křičet a křičet?
0: Je křičet a křičet.
1: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
0: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadně na úřadech. Proč jste si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou zbrojí. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem
1: vezmete je to
0: přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej. A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
1: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
0: Tak bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů zejména. Ano, i mobil? A já říkám, ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jin nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
1: A poslední pilíř sdílej.
0: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe, naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama. To jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak, jako že si to trošku trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
2: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je taky jasné, že když já zasáhnu, je to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chvályhodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat. A to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
1: Pardon, co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
2: Je to velmi
1: to
2: časté.
1: To se může stát.
2: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct, poté, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
1: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na Rádiu Praha.

0: Informace. Rádio Praha.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Anonym už před 2 lety varoval politiky před střetem zájmů vysokého úředníka, píší Seznam zprávy.
3: Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným.
4: Krejču od poloviny července stíhá policie.
5: Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti.
6: V tomhle případu, který zmapoval Radiožurnál, jde o velké dopravní stavby.
7: Krejča na dotazy nereagoval.
1: Aleš Krejča, úředník s mimořádně zajímavou kauzou, rozjel si na pražském magistrátu rodinný biznis, kdo všechno do něj byl podle policie zapojený. A neměl se na to přijít už dávno, zjišťoval a poví Vojtěch Gavriněv, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pondělí 24. srpna. Ahoj Vojto, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
8: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Magistrátní úředník Aleš Krejča, o kterém se dneska budeme bavit, a jeho kolega Jan Krejčí, který v té věci taky figuruje. Oba pánové, oni jsou stíhaní na svobodě?
8: Je to tak, Aleš Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a zároveň jeho podřízený zástupce Krejčí, oba jsou teď na překážkách, takzvaně na překážkách na straně zaměstnavatele. To znamená, že nesmějí chodit do práce, jejich agendou je pověřený někdo jiný, ale zároveň berou plat.
1: Policie oba dva pány obvinila jako vysoce postavené úředníky pražského magistrátu spolu s dalšími 4 lidmi a 2 firmami. Šlo o organizovanou skupinu?
8: Přesně takhle to označují kriminalisté. Tím kladou za vinu několik zvlášť závažných zločinů. A jedním z nich je účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci a přijímání úplatků a dále neoprávněné podnikání a legalizace výnosů z trestné činnosti.
9: Prověřovaného skutku se měl dopustit podezřelý Aleš Krejča a podezřelý Jan Krejčí, kteří mohli v postavení úředních osob navzdory intenzivnímu střetu zájmů s cílem svého obohacení a obohacení blízkých osob již od roku 2014 dosud úmyslně neoprávněně působit na rozhodování v řízení o dopravně technických opatřeních.
10: Citují Seznam zprávy z policejních dokumentů.
8: Je tam celkem 6 lidí a 2 firmy, Aleš Krejča jako ředitel toho odboru, jeho zástupce Krejčí, potom zřejmě ta kauza se týká přinejmenším Krejčovy partnerky Petry Hruškové a jeho bratra Jiřího Krejči a předpokládám, že jsou tam 2 zástupci těch firm, kteří podle policie je měli korumpovat.
1: Takže podle policie si měli otevřít jakýsi rodinný biznis na magistrátu tito lidé, o kterých se zmiňuješ, nakolik si měli přijít peněz?
8: Policie spočítala, že za posledních 10 let firma Dopravní inženýring Praha, o které bude řeč, která je klíčová v tom příběhu, tak vyfakturovala práci za víc než 250 milionů, 250 milionů. Kolik z toho policie považuje za úplatky, to přesně nevím.
1: A 6 lidí, 2 firmy přiznávají vinu? Jako ví, čeho se dopustili? Jsou ve shodě s tím, na co přišli policisté, nebo to odmítají?
8: Veřejně nekomunikují. Krejča má od toho zásahu vypnutý telefon. Samozřejmě v kanceláři už ho teď nezastihneme. Osobně jsem byl vlastně u něj doma. Vím, že někdo z té rodiny byl doma, nebudu říkat, jak to bylo zjevné, abych neporušoval jejich soukromí, ale zkrátka otevřít mi nechtěli.
1: Dopravní inženýring Praha, to je společnost, která hraje klíčovou roli v tomhletom případu. O co šlo? Krejčí měl podle kriminalistů a tvých zjištění Krejčovi jako řediteli odboru pozemních komunikací a drah pomáhat ve vydávání 10 rozhodnutí ve prospěch firmy jeho bratra a jeho partnerky, právě té firmy Dopravní inženýring Praha. Jak tohle to mělo fungovat? Protože ta společnost se specializuje na projektové dokumentace k různým uzavírkám, omezením v Praze a potom ten odbor Krejčův tento schvaluje, že jo?
8: Tohle se dá všechno veřejně dohledat online. Je to tak, že existuje na jedné straně tedy úředník, ředitel toho odboru pozemních komunikací a drah, Aleš Krejča, který v jeho kompetenci je schvalovat různé žádosti, vydávat nějaké dokumenty a tak dále. Zároveň tenhle Krejča žije s Petrou Hruškovou, vychovávají spolu děti, bydlí spolu v jednom domě. Nejsem si jistý, jestli jsou manželé, každopádně každý má jiné jméno. Tahle jeho partnerka Petra Hrušková má na sebe napsanou firmu Dopravní inženýring Praha, vlastní napůl s Krejčovým bratrem Jiřím Krejčou. A tahle ta firma Dopravní inženýring Praha kromě toho, že má nějaké veřejné zakázky, tak ale především vydává desítky, možná stovky veřejně dohledatelných rozhodnutí. Často jsou to takzvaná opatření obecné povahy. Abych to vysvětlil, když chce nějaká stavební firma rozkopat ulici v Praze, tak musí podat nějakou žádost, musí se tam vyznačit nějaké třeba semafory, dopravní
0: zákaz
8: značení.
0: Zákaz jezdu podobně, zákaz zábrany jezdu. Asi nějaké.
8: A musí dostat povolení, aby tu silnici mohla rozkopat. Soukromé, ale i městské firmy, a to i ty úplně největší, jako TSK nebo prostě Metrostav, POR, Landia, si najímali tuhletu malou, řekněme, soukromou firmu Dopravní inženýring Praha, aby jim sehnala tohle razítko, protože bez toho razítka prostě nemůžou kopnout do země. Takže tahle ta firma Dopravní inženýring Praha podala žádost, čili paní Hrušková klidně mohla doma u večeře panu Krejčovi předat tuhle žádost a on teda udělil to razítko z toho titulu prostě ředitele toho odboru. Tohle všechno se dá dohledat prostě v rejstříku, ty smlouvy jsou i dohledatelné online. Podle policie to prostě fungovalo tak, že ty firmy si musely vlastně jako zaplatit, aby to razítko získali.
0: Rozumím tomu. No dokonce ale podle toho, co jsem četl na Seznam zprávách, tak nemusela paní Hrušková předávat u večeře v kuchyni něco panu Krejčovi, protože pan Krejča měl řadu těch dokumentací, které pak sám schvaloval si vyprojektovat a napsat sám za Dopravní inženýring Praha.
8: Je to, jako takhle to popisuje policie, má to i zachycené v nějaké e-mailové komunikaci. Na vytváření té dokumentace se měl podílet i jeho podřízený Krejčí.
0: Měl mu v tom pomáhat, teda, jestli to chápu správně, ptám se na to.
8: Takhle to popisuje policie a samozřejmě to je jako jejich expertíza, že úředníci v tomhle oboru, to je přesně jejich znalost. Také třeba, kdy se budou ty komunikace opravovat, uzavírat a tak, jakým způsobem to všechno prostě je jejich kompetence, takže to dává smysl, že to pro tuhle firmu sami vytvoří. Zároveň ta firma má sídlo na Smíchově v činžovním domě, kde má sídlo dalších, myslím, nejméně desítky, jestli ne dokonce stovky, ale myslím, že jako vyšší desítky firem. Je to zřejmě
0: adresa.
8: Virtuální adresa, není tam, moje kolegyně se tam jela podívat, nafotila to, není tam jako žádná recepce, žádné označení téhle firmy.
0: Někde na schránkách možná mají?
8: Na schránkách je seznam, prostě obrovský seznam firm, které tam sídlí.
0: Jedna schránka pro prostě desítky, stovky firm.
8: Jasně, ale nevypadá to. Možná tam nějaká kancelář, ale rozhodně to není nějaká běžná firma, kam by člověk přes recepci se prostě dostal někým. A oficiálně ta firma zaměstnává dva lidi, což jsou ty dva spolumajitelé, paní Hrušková a Krejčův bratr Jiří Krejča.
0: Jak bys mi vysvětlil, jak je možné, že přes tu firmu teda proteklo kolik 250 milionů, si říkal, nebo čtvrt miliardy korun, když si teda tu společnost k tomu, aby mohli kopnout do země, najímají ty stavební firmy, protože v tu chvíli vlastně ten, kdo je na magistrátu, tu firmu nemůže nějak upřednostnit, nebo jak to fungovalo?
8: To, že tam byla ta korupce, to popisuje policie. Dopravní inženýring Praha dělal ty studie a pak i systém toho dopravního značení, což prostě je jako kompetence Krejči. Dá se předpokládat, že pokud by si ta stavební firma nezaplatila Dopravní inženýring Praha pro získání toho razítka, tak by třeba na to razítko mohla déle čekat, což stojí obrovské náklady, že když máte třeba stavební stroje v řádech milionů a tak dále, nebo vám stojí stavba, tak to má obrovské náklady. Takže jenom to samotné zdržení je obrovsky drahé. Ale to je moje spekulace, tohle já jako
0: že by firmy viděly, že přes Dopravní inženýring to hold funguje, jde to, schválení dostanou a je to rychlé, tak proto si ji pak vybírali třeba častěji. Je ta teze, kterou tady
8: je to moje představa, vystavuješ. Kterou jako nechci tvrdit, že to tak je, ale prostě potřebujete to razítko, musíte si toho objednat u téhle firmy.
0: A ještě jednou se zeptám teda na roli pana Krejčího, což je teda kolega podřízený pana Krejči z magistrátu z toho stejného odboru, který měl v tom schématu teda sehrát čistě tu pomocnou roli, že mu pomáhal ve vypracování té dokumentace nebo ve schvalování těch příslušných opatření, nebo o co šlo?
8: Zaprvé se na to měl podílet policie v jeho kanceláři. Mimochodem, když se tam pro ty oba pány přišla, tak našla rušičku od poslechu. A zaprvé se tam měl podílet na vytváření té dokumentace a za druhé měl vlastně to samé v menším měřítku dělat se svojí vlastní firmou JMCC, kterou teda nemá napsanou na sebe, ale podle policistů na svého kamaráda, a inkasovat peníze měl přes účet svojí manželky. Mm-hmm. Takže vlastně stejné schéma v menší míře podle vyšetřovatelů.
0: Takže vyšetřovatelé se domnívají, že de facto jak Krejča, tak Krejčí schvalovali ty uzávěrky nebo ta omezení v Praze vlastním firmám, nebo které skrytě ovládali. Je to tak?
8: Ano, v tomhle smyslu.
0: No, to není všechno. Ty jsi totiž přišel na další dvě pozoruhodné věci, které se tohoto případu týkají. Za prvé, Krejča, co by šéf odboru pozemních komunikací a drah, dlouhodobě vydával povolení pro billboardy v Praze v rozporu se zákonem. To znamená, že si firmy mohly umístit billboardy tam, kde chtěly, byť to bylo protizákonné, protože jim povolení vydal šéf odboru komunikací a drah v Praze na magistrátu?
8: Ano, business billboardy je skutečně obří, zejména v Praze, jsou kolem něj obrovské tlaky. Existuje skupina nebo spolek Nelegální reklama, který založil Zdeněk Ján.
11: Považujeme to za selhání státní správy.
8: A tenhle Zdeněk Ján už vlastně dlouhé roky upozorňoval na to, že povolení pro umístění těch billboardů vydává tenhle odbor Krejčův v rozporu se zákonem.
11: Kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebylo schopno po dobu několika let srovnat dojatě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
8: Tihle v podstatě, řekněme, aktivisté, kteří prostě nechtějí reklamu nebo nelegální reklamu v Praze, začali od nějakého jako strhávání nelegálních plakátů až po prostě boje s úřady, tak dlouhodobě upozorňoval na ty jednotlivé případy. Prostě někde vedle silnice se objeví velký billboard, k tomu musíte mít nějaké stavební povolení, musíte mít nějaké povolení od policie, od úřadů. A oni tvrdili, že Aleš Krejča jeho odbor to vydává i na místech, kde to stát nesmí, že si k tomu ten odbor nevyžádává aktuální stanovisko policie, což musí, to je důležité pro to, aby třeba řidiči viděli do odbočky, ten billboard jim může porušovat výhled a tak dál. Tohle dlouhodobě tvrdili. Doložili to 76 konkrétními příklady s tím, že údajně jich mají že jich ještě existuje mnohem víc, že jde o stovky příkladů, kde to povolení bylo dáno neoprávněně, a s tím lepším přišli mimo jiné za nadřízeným pana Krejči, za ředitelem magistrátu Tomášem Havlem. Tenhle podnět předali někdy v říjnu, zároveň dlouhodobě spolupracovali s ombudsmanem, který vlastně se může vyjadřovat k práci úřadů, udělat si nějakou vlastní, nějaký právní rozbor a může apelovat na ty úřady, úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem.
0: A promiň, jenom když si zmiňoval, že vydával povolení pro billboardy v místech, kde podle zákona stát neměli, tam se definuje nějaké území, ve kterém je prostě nemožné. Já chápu třeba to stanovisko policie, ale tohle je jiná věc, že jo? Tam je definované ze zákona nějaké území, třeba zastavěné území, kde jsou domy, kde žijí lidé, kde to stát nesmí, a on to ignoroval?
8: Je to tak, ale je to jako poměrně složitě definované, a zároveň ještě do toho vstoupil takový další krok. Ministerstvo dopravy změnilo částečně legislativu a tam jde o definici, co je zastavené území, kde ty billboardy být smějí, a pak v nezastaveném území, hodně zjednodušeně řečeno, být nesmějí. A tenhle Krejčův odbor se odkazoval na úplně jiný zákon, který to definoval jinak, a pak se hádali, jako podle kterého zákona je to možné brát a tak dál. A došlo k tomu, že ta legislativa se změnila s účinností od letošního července a vlastně ve prospěch těch billboardových firm.
0: Aha.
8: Ján otevřeně mluví o tom, že se to prostě do toho zákona prolobovali. Ministerstvo mluví o tom, že bylo potřeba sjednotit legislativu. Každopádně jim to jde velmi stříc. Takže část těch povolení, která prostě dlouhé roky byla vydávána protizákonně,
0: tak se zpětně legalizovala.
8: Teď už se zpětně legalizovala. Další věc je, že tam chybí ty posudky policie, a to je věc, která trvá. No,
0: no a co z toho Krejča měl? Za to bral nějaké peníze od těch společností, nebo?
8: Tahle větev s těmi billboardy, ta se netýká toho, proč si policisté pro Krejču došli na magistrát a proč ho obvinili. To v tom obvinění popsané není. Co z toho měl, to se musíte zeptat Krejči.
0: Ten nekomunikuje, jak říkáš?
8: Billboardové firmy z toho mají profit, já předpokládám, v řádu jako desítek nebo stovek milionů. Ján mluví o billboardové mafii.
0: Hmm. A ty jsi říkal, že magistrát se o tom dozvěděl a začal to řešit loni v říjnu? Ale to, že došlo k pochybení, přiznal v posledních týdnech. Proč to tak dlouho trvalo?
8: Prostě ty procesy jsou zlouhé, má to spoustu rovin, není to úplně tak jednoduché. Ten podnět poslední, na základě kterého se teď vyjádřil ředitel Tomáš Havel a řekl, ano, máte pravdu, bylo to celé nelegální, tak ten podal spolek Nelegální reklama loni v říjnu.
0: Hmm.
8: Že to vyšlo zrovna tak, že se ředitel vyjádřil týden po zadržení Krejči,
0: no,
8: to je prostě asi náhoda. Já jsem se, nebo každý si to může vykládat, jak chce. Já jsem se o tom bavil s Adamem Zábranským, s pražským radním, který se tomu který se tomu do nějaké míry věnoval. Mimochodem už podnět na to, že se tohle děje a že to nelegální, řešil už před 2 lety, tehdy s náměstkem pro dopravu s Hřibem z Pirátů. Popisoval mi Zábranský, že vlastně nového ředitele magistrátu Havla, mimo jeden z úkolů, které mu dali, bylo právě věnovat se tady rozhodování pana Krejči, a to i s těmi billboardy. A ten podnět, stalo se tam jako víc dílčích věcí. Mimo jiné se tím letos v březnu zabýval kontrolní výbor, což je vlastně výbor, ve kterém sedí politici, ale který zároveň může zkoumat takovéhle postupy úředníků. Takže Ján přišel na kontrolní výbor, řekl, podívejte, tady vaši úředníci nebo pražští úředníci dlouhodobě rozhodují v rozporu se zákonem, dělejte s tím něco. Ten výbor pověřil ředitele Havla, aby si udělal nějakou analýzu, ten si ji nechal zpracovat, ta analýza je hotová už několik měsíců, vyplynuly z ní nějaké závěry, včetně toho, že se teda někde skutečně porušoval zákon. Na to konto začali jednat a já mám takovou informaci, že ředitel magistrátu Havel si pozval Aleše Krejču kvůli těm billboardům na nějaký pohovor zrovna v den, kdy tam policie zasahovala. Takže téhle debatě už nedošlo a že to tady uzavřel takhle týden poté, může být shodná náhodno.
0: A tou druhou věcí, protože jsem mluvil o dvou věcech, tak tou druhou věcí je, a usilovně magistrát teď řeší, a opět souvisí s panem Krejčou, je to, že Krejča má podle tvých zjištění od Prahy pronajatý městský byt. Nicméně v něm nebydlí. Bydlí v soukromé vile se zahradou 10-15 minut od toho městského bytu a v tom městském bytě, za který platí kolik? 6-7 tisíc měsíčně, tak bydlí jeho otec?
8: Je to tak, no, je to byt na Černém mostu v takovém jako poměrně pěkném domě v paneláku v pátém patře 72 metrů čtverečních, třípokojový byt, nájemné, je tam letos, myslím, 6327 korun, což je samozřejmě velmi příjemné. Zároveň ale Krejča vlastní vilu, takovou jako jednopatrovou vilku, 10 minut chůzí od toho městského bytu a tu vilu si pořídil společně se svojí partnerkou. Pozemek koupili v roce 2013 a v roce 2016 tu vilu kolaudovali. Takže předpokládám, že už tam jako 10 let bydlí.
12: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je.
13: Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.
12: A pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
8: Já jsem se tam šel podívat do toho městského bytu, protože jsem věděl, měl jsem informaci, že tam Aleš Krejča nebydlí a šel jsem to ověřit. Takže jsem tam prostě přišel, zazvonil jsem, odpověděl mi jeho otec, pozval mě nahoru do toho pátého patra, takže jsme chvíli spolu mluvili ve dveřích. Já jsem se ptal, kde bydlí pan Krejča, ten úředník Aleš Krejča. On řekl, no ten tady nebydlí, ten bydlí kousek odsud.
14: Ale ten, jste tady autem určitě, jo?
15: Pěšky, já jsem šel od metra.
8: A popsal mi tu cestu.
14: A co potřebujete od něj?
0: A ta vila je napsaná na něj?
8: Tu vilu nechal Krejča před několika lety přepsat na svou partnerku, do té doby vlastně napůl a pozemek pod ní vlastní pořád napůl. Mimochodem ten pozemek, který koupili v roce 2013 za necelých 5 milionů, si pořídili od jedné developerské firmy, pro kterou také Aleš Krejča jako úředník vydával potvrzení. A ten dům si oficiálně postavili sami, v rozhodnutí o klaudaci je jako stavebník uvedena Krejčová partnerka Petra Hrušková, takže cenu toho domu se nedozvíme.
0: Ty jsi říkal, že na magistrátu se to, co vykonává Krejča jako ředitel toho odboru, že to nemusí být úplně košer, proslýchá už nějakou dobu. Už před 2 lety na to upozornil anonym na řadu z těch aspektů té jeho činnosti, o kterých se tady bavíme. Tehdy ten anonym šel mimo jiné Zdeňku Hřibovi, tehdejšímu náměstkovi z Pirátu, náměstkovi primátora. Proč to neřešil nebo řešil?
8: Nějakým způsobem to asi řešil, já jsem s ním o tom nemluvil, tohle popsali Seznam zprávy, ten anonym z března 24. Já jsem o tom mluvil s Adamem Zábranským, jak už jsem zmiňoval, který také s Hřibem a s tehdejším ředitelem Kubelkou tuhle záležitost řešili. Když se o tom tehdejší náměstí Hřib dozvěděl, tak se obrátil na ředitele magistrátu, což je skutečně jako nadřízený toho úředníka, ale jako popravdě tohle prostě není v kompetenci politiků. To je státní správa a politici vlastně jako nesmí zasahovat do práce úředníků. Ti úředníci jsou v tomhle směru nějakým způsobem chráněni, jejich nadřízeným je prostě ten ředitel a takže tehdy se tím nějakým způsobem zabývali, a řešení je už potom jako na té státní správě a na tom řediteli. Jo.
0: A ten ředitel nevyhodnotil, že tam dochází k něčemu podezřelému. Pan Kubelka, což je teda mimochodem docela známé jméno.
8: Ano, pan Kubelka, který od té doby skončil po několika kauzách, který jste se také
0: věnovali. Vydávání VIP parkovacích karet v Praze, že jo, to bylo to téma, které jsme řešili.
8: Ano, ano. Pokud jako se nepletu, tak Mimo jiné Krejča tehdy tvrdil, že záležitosti firmy Dopravní inženýring Praha nechá na svém podřízeném Krejčím, který je teď teda obviněn jako součást organizované skupiny, a že do toho nějaký žádný způsob nebude zasahovat, což ale není pravda, protože Krejča je podepsán pod rozhodnutími, která jsou mnohem čerstvější.
0: No, ptám se na to a na ty Piráty z toho důvodu, že situaci řeší i současný primátor Bohuslav Svoboda z ODS. A podle něj příslušný odbor, který Krejča vedl, vede, tak je na překážkách, tak asi stále v podstatě vede, byť sedí doma na gauči, tak podle něj mají ten odbor v gesci Piráti, kteří to teda velmi odmítají, protože podle nich jsou úředníci, jak teda i sám ty říkáš, podřízení přímo řediteli magistrátu, a Svoboda si plete státní správu se samosprávou. Je to tak?
8: No, je to tak. Teď to spadá do gestce současného náměstka za Piráty Jaromíra Beránka, který to převzal po panu Hřibovi. Ale to je prostě tohle jako pod rozlišovací schopnost většiny lidí a voličů, když to tak řeknu, prostě...
0: A zodpovídá za to teda nebo ne ten náměstek?
8: Státní správa, on do toho skutečně jako zasahovat nemůže. Jo. Takže když se tahle kauza, která jako nic nenaznačuje tomu, že to má nějaký přesah do politiky, nebo se to týká jako nějakých politiků, jo. To, já teď tady nechci nikoho hájit, ale samozřejmě, když něco takového se ukáže, vyjde na povrch, že nějaký skorumpovaný úředník, zřejmě, teda je obviněný z korupce, takhle abych to řekl přesně.
0: Nevíme, jak to
8: tak všichni politici se k tomu musí nějak vyjádřit a nějak na sebe házejí tu vinu, takže svolali prostě nějaké společné jednání.
0: Ano, měli koaliční jednání, ano.
8: Zároveň se tomu věnoval kontrolní výbor, kterému nově předsedá za ANO pan Hušbauer po odvolaném panu Prokopovi, a vydali k tomu takové jako pětibodové rozhodnutí, že si vyžádají od ministerstva dopravy, aby udělalo kontrolu všech těch vydaných rozhodnutí, a že si vyžádají od těch městských firm plnění od té firmy Dopravní inženýrství Praha v případě, kdy se to teda u nich objednala přímo městská firma, ne soukromá firma, a tak dál. No. Takže je to takové, jako museli udělat nějaké gesto, když to tak řeknu, a samozřejmě i reálně asi se prostě snaží dohledat, jako kde se stala chyba.
0: No, jak dlouho může být pan Krejčí na překážkách? Aktuálně dál berou plat, dál berou veřejné peníze za to, že nemůžou do kanceláře a nepracují. Co s tím?
8: No jasně, to je standardní postup. Magistrát teď prostě podle oficiálního vyjádření řeší pracovně právní důsledky. Když to převedu do řeči lidové, tak zdá je za to vyhodí z práce. Nicméně tohle není úplně jednoduché, tady prostě musíte dodržovat zákony a presumpci neviny.
0: Taky se může ukázat, že nic neudělali.
8: Samozřejmě, třeba se toho obvinění prostě dokážou zbavit. No. A pokud já mám správné informace, tak ani ředitel magistrátu Tomáš Havel v tuhle chvíli nemá v ruce toho policejní obvinění. Zřejmě se ho o něj požádal, aby na základě nějakého takového dokumentu mohl prostě dál postupovat ve vztahu ke svým podřízeným, protože prostě zprávy z médií, ačkoliv z něj velmi přesvědčené jsou třeba doložené, tak prostě pro něj nejsou základ pro to, aby učinil nějaké další kroky.
0: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnuješ.
8: A děkuji ještě jednou za pozvání. Pěkný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega z investigativního týmu Radiožurnálu Vojta Gavriněv. Zjišťoval totiž detaily k případu Aleše Krejči a dalších lidí, kteří jsou spolu s ním obviněni v kauze údajného rodinného biznisu na pražském magistrátu. My jsme zmiňovali, že pan Krejča nekomunikuje, nicméně Seznam zprávy se dostali k závěrům magistrátní kontroly po tom anonymním udání před 2 lety. Podle toho šetření se měl Krejča hájit, že přece oficiálně v Dopravním inženýringu Praha nikdy nefiguroval a prý ne všechna podání od této firmy kladně vyřídil. Na svůj možný střet zájmu údajně sám zaměstnavatele upozorňoval. Naslyšenou zítra.

0: Dlouhovlasé dívky v obklopení květin, to jsou ikonické plakáty Alfonse Muchy, které zná celý svět. Dílo secesního umělce z Moravy připomeneme v kulturním magazínu. Festival Letní Letná uvádí inscenaci Pandax, akrobatický road trip, ve kterém nechybí ani skutečný automobil Fiat Panda. Více o novocirkusové inscenaci souboru Cirkla Kompaní také uslyšíte. A také vám řekneme, jak Český rozhlas zpracoval drama podle textu režiséra Larse von Triera Dogville. Premiéru dvoudílné hry uvede stanice Vltava příští týden. Vy ovšem posloucháte Český rozhlas Plus a pravidelný kulturní magazín. Michaela Vetyšková vám přeje dobrý den.
1: Kultura Plus.
0: Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále a od tohoto týdne také víme, že ho Česká filmová a televizní akademie posílá do boje o Oscara.
2: A pak půjdu na ulici, krás, palety.
3: No, Praha, no.
4: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
5: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
4: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
6: Že mě vzbudili telefonátem s tou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
4: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
6: Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh odvyprávět.
4: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Do sírových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
7: Já jsem koště.
8: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
4: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii,

0: ich formátech. Touto výstavou si prošla také kolegyně Michaela Pišťaláková.
1: Dcera fandila a já jsem pro ní začala kupovat třeba s motivama šátky, abych jim dělala radost a talířky. No a sama jsem k tomu začala fandit.
2: Vypráví jedna z návštěvnic, která několik minut nemohla odtrhnout oči od videa se slovanskou epopejí. Umělcovo národní cítění se v jeho tvorbě projevovalo i skrz zobrazování žen.
3: On vlastně miloval krásu a ty jeho vlastně plakáty, to je taková nádherná harmonie barev a krásné ženy, které jsou jako vlastně všechny Slovanky. On si nesl ten slovanský jako ideál sebou do světa, vlastně všechny ty plakáty Pano jsou kromě teda divadelních, které dělal pro Sáru Bernard, tak jsou to vlastně slovanské typy dívek.
2: Vysvětluje Jarmila Mucha-Plocková, která se věnuje odkazu svého dědy už od 80. let. Součástí výstavy je i její výtvarná tvorba.
3: Tady jsou vlastně moje třírozměrné předměty, mísy, vázy, svícen a jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Document Decorative. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla být sochařka vždycky a vlastně od dětství jsem modelovala, tak mi tato práce byla velice blízká. Jsem si pak všechny věci vlastně sama modelovala. To byla veliká výhoda.
2: Výtvarnice dokonce nedávno zjistila, že její děda chtěl být sochařem také.
3: Půlku života jsem tomu věnovala, tomu odkazu a jsem tomu ráda.
2: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom bude její dcera.
4: Ve své době Alfonse Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
2: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
4: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
2: Na výstavě v pražské Central Gallery tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií Alfonse Muchy.
0: A na reportáž o nové výstavě navážeme upozorněním na další inscenaci uváděnou v rámci festivalu Letní letná. Pět bratrů, jeden Fiat Panda a urna s popelem otce. To je výbava na cestu, která se úplně vymkne kontrole. Francouzský soubor Cirque la Compagnie přiváží na Letní letnou svou akrobatickou road trip show Pandax, ve které nebezpečná artistická čísla doprovází živá kapela. Více zjišťovala v rozhovoru s artistou Zakarim Armondem, redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
5: Ústředním prvkem vaší inscenace je auto Fiat Panda. Proč zrovna tato značka?
6: Protože pohřební vůz by se na jeviště prostě nevešel. Původně jsme totiž chtěli pracovat s motivem smrti a napadl nás právě pohřební vůz. Je to hodně symbolické. Jenže pro naše jeviště byl obrovský. Řekli jsme si, že by ho diváci ani pořádně neviděli. A zrovna v tu dobu měl jeden z akrobatů od táty Fiat Pandu, stála mu na zahradě. Začali jsme si s ní tak trochu hrát. A to byl první krok k inscenaci Pandax. To auto se nám líbí, je malé, odolné a lidi po celém světě ho prostě milují.
5: Vzpomínám si, že jako malé dítě jsem také milovala vraky aut. Můj dědeček měl na zahradě několik rozbitých a my jsme si v nich pořád hráli. Povězte mi, mluvíte o přestavbě, o opravách, co všechno jste museli udělat, aby to auto ožilo v manéži?
6: Na začátku jsme ho vůbec nešetřili. Bavili jsme se s ním skutečně jako děti. Zkoušeli jsme v něm i trochu divadla, akrobacii, práskali dveřmi a nechtěně jsme rozbili okna. Tak jsme si řekli, fajn, okna prostě vyndáme. Pak jsme auto úplně vybrali zevnitř, zpevnili konstrukci střechy i sedadel, aby šla vyndat. Vyměnili jsme i motor. Snažili jsme se auto co nejvíc odlehčit. A aby se rozjelo, museli jsme tam nakonec dát elektromotor. A když se poprvé rozjel, nebyli jsme schopni ho zastavit.
0: To
5: To je opravdu vzrušující začátek celého příběhu inscenace Pandax. Jaké možnosti vám dává takový objekt na scéně a kde jsou jeho limity?
7: Proskoumali
6: jsme toho hodně.

0: různými směry, ale hranice žádné necítíme. Pořád je co objevovat, ať už po akrobatické, umělecké nebo dramaturgické stránce. Vymysleli jsme spoustu věcí, které nakonec do představení nešly, které jsme vystřihli. A přitom byly skvělé, hodně vtipné, ale možností je opravdu nekonečně. Žádné hranice tam prostě nejsou.
1: Základní situace Pandax se točí kolem pěti postav, pěti bratrů, kteří jedou na pohřeb svého otce. Můžete to téma trochu rozvinout?
0: Přesně tak, je nás pět bratrů, máme stejného otce, ale každý jinou matku. Vlastně se ani pořádně neznáme. Společně se vydáváme na road trip, kdy vezeme popel našeho otce s cílem ho někde rozprášit. Cestou se ale ztratíme, zabloudíme na takové místo nikoho. A v tu chvíli přichází na řadu i naši hudebníci. Jsou tam od toho, aby nám dávali drobné podněty a pomáhali nám se navzájem poznat. Ta ztracenost je vlastně záměrná, abychom se my bratři díky celému představení konečně poznali. A tak vlastně objevujeme svou vlastní rodinu.
1: Inscenaci Pandax souboru Cirkla Company můžete vidět až do 31. srpna na festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Od koncertů až po letní kino Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Letos mu ale hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje. Detaily v příspěvku kolegy Martina Hrnčíře.
3: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení, popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
4: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí, což znamená hudební vystoupení v našem případě. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celý sezóny.
3: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
4: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
3: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
4: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst. Potom jsme tam dělali ty dvě politické debaty. Jedna byla se současným vedením magistrátu a druhá s kandidáty, lomeno kandidátkami na primátora. Tam jsme vlastně se chtěli bavit o tom, že tyhle ty místa, jako je Stalin, který nezapadají do nějakých škatulek, tak občas prostě narážejí na nějaké limity fungování ve veřejném prostoru.
3: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
4: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
3: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Na místě dál odehrávají kapely koncerty, vystupují DJové a v plánu jsou i další akce. Ty mají provozovatelé naplánované až do konce srpna.
1: A máme tady další téma. Posloucháte Kulturu Plus. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourismus i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby. Přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením. I o to se zajímala kolegyně Blanka Mazalová.
5: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
6: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco?
7: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
8: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
6: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
5: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
6: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
5: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
6: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
5: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
6: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
5: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
6: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
9: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
6: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
9: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
1: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava můžete od nového týdne, přesně od úterý 25. srpna, poslouchat premiéru dvoudílného dramatu Dogville. Text proslavil stejnojmenný film Larse von Triera z roku 2003. Režisér Petr Mančal spolu s dramaturgyní Renatou Venclovou příběh mladé ženy Grace, která přichází do městečka Dogville hledat útočiště před zlem, rozdělil do dvou částí.
10: Honza Šikl nahrával právě varhanní etýdy v jednom malém českém kostelíku, kde se ještě používá starý šlapací měch. Takže celá nahrávka je pořízená vyloženě akusticky, abychom vytvořili dojem spíše komornějšího nástroje, který odpovídá v podstatě možnostem městečka Dogville.
1: Ospalé, zapomenuté městečko, kde si v americkém Colorédu se probouzí, přichází krásná dívka Grace a potřebuje pomoc. Ujme se jí místní intelektuál, je přesvědčený, že Grace představuje pro Dogville příležitost, jak světu ukázat morální zásady a dobrotu obyvatel. To je výchozí moment nejenom Trierova známého filmu, za který dostal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, ale i scénáře, podle kterého Petr Mančal dvoudílné drama natáčel.
10: Také jsme text krátili a nebylo to jenom kvůli jeho celkové stopáži, ale vzhledem k tomu, abychom co nejvíc zaostřili na téma a také na postavy celého příběhu.
1: Filmová podoba trvá skoro 3 hodiny a hraje v ní 16 herců. Uprchlici Grace představuje Nicole Kidman. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. V hlavních rolích dvoudílné rozhlasové adaptace účinkují Klára Suchá jako Grace a Viktor Zavadil jako Tom Edison.
11: To máme ale štěstí.
12: Tak co, Grace? Jak to jde?
11: Nic moc. Nikdo moje pomoc nepotřebuje.
1: Grace dostane šanci zůstat za drobnou výpomoc v místních domácnostech, jenomže lidé ji začnou zneužívat a příběh městečka Dogville graduje, když se Grace rozhodne mstít.
11: Moc děkuju.
13: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
1: Inspirací k napsání Dogville se Trierovi stala píseň z Brechtovy Třígrošové opery, ve které zotročená žena sní o pomstě obyvatelům města. Další velkou a přiznanou inspirací je divadelní hra Naše městečko, kterou připomíná zejména všudy přítomný a vševědoucí vypravěč, dodává dál režisér Petr Mančal.
10: V angličtině Grace je nejenom křestní jméno, ale také znamená milost, modlitbu před jídlem. Znamená také laskavost. A právě tady, bych řekl, je i tematické těžiště toho, na co se ptá samotný autor scénáře. Do jaké míry jsme schopni milosrdenství, které nejenom prezentujeme, ale také ho projevujeme, děláme?
1: Trier svůj film vystavil jako téměř prázdné jeviště. Domy v Dogville jsou vyznačeny pouze na podlaze, jejich stěny neexistují a divák tak současně sleduje příběh i mechanismus, kterým je příběh vytvářen. Tento postup souvisí s inspirací Bertoldem Brechtem a jeho principem scizujícího efektu.
10: A když jsme přemýšleli se zvukovým designérem Danielem Kordíkem, jakým způsobem bychom pracovali se zvuky v této inscenaci, přemýšleli jsme, jak stvárnit, podobně jako ve filmu, přiznanou studiovost. To, že film se odehrává v podstatě ne v reálném prostředí, ale v přiznaném studiu s kulisami, se svícením spíš divadelním, tak jsme si říkali, že by té auditivní formě, tomu rozhlasovému provedení opravdu prospělo, kdybychom přiznali, že celá inscenace se odehrává ve studiu a přestože některé scény jsou reálně zasazené do venkovního prostředí, tak my přiznáme, že jsme uvnitř ve studiu. Veškeré zvuky jsme používali tak jako v divadle kulisy.
1: Při svém uvedení v Cannes v roce 2003 vyvolal snímek Larse von Triera Dogville mimořádně rozporuplné reakce. Publikum rozdělil na ty, kteří jim byli fascinováni, a na ty, které doslova pobouřil.
10: Důvodem, proč jsme vybrali právě filmový scénář a jeho divadelní adaptaci Dogville, je nejenom to, že byla možnost ho rozhlasově zpracovat, ale především pro jeho skutečnou aktuálnost. Dost často se to tvrdí v souvislosti s jinými filmovými divadelními produkcemi, že jsou aktuální nebo že se snaží vytáhnout z díla, které bylo buď napsané nebo inspirované v minulosti nebo minulostí, něco, co je pro dnešek velmi ožahavé, problematické, čím se lidé zabývají, na co myslí, co čtou, jaká jsou témata, která ve společnosti nějakým způsobem neustále pronikají a člověk se jim nemůže vyhnout. Ale pak bohužel leckdy se stává, že záměr nenaplní výsledek. Ale myslím si, že nám se snad podařilo opravdu najít látku, která velmi dobře mluví k tomu, co se děje u nás v České republice. Tím je přijímání jinakosti, přijímání lidí, kteří třeba utíkají před válkou a my jim nejdříve poskytneme otevřenou náruč, nabídneme ruku ke spolupráci, možná, že dokonce někteří otevřou svá srdce, aby se pak ukázalo, že vlastně tato nabídnutá náruč, ruka, popřípadě srdce, byly vlastně jenom projekcí tak, abychom se cítili, že jsme schopni milosrdnosti, že jsme ti, kteří jsou dobří, slušní a nápomocní.
1: Uvádí režisér dvoudílné rozhlasové hry Dogville Petr Mančal. Premiéru první části můžete slyšet v úterý 25. srpna na stanici Vltava. Kultura Plus Českého rozhlasu Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na rádiu Praha.

Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel sedí ve studiu, dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
1: Je tu taky Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
3: Krásný den.
1: Tak máme za sebou necelé, neúplné, tedy lépe řečeno, páté kolo fotbalové šance ligy. Vlastně už se nám to kupí v součtu i s tím čtvrtým kolem, několik odložených duelů. První z nich se budou dohrávat, myslím, příští týden na začátku září a ty z tohoto kola, které byly dva. Mezi Jabloncem a Baníkem a Hradcem Králové a Plzní se budou dohrávat, zatím není myslím určeno kdy, ale to je jedno, budeme řešit to, co se stalo a vlastně i to, že možná v Plzni nevadilo, že se v Hradci nakonec tenhle víkend nehrálo.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Martin Hýský skončil v Plzni 21. srpna na den, kdy si Česko připomíná tu neblahou okupaci Sověty, Rusy, tak pro Martina Hýského tenhle den v roce 26 taky nebyl příjemný, protože po 10 měsících skončil ve funkci v Plzni. Tak. A vývoj je takový, že novým trenérem byl včera jmenovaný Radoslav Kováč.
2: To je hezký, Pavle, co srovnal s těma... s tou okupací, no.
1: Ne, že jsou dny, které si pamatují lidé tak z historických důvodů a pak i ze svých osobních, a když se tě to spojí, tak si říkáš, hele, ten 21. srpen to škrtám, to mažu.
2: No, Pavle, tvoje... Je pravda, že Plzeň prostě nevypadala dobře v těch posledních zápasech i se Zlínem, když doma ten zápas zvládla, tak to nebylo dobrý a tahle změna prostě se dala čekat, no.
3: Já s tím souhlasím, už se zdálo, že se to nenakopne, byť Martin Hyský dostal dlouhodobou smlouvu, určitě doufali v Plzni, že nastolí podobnou éru v klubu jako třeba Jindřich Trpišovský ve Slávi, ale nešlo to, ti hráči nepůsobili vůbec dobře na tom hřišti, celkově ta chemie mi přišla taková zvláštní, byť samozřejmě do toho klubu nevidím. Ale další věc je tedy ten nástupce, k čemu se dostaneme. Povídej.
1: Dostaneme. Jenom jsem chtěl to angažmá trošku zrekapitulovat, protože mě vlastně i se líbí, když si člověk představí, jak to všechno bylo, tak si představte ten snový začátek, když pan Hyský začínal v Plzni vítězství v Evropské lize na AS Řím. Neuvěřitelná věc, tehdy myslím nádherné góly s tím spjaté. Několik vykřičníků, mezi něž patřila i ta ligová prohra v listopadu se Slaví 3-5 a pak prohra 0-3 na Slovácku v prosinci. A těžký začátek jara. V ligové fázi sice udrželi neporazitelnost Evropské lize, vítězně stoupili i do ligy, ale pak přelom února března remíza se Spartou, o tom jsme mluvili 0-0, to byla ztráta pro Viktorku, pak vlastně konec v Evropské lize, zase nezvládnuté penalty z pana Trné, jako jsem, oni sice tu sezonu dohráli, takže neprohráli v 90 minutách v Evropské lize, ale penalty je vyřadili, no a pak konec poháru v Karviné 0-3. V těchto momentech, když jsem zmiňoval teď různě, jak to šlo, napadlo třeba Pavla Horváta, že už se to tam trošku řeže ta větev?
2: To ne, já musím říct, že já jsem o tom začal uvažovat až vlastně tady v té nové sezóně, protože mně trošku přišlo, že opravdu tam něco nefunguje. Jednak se vyrojili, tak, nebo vylezli na povrch takový ty zprávy, které vždycky, když se nedaří, tak samozřejmě slyší, že já nevím, dámhle někdo z realizáku si stěžoval, nějaký hráč řekl něco manažerovi, většinou jsou to ty hráči, kteří nehrajou. Mě třeba zarazilo tadyhle úplně naposled to, že Saša Sojka, který prostě hrál na mistrovství světa, myslím si, že fakt patřil jako k jedním z našich hráčů, který snesli nějaký měřítko. Mladý kluk, který vlastně je místní, on je z Klatov, tuším. Myslím si, že je zvláštní, že tenhle ten hráč se třeba nedostal vůbec v Bělehradě na hřiště. To prostě je pro mě zvláštní a nevím, co zatím hledat. Jestli jako výkonnost, nebo to, že tomu klukovi se nechce. Já si samozřejmě může být, že Sašovi vyrostlo ego, ale já si ho pamatuju jako naprosto normálního kluka, který byl pokornej, který makal, který uměl fotbal a tohle to jedno, jako třeba tahle jedna věc mě je zarážela.
3: No to je další věc, že vlastně on neustále hledal v nové sezóně Martin Hyský to optimální složení sestavy, co mě zaujalo, když jsme se bavili ráno s Vladislavem Janouškovcem, plzeňským reportérem, tak na mě to působilo zvenčí tak, že je nějaký problém Martin Hyský, případně realizační tým versus hráči, že mi to tam úplně neštimovalo. Podotýkám, spekuluji, ale Vláďa mluvil o tom, že tam spíš měl být problém v kabině mezi hráči, což já samozřejmě nečekám od tebe, že to rozsekneš, ale jestli to taky může být tím, že ten tým je teď hodně národnostně pestrý a Plzeň je specifická. Ty jsi tam dlouho byl a to jádro bylo hlavně československé.
2: Já to nevím, no. Já říkám, hrozně rád bych klukům zavolal třeba, abych zjistil nějaký informace, ale vím z vlastní zkušenosti, že prostě nechceš o tom mluvit. I třeba Honzovi Reskovi, když vždycky vím, že se jim třeba něco nepovedlo, tak se mi nechce volat, protože vím, že na to nemáš náladu, že tě to vlastně otravuje a i ty lidi, s kterýma se znáš dobře, tak vlastně se s nima o tom nechceš bavit, protože prostě to téma je nepříjemný a nechceš hlavně vynášet jako věci, které se dějou v tvý práci, prostě já nevím, jestli to je ve smlouvě, ale na tu smlouvu bych úplně nekoukal, ale lidsky vlastně nechceš jako říkat, hele, on tam něco dělá špatně a on netrénuje a on trénuje a on trénuje moc a ten trénuje málo. To si myslím, že není správný, ale vlastně zase ta věta pravda leží na hřišti, ti to prostě ukáže. No.
1: Martin Hezký skončil v Plzni s bilancí 39 zápasů, 18 výher, 12 remíz, 9 proher, skore 62-51, takže o góly nouze nebyla, ale bohužel i v té síti Plzně, teď v té nové sezóně 14 inkasovaných gólů za 5 soutěžních zápasů. Když ses dozvěděl tu novinu, tak co si čekal, že se stane? Jak vlastně si čekal, že Plzeň bude z té krize chtít se dostat?
2: Tak takhle, když to je to můj pořad. Teda to
1: je vlastně. To tvůj pořad.
2: Já teda musím říct, že samozřejmě mám spoustu aktivit, jednou z nich je tady Radiožurnál Sport, ale musím říct, že jsem člověče koukal na telefon, že jsem čekal, že mi někdo zavolá, že aspoň budu třeba mezi těma kandidátama. Takhle sebevědomě ti to musím říct.
1: Jasně, to znamená, že ti nikdo nezavolal. Když to říkáš.
2: No já jsem si neměnil číslo, tak...
1: ne,
2: nikdo mi nezavolal, ale jako musím říct, že jsem o tom přemýšlel, že vlastně jako teďka v té situaci, v jaký to mužstvo je, jak jsem ho viděl, tak si dovedu představit, že bych tam jako se vrátil. Bez ohledu na to, že nemám realizační tým, že jako to, ale myslím si, že bych tam jako mohl pomoct. Můj názor, no.
3: Jo, já s tím souhlasím a ostatně je to názory některých fanoušků, co jsem četl na sociálních sítích. Teď je asi nejdůležitější prostě ten tým dát dohromady, co se týče hlav a podobně, nastolit tam tu správnou atmosféru, což Pavel samozřejmě dlouhodobě umí a navíc to prostředí znáš.
2: No jasně, tak samozřejmě mám tomu vztah, to je jasný, že kdyby to bylo teď plácnu v Glivicích, tak asi mě to úplně nezajímá, ale tady je to jasný, tady jsem strávil spoustu let a mám tam k tomu jako opravdu srdeční vztah, je to moje záležitost srdeční, ale fakt je důležitý navnímat tu šatnu teďka, v jakém je stavu. Já si uvědomuji, když jsme se tam vrátili s Michalem Bílkem, tak vlastně šlo o to těm klukům jako dát do hlavy, že je to znova baví. Jako. Jo, samozřejmě to teď nehodnotím jako trenéry, kteří tam byli, nebo je to vždycky je to mužstvo je v nějakém stavu. A když se ti to povede, ty kluky jako vrátí do toho, že to umějí, že je to baví, tak máš z poloviny vyhráno.
3: A já ještě dodám ten kontext, aby to nevypadalo, že si tady vzájemně pochlebujeme, protože jsme přátelé, ale proč by mi ten návrat třeba Pavla dával smysl, protože evidentně třeba ty nejlepší varianty zkrátka nebyly pro Plzeň dostupné. Já si nemyslím, že Radoslav Kováč pro ně byl variantou číslo jedna, už protože dostal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí. Jo, kdyby přivedli Martina Svědíka, vykoupili by ho z Brna, neřekl bych ani slovo. Řekl bych jasně, mají toho nejlepšího českého trenéra dostupného na trhu. Nebo kdyby vykupovali, já nevím, Davida Horejše, Zdenka Frťalu, někoho, pro kterého si vyloženě musíš dojít. Ale evidentně šli tou cestou, že chtěli někoho, kdo tu smlouvu nemá, což ty samozřejmě máš, ale tak je to něco jiného v amatérském fotbale. A nevím, já se přiznám, že mě to jméno velmi překvapilo, Radoslava Kováče. Nic proti němu nemám, sympatický chlapík, skvělá hráčská kariéra, umí posouvat mladé hráče, ale v top 3 českém klubu, kam já řadím pořád Plzeň, tak tedy bych čekal se trochu.
1: Jenom řeknu jeho bilanci, tak v Opavě první ta zkušenost hlavního trenéra sezona 2021, tady si taky ještě působil jako příbramský trenér.
2: Jsme proti sobě hráli.
1: Ne? Sestup z posledního místa, Táborsko 22-9 zápasů, pak šel do Pardubic, tam vlastně jedna sezona končila barážovou, vlastně tou, jako, nebo baráží a úspěšnou baráží, pak skončili 12. a ve Slovanu poslední 2 roky, jsme tady už říkali 7. a 6. místo. Co mě zaujalo, takže si přivádí asistenta Davida Mikulu, kondičáka Michala Hampla, ale že zůstává z toho realizáku Martina Hyského kondičák Martin Kastner, analytický tým a trenér brankářů Matuš Kozáčik a Marek Bakoš. Tak a tady se zastavím, protože se tím prolínají osobnosti Radoslava Kováče a Marka Bakoše. Mm-hmm. Radoslav Kováč taky pamatuje, jaké je to přežít několik trenérů za sebou ve Spartě, to byly Stramačony, Hapal, Šťastný, Horňák, taky tam byl až 2 roky. Ale Marek Bakoš má tuhle svou sérii teda ještě bohatší, protože to už je 5 trenérů a je to daleko delší čas, někdy od roku 2019, tam pořád pokračuje Marek Bakoš. No. Co to znamená teda být asistent, jako ty máš menší odpovědnost, že tam pořád ten jeden asistent zůstává, než ten hlavní trenér, kteří se pořád střídají. Jak si to mám jako laik vysvětlit, který nevidí do té kabiny, co ten asistent teda jako znamená?
2: Tak teď jsou různý role těch asistentů. Můžeš být videokouč nějaký, který střihá videa na přání toho hlavního trenéra, připravuje prostě rozbor soupeře, pak seš...
1: Čímž máš odpovědnost asi za toho i stávajícího realizáku, to znamená, určitě, že bys jí měl vyvodit možná, nebo dostat za
2: pak
1: ní.
2: Seš, no. Pak seš nějaký asistent, který třeba je to mladý kluk, který prostě opravdu jenom seš tam na té pozici druhýho, třetího asistenta, kdy v úvozovkách stavíš hřiště, trenér ti řekne, hele, já chci hrát 8 na 8, udělej hřiště, já nevím, 50 na 30 a já nevím, udělej přihrávky nějaký, který budou pasovat k tomu, co chceme, jaký téma chceme mít v tom tréninku. No, pak já můžu mluvit za sebe, já jsem byl v Plzni, když jsem tam byl s Michalem Bílkem a cítil jsem, že prostě jsem do toho kecal, že mám vliv na to, jak hrajeme, ne ten hlavní vliv, ale máš na to vliv, prostě mluvíš s těma hráčema, stotožníš se s tou filozofií toho hlavního trenéra a prostě jsem jako cítil, že bych za to měl si vyvodit nějakou osobní jako zodpovědnost a myslím si, že by to tak jako mělo být. No.
3: Pavel to samozřejmě ví lépe než já v tom fotbalovém prostředí, jestli to je vlastně tradiční, teď se nad tím zaobírám. Ono to, že třeba Marek Bakoš s Matušem Kozáčkem zůstanou v Plzni, bylo jasné ještě před jmenováním Radoslava Kováče. Nevím, jestli tam proběhla nějaká konzultace, ale přijde mi, že zkrátka ten hlavní trenér, když už tam jde, tak by měl mít to hlavní slovo při skladbě toho realizačního týmu, což ne vždycky tak může být asi. Že se mu zkrátka řekne, ti to dva tu zůstanou.
2: Jo, tak vlastně jako je to logický, že chceš, aby si tam měl svoje nějaký lidi v té šatně, teď to beru z pohledu toho vedení, je to jedno, v jakém klubu to je, jo, ale chceš, abys tam měl nějaký svoje lidi, teď ne, aby ti donášeli, pane bože, ale aby si měl nějaký obrázek v toho, co se děje v té trenérské šatně. Možná je to špatně, ale myslím si, že většinou to takhle je. Jako.
3: A evidentně Radoslav Kováč musel částečně ustoupit, protože zatímco do Liberce si přivedl opravdu hodně lidí z toho ex-pardubického realizačního týmu, tak teď, pokud se nepletu, s ním jde skutečně jenom asistent David Mikula, nebo jdou, a kondiční trenér Michal Hampl.
1: No tak uvidíme, jak to bude. Samozřejmě držíme palce Viktorii Plzeň, až zvládne odvetu playoff Evropské ligy, byť manko 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad je hodně vysoké.
2: A tak samozřejmě... třeba to bude tak, že Plzně taky ta změna pomůže k lepšímu projevu. Červená hvězda taky nehrála úplně fantasticky před tou změnou, kdy přišel Riera. No.
1: Bude to vlastně duel takových možná hezounů. Kováč, Riera, viď? Ale to už jsem trošku skočil někam jinam. My jdeme dál.
2: Já
1: Česka...
2: jsem na holky.
3: Blondýn a brunet.
1: Ne, tak já vidím, no, tak člověku. Ale nebudem hodnotit tohle. Pojďme se věnovat fotbalu. Vracíme se k pátému ligovému kolu. No a je to taky výzva pro vás, pokud máte něco, tak zavolejte, zatím jste poslouchali, byli jste potichu, tak toho si ceníme. Každopádně teď jdeme probírat ty zápasy, jak byly. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2 a v závěru pořadu budeme soutěžit. Pozor, a teď se držte, abyste nespadli o lístky na derby na neděli.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Pavel Horvát tam půjde, protože to bude komentovat. Je no. To tak, ano. Tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, zdravím Juraj, ale bych jsem chtěl na Pavla, už se o tom změnil, že čekal na telefonát pozdne, tak já bych rád věděl, jestli by si trůfal můst, jako je Plzeň, na pozici hlavní trenér, a keby robil asistenta, koho by si věděl představit jako hlavního trenéra k sebe. Děkujem, pěkný den.
1: Děkujeme, Pavle.
2: Jo, troufal bych si, to je to určitě, a asistenta, kdybych dělal, tak asi zase těmhle těm jménům, který pro mě byli jako velký trenéři, můžu znova zmínit Michal Bílek třeba a tyhle ty typy, Ivan Hašek prostě pro mě byl velký trenér, který zažil spoustu věcí, od kterých bych se mohl učit.
3: To byla dobrá otázka, jestli na to můžu navázat. My už jsme o to vlastně trochu nastínili. Kdo tobě, Pavle, dělal asistenty v Příbrami?
2: Petr Grajcár a Petr Čuhel. Mm-hmm. A Roman Pavlík, trenér gólmanů.
3: Jasně.
1: Dobře.
3: To tak... mě zajímalo, protože kdybys dostal někdy nějaké zase profesionální angažmá, tak kam by si koukal třeba.
1: Fotbalovou ligu po 5 neúplných kolech vede Slavia s 11 body. Na druhém místě Mladá Boleslav, což může být pro Leckoho překvapení. Můžeme si poslechnout trenéra Středočechů Aleše Majera, který se vyjádřil k tomu, jak úspěšný vstup do sezony může ovlivnit jeho tým.
5: Samozřejmě může to ovlivnit dvěma způsoby. Nechcete to, řekněme, ztratit tu sérii. Druhý, že samozřejmě ty týmy najednou sem přijedou a chtějí na nás uspět. Jo? Samozřejmě vždycky chcete uspět na ty týmy. My chceme taky uspět na ty dobrý týmy, že jo? Vytáhnout se a nemáte tam tak trošku co ztratit a můžete se ukázat, můžete ukázat všechno, co umíte.
1: Důležitá slova, on zmiňoval to, že bylo důležité, že Boleslav zvládla zápas proti těm podobně, jak jsi říkal, slabým nebo podobně nastaveným týmům, jo, že to nebyla Sparta Slavie, že prostě to bylo Slovácko, které nakonec Boleslav porazila 2-1, i když Slovácko kousalo, nevím, jestli jste viděli tu chybnou přihrávku Martina Králika už ve čtvrté minutě.
2: No,
1: a Slovácko mělo obrovskou šanci.
2: Slovácko si myslím, že kdyby využilo ty šance, tak ten zápas takhle nedopad. Myslím, že tohle, ne, že to byl nejslabší zápas Boleslavy, ale prostě takovýhle zápasy jsou.
1: Tak na Signě taky už tahala za kratší konec.
2: Když chceš hrát nahoře, tak on to tam říkal, prostě ty týmy se na tebe připravou a čím seš vejš tý tabulce, tím seš jako víc lovná zvěř, prostě to je jako bez debat. A každej, přesně tak, každej chce si to s tebou rozdát a říct si pak, hele, tyjo, tak oni jsou teďka druhý nebo hrajou o špičku a my jsme si to tady s nima rozdali, vzali jsme jim bodíka, jo, dřív by si chtěl Boleslav porazit, teďka budeš rád třeba za bod, když pojedeš do Boleslavy, takže takhle to prostě funguje a to, že ty hráči to unášej, byť třeba ta hra nebyla úplně stoprocentní a Slovácko nutno říct, že tady asi prohrát neměli, tak prostě Boleslav ten zápas zvládla, proto jsou nahoře teďka.
3: No já musím Mladou Boleslav pochválit. 5 kol, 11 bodů. Podle mě jdou výrazně nad plán. Já jsem je sám čekal někde v nižších patrech tabulky, když jsem viděl ty změny v kádru, jak v podstatě neposilují, že budou hrát o ty nižší příčky a v podstatě s odloženými hráči, když se podíváme na tu sestavu Donát, Zíka, který je stále ještě tedy mladý, Schubert, Klíma, u kterého už možná taky nikdo nic nečekal.
2: Tam už všichni dělali křížky.
3: No, v podstatě.
2: Ne, opravdu, jako já si to uvědomuji minulou sezónu, kdy neproměňoval šance, když nastoupil, tak byl nevýrazný. Tam už všichni jako dělali křížky, že někam půjde a podívej, jako válí.
3: No a teď odešel Roman Macek do Sparty, přišel Samuel Grigár z Baníku a já bych se vůbec nedivil, kdyby se postupem času dostal do základní sestavy, byť Zíka hraje dobře a zase tomu týmu pomohl. Prostě Aleš Majer ví, co dělá, do toho svého systému správné hráče vybírá. A
2: já bych jenom řekl ještě jednu věc. Že jsem, protože jsem Boleslav Bčko sledoval z různých důvodů, tak spousta těch kluků chodila hrát za Bčko minulou sezónu a myslím si, že jim to velmi prospělo, že prostě i když hráli třeba poločas nebo 60 minut, tak prostě ty zápasy ti nabízejí spoustu věcí a zrovna Zíku jsem viděl třeba dvakrát, možná třikrát za to Bčko a to už nastupoval ale jako střídající hráč jako za Ačko, jo. Takže stejně i to herní vytížení do nich tloukli na umělce v zimě, žádný problém, prostě ligoví hráči šli na umělku a teď se jim to podle mě vrací trošku.
3: Vepředu Solomon John.
1: Tak... A ten dal první gól, na který mu přihrál Martin Schubert a jeho levačka mě teda zaujala i díky tomu teda, že děláme pořad s Pavlem, který tu levačku má dodnes vytříbenou. To jak třeba před finální přihrávkou našel Koláříka před tím druhým gólem ten pas.
2: Ty leváci prostě to vypadá to jinak. Prostě
1: speciální,
2: to,
1: viď?
2: Je to jiný, no. Proto seš levák, no.
1: Já jsem proto pravák, ale no, taky levej, no.
2: To by to není tak speciální.
1: No, to nevadí. Dobře, takže Boleslav vedla, ale Slovácko prostě v tom zápase ukázal, že na to, že má jeden bod, a na to, že sídlí nedaleko jiného týmu, který budeme probírat, a ten nemá ještě ani bod, Zlín, tak herně to je úplně něco jiného.
2: No, to určitě. My jsme s Lukášem ještě koukali teďka na něco jiného, ale došli jsme i k tomuhle zápasu a musím říct, že teď teda trošku kritiky, že prostě tyhle zápasy nesmíš dostat takovýhle góly. Já si myslím, že oba góly mohl chytit, ten druhej obzvlášť, ta střela, jako neříkám, že byla úplně jednoduchá, ale kdyby jí vyplác takhle golman ve třetí lize před sebe, tak budu říkat, že to je chyba. Prostě tahle střela měla jako tím dotekem té ruky Heči jako směřovat někam jako k rohovýmu praporku a nebyl by z toho žádný problém, tohle byl hrozně jednoduchý gól pro Boleslav.
3: Říkáme to vlastně týden co týden, abych si hrozně přál, aby se do nějakého provozu schopnějšího stavu dostal Lukáš Vorlický, protože to je v podstatě jako neuvěřitelné. On jde na zápas na hřiště na poslední půl hodinu zhruba, vymyslí gól jednou svou asistencí, pak málem vytvořil ještě jeden gól. A
2: pak po zápase nakop reklamní banér, protože byl naštvaný, že to nezvládli. No.
1: Tak protože už minule měl tu poslední šanci proti Signětu, úplně poslední, kdy nepřekonal Koutného a teď tam byla taky vlastně velká příležitost, jak to ještě zvrátit.
2: No ne, tak Slovácko má tyhle ty hráče prostě v tom prostředku.
1: A to byla Brazílie, když jste tam dávali s Trávníkem a Havlíkem. No ne, ale fakt mě to úplně zvedlo ze židle, když tam byly některé ty pasáže. A teď zase, možná někteří fanoušci, protože mají pocit, že o něm často mluvíme, si říkají, že jsou zaujatí, měli ho v desíce živě v Brně. Na to jste možná zapomněli, ale byl s námi Lukáš Vorlický, lidsky zaujal. Ale fotbalově pak nastoupí na to hřiště a vy ho vidíte. Tak kdo to nevidí, tak bohužel... Asi, nevím, tam není všechno v pořádku, ale prostě je to výjimečný hráč, souhlasíš s tím, Pavle?
2: To je bez debat, no a když pak máš Havlík, Trávník, to jsou prostě jako další kluci, který jako to mají rádi, určitě se dostaneme k té Olomouci, když bych srovnal tohle trio Vorlický, Trávník, Havlík a Barát, Janošek, Beran, tak vlastně ty Olomoucký budou mladší, budou samozřejmě pohybově na tom jinak, ale fotbalově si myslím, že by je tato trojice prostě přehrála ta z toho Slovácka. No.
3: Ale byť si tedy Honzo zmínil, že Slovácko herně vypadá lépe než Zlín, s čím se dá souhlasit, tak si myslím, že budou mít i dál obrovské problémy.
1: A mluvil možná i o tom trenér Jelínek, trenér Slovácka, který mluvil o atmosféře v týmu zůstávajícího s jedním bodem.
6: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
1: Takhle mluvil Jan Jelínek, my dáme prostor posluchači, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady je Marek. Mám jednu poznámku, takovou historickou, že si vybavuju období, kdy pan Majer nastoupil na lavičku Boleslavy a oni dostávali strašně moc gólů a tehdy se snad každý kolo mluvilo o tom, že ho odvolají, že dostávali 4 góly za zápase prostě hodně a on to vydržel, tak to je za mě super, i když Boleslavy nefandím, tak jako fandím tomu, že se to takhle mu povedlo. A tak by mě zajímal váš názor, i když se o tom zápase ještě nebavíte, tak až se třeba o něm budete bavit. Mě překvapilo, že si Sparta takhle pouštila žilou, že odešlo tolik hráčů. Asi chápu každý ten odchod, akorát nechápu to načasování, jako že to jako odcházejí teďka, když už je vlastně rozehraná soutěž, že ten management jako podle mě musel tušit, aspoň některých, už třeba na konci sezóny, že budou chtít odejít nebo něco takového.
1: Děkujeme vám za názor i za otázku. Marku, pokud tedy dovolíte, tak my si schováme k tomu, co budeme řešit kolem Sparty a i Slávy vlastně v závěru pořadu. Děkujeme, hezký den.
7: Mějte se, hezký den.
1: Pojďme rovnou, pánové, na zápas tedy rivala Slovácka, posledního týmu, který zatím nebudoval v nové sezóně. I když třeba o utkání se Slovanem Liberec zlínští dost čekali, 2811 diváků vidělo jednu velkou šanci Zlína, když Šmiga po centru Apiaha ve 39. minutě nepřekonal Tomáše Koupka, ale to bylo všechno z pohledu Zlína, který v ofenzivě mnoho nepřevedl a trenér Červenka byl po tom zápase hodně kritický, já bych řekl dokonce až zoufalý. A my tady máme jednu výpověď, i když tedy pokud jste slyšeli celou tu tiskovku, tak usoudíte a můžete to hodnotit, že tahle výpověď je tedy taková velmi klidná.
5: Pratky mě trošku mylezej, že jsme se nedostali do víc nebezpečných situací, že to bylo jako kompaktně bránění nějaké prostě, kdy jsme toho soupeře moc nepouštěli do nějakých situací, když už máme nějakou šanci nebo něco, tak to letí buď do desáté řady, nebo centr je nekvalitní, to řešení je někdy hrozně tristní.
1: Došlo o to, že Bronislav Červenka, Pavle, mluvil pro televizi OnePlay po zápase bezprostředně tak, že to byl nesebevědomý výkon, že spousta nekvalitních věcí, někteří hráči nepředvedli výkony slučující se s ligovým fotbalem. Pak na tiskovce to mě asi bublalo, dotazy přibývaly a po 5 minutách z těch 10 se odvázal a říkal, tak 50% kádru na to nemá, už nebo zatím, a že moje líto fanoušku bojuje, neví, jak dlouho bude bojovat, ale že do toho dá všechno. No, jako vypadá to teda fakt
3: já
1: nemile.
3: Já si to můžu ještě vkročit, Pavle, to mi skoro připadá, jako kdyby se Bronislav Červenka pomalu loučil se Zlínem, protože tímto vyjádřením asi hráče na svou stranu ještě víc určitě nezíská.
2: Otázka je, jestli mu polovina kádru rozumí. Já ho znám, jsme spolu hráli v 21, výborný kluk. Já si myslím, že to teďka už sklouzlo do té roviny jako hráčský, že už to bere tak, že kdyby tam byl na tom hřišti, takže by se choval jako některý hráči, protože by chtěl prostě udělat všechno pro ten výsledek. Teď beru třeba Šmigu, který začíná hrát ligu, který prostě...
3: Hezky si to zrýmoval. Teď vidím třeba Šmigu, který začíná hrát ligu.
2: Tak můžeme poprosit třeba Jindru Staňka, jestli by nám to jako...
1: Tak Pavel trénoval v Příbrami, tam mají tu hip-hopovou hymnu, tak se leco zase přiučil.
2: Už jsem to tam pochytil. On teďka samozřejmě už možná jako ta beznaděj, protože ty kluky vidíš, tam to zaznělo, jo, zakončení je někdy tristní, řešení těch situací je tristní, samozřejmě ty hráči jsou taky pod tlakem, to vlastně vidíme tam podobní hráče, jaký tam byli minulou sezónu, a minulou sezónu podzim byl fantastický, že jo, vyhrávali o gol, měli trošku štěstí, ale to k tomu patří. Teď z těch šancí, který mají, tak góly nedávají, mají nula gólů, což je vlastně jako zoufalství. No a ten trenér to vnímá. A teďka...
1: Doma.
2: Nula gólů. Jo, a teďka si myslím, že vlastně jako to trošku sklouzává k tomu, že on to cítí jako hráč a chtěl by pro to udělat všechno, ale vlastně nenachází žádnou oporu v nikom. Jo? Když máš v tom mužstvu 3 hráče, 4 hráče, který ví, že jako jdou za tebou, že plnějí to, co děláš. On tam zmínil, že 50% hráčů na to nemá už nebo ještě ne, tak to vlastně jako vysvětluje to, jak se asi v tomhletom prostředí pracuje. Samozřejmě, kdyby si měl nahraný body, tak je to super, ale oni nemají, no.
3: No, jasně. Ne, ten výkon Zlína byl skutečně velmi špatný.
1: Jenom zmíním, že byl teda jako odhodlaný, co se týče tvrdosti, protože několik těch zákroků, co jsem viděl, tak bylo podle mě zahranou, ale to jako to nasazení, že jim úplně nechybilo v tomhle ohledu, ale bohužel v té fotbalové kvalitě tam bylo vidět, že se to dostalo do hlav už.
2: No, ale i přesto tam Broňa říkal, že nasazení u všech hráčů tak nebylo. No, to, že některý, pak právě to je to, že jsme se bavili třeba o tom Šmigovi, jo, že ty tam vypadáš vlastně jako kdyby si byl blázen, protože ty ostatní to nedělají. No, když tam bude 10 hráčů, který se budou srážet, budou v uvozovkách tak nějak na hraně faulovat a budou soubojovat, no tak to už to vidíš, tak ty zatím jdou. A když tam budeš mít Šmigu, budeš tam mít 2 stopéry, budeš tam mít Fukalu, který jako do toho choděj, tak ty hráči vypadají vlastně divně, protože jako hrajou až moc důrazně.
3: Já na to ještě navážu, opravdu velmi špatný výkon, tady musím říct, Liberec rozhodně nepředvedl nejlepší výkon v sezóně, ale v podstatě v poklidu mu to stačilo. On těch šancí tedy taky neměl tolik, protože Zlín minimálně relativně dobře bránil, protože se zkrátka zatáhl vždy pod balon 7 lidech a pro Liberec to bylo složité, ale jinak Liberec dominantní na balónu a zasloužené vítězství, musím říct, určitě.
1: Pro Liberec, já jsem si to říkal, pokud by pomýšleli ve Slovanu na vyšší příčky, na ty třeba nejvyšší, tak možná na to budou vzpomínat jako na velmi, velmi důležitou výhru, což ostatně zmiňoval i trenér Branislav Fodrek, jak jsem tady říkal ráno, velmi zajímavý duel Bronislav Červenka versus Branislav Fodrek. Tak, máme tady dalšího z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady Jarek. Já zrovna volám ke Zlínu, vy už jste teda to hodně řekli, ale byl jsem tam osobně zatím teda na každém domácím zápase, a teďka to bylo jako fakt jako hodně špatný. Asi ještě víc podle mě naživo než v televizi, a dost jsme se tam už na sebe dívali, jako co se děje. Ale jednu věc jste vlastně nenakousli, a to, že se spekuluje o konci jako Bronislava Červenky, a to mi teda přijde jako úplně mimo myšlenka, protože nás jako vykopal do první ligy. Minulý rok jsme se docela v pohodě zachránili, ale prostě jsou tam úplně nulové investice v tom Zlíně, jakože tam nechodí hráči za víc, jak já nevím, jestli vůbec jako za pár milionů korun, ale většinou hledají hráče zadarmo a nemůžou jako čekat, že se tam s tím stanou zázraky a že teďka se vymění trenér a najednou budeme vyhrávat, když jako ta úroveň 80% hráčů je fakt jako druholigová. Ten jako pan Červinka je hrozný sympatiák, já jsem se tam s nimi potkal jako po zápase a on jako chce být prostě pozitivní, chce tomu podle mě týmu dát jako dost, ale nemá hold materiál, no a ještě tam po něm prostě po zápase řvali jako lidi z tribuny, tak on se tam na ně už musel osočit, protože myslím, že už má jako tak dost na to všechno asi nervy, no, a nevím, kam se to vyvine, ale asi vidíte i vy sami, nebo cítíte, že tam je potřeba nějaké větší investice do toho klubu, jak hráč, i jako infrastruktury a vlastně všeho, no, aby se to nějak pozvedlo. Tak jestli máte na to podobný názor, na tu trenérskou výměnu, že neměnit, jako nechat tam Bronislava Červenku dál. Tak díky moc.
1: Děkujeme.
3: Klidně, ještě vás můžeme nechat ve hře, samozřejmě hodně sympatický názor, to se mi líbí. Jak už jsem zmínil, mi přijde, že Bronislav Červenka už byl tak frustrovaný, že se trochu loučil, samozřejmě bez bodů po 5 kolech. Je to složité, jak se vždycky bavíme o tom, je jednodušší vyhodit trenéra než půlku kádru. To je samozřejmé, ale jestli se vás můžu zeptat, je to třeba nějaký, řekněme, častější názor u těch zlínských fanoušků, že si zkrátka vážíte Bronislava Červenky, je to i člověk, který to prostředí zná, že by měl v tom klubu zůstat, že ještě třeba má na toho nějakým způsobem pozvednout, protože já nevím, jestli se dá úplně spoléhat na to, že přijde 5 nových hráčů, to bych skoro řekl, že ne, takže jestli vedení spíš nebude právě cílit na ten nový impuls v podobě nového kouče, což ne vždy může vít.
8: Jako myslím si, že jo, byl tam, já nevím, jestli to úplně můžu říct, no, ale byl tam jako jeden trenér, co teďka netrénuje, se podívat, tak možná už jsou tam nějaké naťukávečky, ale myslím si, že jako majorita těch zlínských fanoušků je spíš pro Bronislava Červenku než proti, no, a jsou, samozřejmě jako tak je tam frustrace na tribuně, protože se prohrává, tak vždycky se to musí na někoho snést, tak on je takový asi hlavní terč. Ale jako z dlouhodobého hlediska myslím, že jsou pro jeho setrvání. A nadává se teda hlavně na kádr, protože ono to de facto vidět, že ten rozdíl potom, když tam přijde prostě Slavie z Liberec, tady s těma hráčem, jako je Kušej, prostě reprezentanti, tak ten rozdíl se ještě o to víc zvýrazní a...
1: Rozumíme, a jako, no, rozumíme. Děkujeme.
2: Jo, já jenom k tomu řeknu, že ty trenéři, to bych úplně o tom takhle nepřemýšlel, protože na každý fotbal jezdí trenéři se koukat a asi ta trenérská židle je kdekoliv hodně vratká. Vždycky, když přijdu někam do restaurace a kinklá se židle, říkám, to je pro mě, to je trenérská. takže takhle to funguje a to nad tím ten trenér nemůže vůbec přemýšlet. No.
1: Navíc ve Zlíně dělá sportovního manažera Pavel Hofty, který je taky vlastně známý trenér. Tak uvidíme, Jarku, jak to u vás bude. Přejeme vám hodně pevné nervy, tedy ať je v té sezóně máte taky trošku radosti. Mějte se hezky.
8: Díky, mějte se na skle. Desítka Pavla Horváta.
1: Téma týdne. Ještě probereme jeden tým, který nosí žluté dresy, pořádně výrazné. Přišlo se na ně podívat na stínadla 5478 diváků, ale proti nováčkovi ze Zbrojovky Teplice příliš šancí na to uspět neměli a nakonec prohráli 0-2 po dvou brankách muže, na kterého se podle mě už zapomnělo. Nebo já osobně, a to přiznám, jsem si o kariéře Antonína Vaníčka mezi elitou v první lize myslel, že už je u konce. A najednou dva góly, což je úplně unikátní u něj.
2: No, já tady zopakuju, no, on je gólovej, umí být produktivní. Já jenom tady zopakuju, co jsme říkali dneska po 9. hodině. Já jsem byl, to 4 měsíce možná, na zápase Sparta B Budějovice, tady na Viktorce Žižkov se hrálo. A vlastně jsem ani nevěděl, že tam Tonda Vaníček je, ale to, co tam předvedl, bylo jako vynikající, byl úplně nade všema těma hráčema, jak pohybově, tak fotbalově, dokázal si poradit v těžkých situacích a proto si myslím, že získal to angažmá v Brně a jako střídající hráč začínal a myslím si, že umí být velmi produktivní a stačí, vždycky je dobrý tyhle ty hráče naladit tak, aby je fotbal bavil a aby přemýšleli pozitivně. Bavili jsme se o tom i ráno, že samozřejmě tu jeho kariéru neprovázejí jenom úspěchy, ale tak se o něm trošku povídalo, že by mohl být jako problém, že asi když nehraje nebo se mu nedaří, tak to nebude v šatně úplně ono, ale už mu není 20, je mu 28 let a myslím si, že si prošel ty telecí léta, abych to tak pojmenoval, a teďka si myslím, že je ve velké formě jak sportovní, tak i lidsky vyspěl a myslím si, že Brnu velmi pomůže.
3: Já v tom jeho příběhu vidím paralelu, my už jsme mluvili o tom, že on dal gol v nejvyšší soutěži po 6 letech, mi se hodně líbil v Bohemians, čekal jsem, že ta jeho kariéra bude mít úplně jiný směr, stejně jako Jana Vodháněla, který hrál s ním v Bohemians, taky on rychlý křídelník, dobrá technika, 1-1 a u obou se to vlastně tak trochu zaseklo, teď jsem koukal, že Jan Vodháněl naposledy hrál druhou řeckou ligu, je mu 29, tak to třeba ještě nakopne, ale Antonínu Vaníčkovi evidentně ten mezikrok nebo krok zpět do druhé ligy pomohl a jestli si to v hlavě srovnal, tak ještě může něčeho dosáhnout.

0: Byl to náš třídní učitel na ZŠSNP Benardovo náměstí. Pan Antonín Kučera hrál na housle a byl výborný.
1: Jo, tak kdo hraje na housle, tak to máš zkušenost, že to jsou dobrý kluci, podle mě.
0: Super.
1: Dobře, tak gratulujeme Zbrojovce, vyhrála po druhé v sezóně a to navzdory tomu, že nastoupila vlastně po 16 dnech, protože předtím hrála s Libercem, tedy před dvěma týdny v pátek.
2: Ještě vlastně si do toho můžu skočit, aby nás naši brněnští posluchači nějakým způsobem nedehonestovali, že jsme málo probrali jejich klub, tak Zbrojovka velmi vyspělý výkon a chtěl jsem ještě tedy pochválit to, že jak se vypořádala s těma absencemi, s těmi absencemi v ofenzivě. Vlastně nehrál Laki Ezech, nemohl hrát Tadeáš Vachoušek kvůli dohodě klubů a nakonec to Brňané zvládli poměrně s přehledem a určitě i dál ten jejich vstup do nové ligové sezony se dá považovat za úspěšný.
1: Ano, vlastně úspěšný je vstup i Sigmy do nové sezony, protože Sigma má teď za sebou třetí vítězství a v tabulce má o bod méně než vedoucí Slávy a s Mladou Boleslaví. Sigma porazila Pardubice 3-1, ale já teda stále, já nevím čím to je, ale prostě pořád si nemyslím, že by Sigma hrál nějak úplně ideálně. Stačí to, protože třeba ale do té 35. minuty, než skoroval Janošek z přímáku, tak Pardubice podle mě prostě byly v tom zápase lepší, ovšem neproduktivní.
0: Olomouc chtěl hrát fotbal, bavili jsme se tady o té středové trojici Barát, Beran, Janošek. Myslím si, že se nutějí do fotbalu, mně se to líbilo. To, že rozhodli ze standardek, první gol Jany rovnou vlastně ze strany a druhý gol byl po rohu. Vlastně Janošek roh, Barát hlavička na první tyč, gól. To asi není úplně podstatný. Samozřejmě Pardubice, první neuznaný gól 7 centiáků, druhý neuznaný gól 8 centiáků. To jsou opravdu jako, už když se ti napnou trenky, tak si v offsideu nebo nejsi. Takže to je fakt jako kousek. Ale opravdu tam si myslím, že rozhodla i nešikovnost nebo neumění těch pardubických hráčů v tom finále, protože ty šance tam bez pochyby měly a ten zápas pak samozřejmě vyznívá jednoznačně, ještě když pak byla ta červená karta, tak by snížili, tak ten zápas samozřejmě rozhodnutý a je to pro Pardubice škoda. No. Ale Olomouc mě se líbí, jak hraje. Já bych neřekl, že jako to bylo tak, že Pardubice válcovali, spíš čekali, hráli jednoduše za tu obranu, mají rychlý hráče, málem se jim to vyplatilo, ale bohužel ten výsledek prostě Olomouc to zvládla a mně se Olomouc líbí.
2: Já souhlasím s Honzou, že může hrát Olomouc určitě líp, na druhou stranu je tam ten potenciál, takže když ještě není na svém stropu, tak to může jít dál a Olomouc často táhne, i ta individuální kvalita má prostě dobré hráče, takhle jednoduché to je. Dominik Janošek, už jsme ho zmínili, 1+2, skvělý výkon. A další věc, která přispěla k té výhře Olomouce, tak to je naprosto katastrofální bránění pardubických v defenzivních situacích. On o tom Jan Trousel mluví opakovaně. Mluvil o tom po zápase v Edenu se Sláví, kdy inkasovali po autu. Prostě tam už je nějaký strach.
1: Ale standardní. Tam i nepohoda, oni měli fakt spoustu zraněných. Zranil se Bamenc, odstoupil po prvním poločase do toho ofenzivy. Ta jména Patrák, Solil, Botos, Tanko, ti nebyli k dispozici. Ale ty standardky jenom, když vám fungují jako Sigmě, z 10 gólů 5 ze standardek, jo, proti vlastně Jablonci, tam z rohu, myslím, Boleslav Sejk tam dával přímák, Janošek na Slovácku taky tím přímákem.
0: Tak ty jsi Honzo expert na anglickou ligu, tak Arsenal vyhrál Premier League minulou sezonu a já si myslím, že nevím, jestli to víš, nebo to najdeš, ale tam ten podíl těch standardek byl taky nemalej.
1: Tak jenom z rohu, to bylo nějaký 20 gólů, myslím, takže to je...
0: Takže byl velký.
1: Dobře, ale na standardky sází i tým, který jsme zatím neprobírali a který je teď tady na přetřes.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak poprvé od začátku května od skandálního derby proti Spartě se do Edenu vrátili tedy plné ochozy 18 914 diváků. Vidělo nakonec remízové derby s Bohemkou 2-2. Přálo se Karlu Jarolímovi, slavil 23. srpna, tedy v neděli 70. Antonín Panenka tam byl taky v Edenu, což je připomínka toho, že budeme za měsíc v Plzni, myslím, že 25. v Šeříkovce, tak pokud máte zájem, tak doražte. Pavel už sehnal i hosta k Antonínu Panenkovi mimochodem. Nebo ne? Do Plzně?
0: Sehnal jsem hosta, měl by to být bývalý rozhodčí Pavel Královec.
1: Tak teď posluchači možná zbystřili, jsme zvědaví na to, co nám řekne, na různé všetečné otázky, nicméně teď na to, že Slavia vlastně po druhé za sebou remizovala, po druhé za sebou ztratila, A vlastně po tom suverénním startu do sezony

0: jakým teda způsobem možná ztratila určitou auru té neomylnosti a takovej ten pocit veřejnosti, že prostě si domašíruje pro titul bez zaškobrtnutí, je ta tam. Tak co se stalo,
1: jo,
0: Pavle?
1: Souhlasím, no, jako, co
0: příliš změn v sestavě? Neforma hráčů?
1: No,
0: muštěstí soupeřů?
1: Můžu se, neforma hráčů bych řekl, Lukáš Provod prostě není v topu. Nevím, co na to má vliv, ale Lukáše Provoda jsem, nebo ne já, ale vnímáme všichni i veřejnost jako tahouna Slávie a teďka nevím, jestli si na něj soupeři dávají ještě větší pozor, nebo prostě po tom mistrovství není úplně rozjetej, ale myslím si, že tam Slávy určitě to trošku jako trápí. Myslím si, že viděl jsem video, že odcházel Oscar, musím říct, že mě to zasáhlo, že to byl můj oblíbenec, jako co se týká hry, nejenom fotbalu, ale i jak se choval na tom hřišti, výborný, prostě podle mě kluk do šatny, neznám ho, mrzí mi to, že jsem ho nepoznal, ale teď už to asi nedoženu. Nastoupil Diakité, který úplně jako nebyl podle mě na téhle úrovni, jako byli Oscar, Moses, nebo bych řekl ještě někoho jiného, nevím teďka, ale samozřejmě potřeba ty nový hráče tam zabudovávat, ale ty noví hráči ještě podle mě zatím nedosahujou úrovně těch hráčů, který ve Slávii v té nedávné minulosti byli.
2: No, David Moses vlastně nehrál, ale co ta rotace? Já jsem z Diakitého nebyl zase tak zklamaný, on dostal první příležitost, vlastně dal tu klíčovou přihrávku, po které padl ten gól, vlastně jsem...
0: Na 1-0.
2: I někteří posluchači, respektive fanoušci Slávie, co jsem četl na sociálních sítích, byli překvapení, že Diakité střídal relativně brzy. A šel tam vlastně Novák, který ale funguje dobře se Sadilkem. Ale těch změn je hodně. Vlastně neustále se točí Piták, Isife, i vlastně na křídle, Šturmovi to úplně nejde. Tak Pavle, samozřejmě ty to musíš nějakým způsobem říct, jak to je. Je to vždycky lepší, když ta sestava se ustálí v tom úvodu sezóny, protože Slávia má prostě 30 skvělých hráčů.
1: No určitě, je to tak a ty kluci bojují o místo. Jo. Je to možná na některých vidět, ta nervozita v některých těch chvílích tam je. Pro mě je otázka, jestli třeba Šturm je hráč pro Slávy. Možná, že to dokáže v budoucích týdnech, měsících, ale myslím si, že ten styl té hry jako je hodně odlišnej oproti tomu, to, co hrál v Olomouci, takový to volný křidílko. Řekl bych, že to je trošku jako pozice Lukáše Provoda, ale i ten Lukáš dokáže prostě do toho šlápnout, soubojovat, hodně sprintovat, nabíhat. Myslím si, že pro Šturma teďka to je takový nový zjištění a jestli se s tím srovná, tak bude fantastický, ale já trošku mám tu obavu.
2: A zase určitá věc, které jsem si nevšiml jenom mě zajímá, jestli to vnímáš stejně vlastně v té době na začátku sezony, kdy Provod ještě se rozdýchával po mistrovství světa, tak hrál Owanda třeba. Zdálo se mi, že Slávia hrála zkrátka víc kombinačně, že tím, jak Lukáš Provod se snaží trhat obranu, vytváří ty náběhy, tak možná i nutí trochu svým pohybem ty defenzivní hráče, aby to na něj nakopávali. Nevím, jestli to vnímáš stejně.
1: No, tak samozřejmě, tak Lukáš tam je dlouho a ty hráči, ať už příchozí, nebo spíš víceméně ty, co tam jsou díl, tak jsou na tu jeho hru zvyklí. Já si nemyslím, že je to úplně hráč, který jenom nabíhá, ale samozřejmě má ten běh, má fantastický, jako opravdu dlouhý krok, i co se týká změn směru, těžko se brání, umí obouma nohama. Myslím si, že to klíčový hráč pro Slávii, ale neřekl bych úplně, že jako Slávie bez něj hrála jinak.
2: No. Já jsem chtěl tady dodat ještě na obranu Lukáše Provoda, že skutečně je to dlouhodobě nejlepší hráč Slávie. Já jsem přesvědčen, že když se
1: tak
2: dostane...
1: Tak počkej, tak jako my teď ho tady kritizujem, vlastně vidíme všechny ty reprezentanty, jo, úplně nejsou všichni jako v topu a to
2: málo
1: jako...
2: Málo volná.
1: No jasně, může tě to doběhnout, určitě. Jo, já si myslím, že ty kluci, asi kdybychom se s nima tady bavili, nebo někde spíš bez mikrofonu, to je, že řeknu, hele, to já jsem, nevím, teď sejtím se 14 dní prostě zavařené jako kurka, jo, může to bejt, ale ty do toho musíš hrát ty zápasy, takže samozřejmě to i o komunikaci s těma hráčema, ale musíš mít náhradu za ně.
0: Je pravda, že Bohemka té určitě nasazení proti Slávii nechybí nikdy, ale fakt, že po 11 zápasech v lize dokázali budovat proti Slávii, naposledy to bylo doma před 5 lety v dubnu při remize 0-0 a po 10 letech budovali v Edenu, mimochodem Jaroslav Veselý na lavice Bohemky ještě nikdy nezískal do té soboty bod se Slaví, tak Bohemka taky musela přidat určitou kvalitu a vlastně tu bojovnost, trvavost. Třeba Milan Havel, který tam zaspal při té přihrávce Diakiteho, vlastně umožnil Šturmovi, že nebyl v offsideu svým špatným postavením, tak pak udělal ten gol, když Sulejman už si myslel, že ten balon po pasulišky v autu, tak to vrátila Almáši, dal gol. A právě pak i třeba to, jak se prezentovali teda stopeři, Chalupek skvěle na Chorého, ale i Heidenreich střídající, jakým způsobem uvolnil Květa, to bylo fenomenální.
1: Jo, krásná akce, skvěle přečet tu hru a uvolnil Květa, který tohle to má. Myslím si, že Květák je velká posila prostě Bohemky, ale měli štěstí, jako pojďme si říct, jako, že Slávě měla spoustu šancí, kdy ten zápas mohli vyhrát, a ať už za stavu 1-1, za stavu 2-1, tam Lukáš Prvoj to vlastně zakončoval, Kačor pak přestřelil tu bránu, to bylo v 88. minutě, tam kdyby Slávě dala třetí gol, tak by asi byl konec, ale nedala a Bohemka zvytěžila z minima maximum a poctivým jako dobrým výkonem si odvezla bod. No.
0: Můžeme si poslechnout trenéra hostu Jaroslava Veselého.
3: Byl to takový hodně emoční zápas na Houpačce. Já si myslím, že jsme neodehráli špatný utkání z hlediska nějaké organizace hry. Byly tam pasáže, kde nás Slávě zatlačila, ale byly tam i pasáže, kdy jsme se ji dokázali vyrovnat. Určitě bych vypích pro nás to, že jsme dostali dva takové údery a dvakrát jsme se dokázali zvednout. To je věc určitě, kterou si na svém týmu cením, a kluci ukázali vlastně charakter a víru jeden v druhého.
0: No nahoru dolů emočně 89. 2-2 Roman Květ a pak 95. najednou Ange Gessan doráží do brány, do sítě, ale offside 76 cm, že Bohemáci žili, ale Ange Gessan tam v tu chvíli možná neměl tam být?
1: Ne, neměl tam být.
0: Viděli jsme šrám Václava Pilaře, po té, co Ange Gessan zasáhl.
1: Aniž bych viděl ten šrám, prostě to jako, to nevím, já to nechápu. A teď je mi jedno, jestli to je Sparta, Slávě, Plzeň, Dukla. Tohle to je jasná červená karta, já si nemůžu pomoct. Jako to, ještě když pak musel ten rozhodčí vidět tu krev, jako, jo, to je jasná červená karta, vůbec nevím, jak to rozhodnutí mohlo takhle být. Jako.
2: A my na to nemáme tak vyhraněný názor, viď?
1: No.
2: Ale
1: právě proto já jsem expert.
2: To je samozřejmě dobré, když se
1: nezkupeme. Můžeme se bavit, že Venca Pilas je malej. Můžeme se bavit, že se trošku sklonil.
0: Že tam byl pozdě v tom souboji třeba.
2: A myslíš, že to byla vysoká noha od toho Gessana? No, nebylo to pod pasem ještě?
1: No tak to pod pasem to nebylo stoprocentně. To je nebezpečná hra, jako to je jasná červená karta. Tak mě zlinčujte, ale
2: to
1: nemyslím vás, jako si mi fanoušky, tohle jako, já nevím, představ si, že to bylo obráceně, tak dostane, já nevím, 6 zápasů a já nevím, jako nevím, jasná červená karta prostě.
0: No jo, no
1: a
0: tak
1: vůbec se nemusel řešit ten offside.
0: Ano, Ange Gessan nakonec z téhle situace vyplaval se žlutou kartou, potrestaný Daliborem Černým, a Uvida byl ochotnický.
2: Já nevím, jestli jste to viděl stejně, nebo jestli jste to viděli stejně, ale Ange Gessan byl jako hodně bídný tedy, co tak
1: no, ono není jednoduchý, vybavuju. Pozor, jo, vem si, že minulou sezonu celou hrál,
2: no, jasně.
1: A není jednoduchý nastupovat jako střídající hráč do jakýhokoliv zápasu, a Slávě fakt hraje tempo fotbal, do kterého musí skočit, a ty kluci si na to musí zvyknout, jo, to fakt není to jednoduchý, ještě když jsi zvyklý hrát, já si uvědomuji vlastně no, Chaloupka, který nastupoval, a ten do toho vždycky stoupil dobře, ale není to jednoduchý.
2: Já jsem teda extrémní množství chyb.
0: Tak jsme zvědaví, zda Engesan bude hrát v neděli na Letné. Bude se hrát pražské derby už v 6. kole, Sparta hostí Slávy, bude to vrchol 6. kola. No a my tady máme dvě vstupenky pro jednoho z vás, který zavolá do soutěže, která se teď spouští. Máme otázku?
2: Otázku mám, nebude složitá, tak byl tu jeden přestup, který vyvolal hodně kontroverze, do Sparty přišel bývalý hráč Slávie, který si tedy může připsat první start v derby za Spartu proti Slávii.
1: A tak to teda je, teda, to si teda vymyslel těžkou otázku, to ti teda řeknu.
0: 221-552-222, to je číslo k nám do soutěže, pokud zavoláte, tak můžete vyhrát dvě vstupenky právě na ten nedělní duel. Tak, máme tady volajícího, prvního soutěžícího, dobrý den, kde tam?
4: Dobrý den, tady Honza.
0: Tak víte, jak se jmenuje?
4: No myslím, že to je hráč Jurásek.
0: Je jasně, ano, a tuším, že asi to příjmení, teda to křestní byste taky dal, víte.
4: No,
0: 24. února má svátek, no, na M. Ale tak tuším asi, že směřujete za Matějem Juráskem. Dobře, gratulujeme. Co máme s vámi dělat? Ostatní by to měli hodně jednodušší. Tak Honza vyhrává lístky, tak máte lístky na derby. Mějte se fajn a další posluchači můžou vyhrát ve čtvrteční desítce.
5: Desítka Pavla Horváta.
0: Desítka Pavla Horváta už bude pomalu finišovat, tak můžeme zmínit to, že Sparta vyhrála Artisu 4-0, Karabec kapitáne, myslí, že bude mít pásku i na zbytek vlastně třeba sezony.
1: Nedivil bych se tomu, já ještě se rychle vrátím k té otázce, Honzo, kterou si určitě zapomněl, že Sparta oslabuje v průběhu sezony.
0: Odešel se Rencer vlastně
1: teď. Je to zajímavý, bývá to tak, že třeba před tou sezónou říkáš těm hráčům, hele, zůstaň tady, až postoupíme do Ligy mistrů nebo až postoupíme do Evropské ligy, tak pak tě uvolníme. Tady to v tom průběhu jako odchází Haraslín, Serencen, samozřejmě ty hráči, kteří odešli v létě, ty už nemusíme zmiňovat, ale je to zajímavý a věřím tomu, že Sparta má náhrady. Tenhle zápas s Artisem samozřejmě jednoznačný průběh. Myslím si, že Karabec by mohl být kapitánem Sparty už jenom proto, co si všechno prošel a vypadá prostě na tom hřišti sebevědomně. Vlastně i mu ta páska sluší.
2: Pavle, máš paměť jako slon, chválím. Já jsem si tu otázku zapsal do telefonu, ale zapomněl jsem na to. To načasování není podle mě úplně dobré. Holce, to tak sešlo, opravdu těch opor odešlo hodně. Nejenom, jak jsi zmínil, ale můžeme začít tedy Haraslín, Serencen, Kuchta, Vindál, nedávná opora, a Kairinen, takže to je velký zásah.
1: Třeba se uzdraví Kobout.
2: Dobrá zpráva je, že se nejspíš uzdravuje Patrik Vidra. Ano. Tady taky v desíce, chceme ho vidět zpátky.
0: Tak Spartu jsme dneska vzali z rychlíku, Artis taky, tak se nezlobte, fanoušci. Myslím, že budeme probírat hlavně Spartu v příštím díle pondělní desítky až. Tak Pavel Horvát tady byl, moc děkujeme, Pavle.
1: Díky, naslyšenou.
0: A Pavel Horvát tady měl po svém boku Lukáše Michalíka. Lukáši, moc děkujeme.
2: Já taky díky, naslyšenou.
0: Krásný den a děkuji za pozvání k Pavlovi.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Na Rádiu Praha.
6: Premiéru pořadu můžete poslouchat

každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.